Dnes budou znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky tramské, často říznuté swingem. Celý pořad Na cestě bude totiž naplněný tvorbou brněnského muzikanta, kytaristy, zpěváka i autora Petra Schneweise mezi kamarády zvaného Pedro. Je totiž ročník 1956 a nedávno tedy oslavil 70. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Úvodní skladbu Braziliána zahrála brněnská karabina a solovou kytaru ovládl právě Pedro Schneweis. Začínal hrát jako spousta jiných muzikantů na vandrech u ohňů mezi jeskyňáři. Od 15 let byl součástí brněnské country kapely Express a pak už zakotvil v karabině, která je dodnes jednou z jeho domovských kapel. Hraje s ní už dlouhou řádku let. Podílel se i na CDčkách, která karabina vydala. A z těchto nahrávek jsem vybrala dvě skladby. První je autorská Pedrova Zlatý déšť a stala se hitem nejenom v Brně a okolí. Tou druhou bude Padá láska Babiho Rivoli, ovšem v podání Pedra Schneweise a karabiny.

Dnes pořadu Na cestě vzdávám hold brněnskému muzikantovi Petru Schneweisovi zvanému Pedro, který oslavil 70. Další z kapel, kde působí, je Trump Evergreen Band. V jejich podání vám nabídnu instrumentálku George Gershwina s Pedrovou kytarou.

Taky s kapelou TE Band natočil Pedro nějaká CDčka. Z těch jsem vybrala další dvě skladby, obě jeho autorské. První bude Chladný klíč a ta druhá se jmenuje A jedem.

jsem zůstal sám. Nikdo mi s láskou nepoví, o čem doufám. Životem táhnu sem a tam, tak jako starý kůň. Od nikoho nic nečekám, jen hledám.

jsou pro mě do kořa. Já město plný neonu klidně dávám. Za hrstku hvězd, co nad hlavou, od jak živa mám rád.

0: Svědem.
1: T.E.Band spolu s Karabinou, kapelou Ruty Shooters a Pedro Family Bandem byly součástí narozeninového koncertu, který proběhl už v květnu v Brně na Musilce. Bylo to skvělé, bylo nás hodně a bylo dobře. Koncert uspořádal Pedrův syn Vítek a byl to moc pěkný dárek a mám pocit, že dokonce oslavenec byl dojat. Poslechneme si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc další jeho písničky.

Jsou mraky všech vojetejch tratí, co vezli nás, kam každý chtěl. A mraky všech písní, co nikdo snad nezapomněl.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mě tenkrát v noci nešlo spát, já zíral, jak velký vůz tiše odjíždí cestou, co jenom on tak dobře zná. Viděl jsem ho už tolikrát, je pořád stejnej a tisíce kiláků od něho odjet

Zatah v Lídně a do spěchu za ním začínal podobácní forte hrát. Na každej kámen jsem si sáhl, chvějící rukou či hladovým pohledem, nebo jen tak ve svých představách. A noc ta je sdílná, když slzy z očí vypadá.

barvy deště a jak uznat plačtivý hlas větrný šalmají. Stmoucích se oblak naslouchat všem jejich slovům a dychtivým souzněním, které dál se už nezahrají. Jen touha v nich svírá otěže cesty, co má dobrý smír. Když ji chceš získat, musíš ji hledat.

0: kdo položit na futrál torsa všech za léta rozbitej bod. Jak dím vylétnou z ohňů ven, story tak dlouhý, co můžeme vyprávět, ještě až s osudem dohoří knot. Víš, jítro se blíží, padají víčka a chce se jít spát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zvěsilou kroniku psát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zvěsilou kroniku psát.
1: Písničky Mraky a Kronika jsou ze solového alba, které vydal Petr Pedroš Neweis s názvem Kronika. Ovšem je to už dost dlouhá doba, už by to chtělo nějaký další nosič. A protože Pedro oslavil jubileum, posloucháme dnes pořadu Na cestě především jeho písničky, anebo skladby, ve kterých hraje a zpívá. Až jsou to taky rivolovky, které umí výborně. Jednu si teď poslechneme.
0: Sekou vyhouplo se slunce, už se víčky prodírá. Na řasách má

0: Jak už jsem říkala, narozeninový koncert uspořádal Pedrův syn Vítek, který Pedrovi gratuloval se svou kapelou Ruty Shooters. S tou byl i u nás v Českém rozhlase Olomouc na koncertu živě. A stejně tak byl naším hostem i Pedro Family Band. A z tohoto živáku jsme slyšeli Vabiho kouřové signály. Pokračovat budeme opět písničkami Pedro Schneweise.
1: Poslouchej kola starých vlaků, co roztáčí se za soumraku a domů vracejí tě zpět z nedělí. Dávno víš, kam všechny dlouhý štreky vedou, jak ženský falešný tě svedou.

na doraz. Poslouchej tóny, co hrajou struny zlatý, když v obelstí je prstů hmaty. Za doprovodu tenorů chraptivých

ještě v dobách jinačí. Potkal jsem kluky v maskáčích, co mlčky na peronu plným vajglů stály. Pak jsme v povahách svých možností se zarputilou vážností

po strunách zkoušel prsty dost mizerně hnát. To ještě vandr, vandrem byl, já svý nitro naplnil jiskrama letícíma kránu.

že jsem je znal a že jsem s nima chvilku žil. Teď píšu fráze jalový, ty mi však sotva napoví akordy, kterými bych svůj svět zachránil. Čas nikdy nechci obrátit, jenom svůj vandr nestratit a klíčem prázdný kytary uzamknout mříž.

0: Obě písničky Poslouchej i Melodie smutné dálky jsou autorským dílem Petra Schneweise. V té druhé vzdává hold právě trumpským bardům, bratrům Rivolům nebo Tony Linhartovi. A jejich písničky umí skvěle podat. Dáme si teď v pořadu Na cestě Wabiho málo známou, Hic sunt leones.
1: Je to už dávno, co mi zmizeli dálí stromy, pro mě už zastavil se čas.

Pedro Family Band tvoří kromě dnešního oslavence Petra Schneweise, taky jeho syn Vítek s kytarou a kontrabasista Petr Pospíšil. Celý koncert Pedro Family Bandu si můžete najít na YouTube nebo na stránkách Českého rozhlasu Olomouc. K mým oblíbeným Pedrovým písničkám patří ta s nejdelším názvem, kde každý k svýmu štěstí kousek dal. Poslechneme si ji v podání právě Pedro Family Bandu, kde Pedro ovšem jen zpívá, protože prý ji neumí zahrát, přestože ji napsal. A pak to bude ještě symbolicky vyznání.

Když květen kráčí kouzelnými kroky, máš v očích ještě září krokusů. V tu chvíli nikdo nedbá na úroky a rozpustilá louka zase škemrá v opusu.

Dej pozor, abys bosou nohou nešla do bodláčí, to stává se, když květen jenom tak si kolem kráčí. Vzlétnout.

mými kroky, jak rozmařilé je chtít po něm víc. Zní špatně píseň od poslední sloky, ten starý dobrák

kytaru hrál. O tom, kde končí kusí koleje a kam už nesmí vlaky, kam od rána až do tmy táhneš svoje saky paky, kde krosny aspoň v duchu ještě mají barvu khaki, kde každý k svýmu štěstí kousek dal.

Když květen táhne, tak já musím taky. A možná bych s ním na kytaru hrál o tom, kde končí kusy koleje a kam už nesmí vlaky, kam pod rána až do tmy táhneš svoje saky paky, kde krosny aspoň.

Vít ráno, kroky ospalí a jak po flámu dech a plány stejně troufalí, jak břímě na zádech. Mít horu, co tě v plném lesku vtáhne do svých vnat, jak dáka, který za rozbřesku vlétne do tenat. Mít na rtech slova prokletí i klidné pokory a neskrývat svý dojetí, nic není navzdory. Mít kousek pravdy v tom,

0: není poslední.
1: Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali Petra Schneweise v různých podobách, jako jednoho z mála současných trumpských autorů, charismatického zpěváka, skvělého kytaristu. Pro dnešek máme před sebou poslední skladbu. A kromě času bohatýru bohatých přeju Pedrovi k té 70. pevné zdraví, dobré lidi kolem sebe a nové CDčko. Ročník 1956 je totiž zvlášť vydařený. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí a na další setkání se těší Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jsme rádi, že jste tady, připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu, do toho sáhne a vytáhne první ukázku už za malou chvíli, také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
2: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
1: Zůstaňte i vy s námi.
0: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady Humoriáda, od toho tu je dnes jako host, to je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to
1: vyberu
0: bude?
1: Jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Dvě za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolám trošku, tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyrazil.
4: Hrůza, a kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslel.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, viďte.
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího, třeba tahle žába. Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru, toho okamžitě beru.
7: Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek. Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří.
6: Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje, koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek.
2: Ach jo, to je mrzuté. Proboha, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je triky?
6: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
8: V poledne, pane.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
8: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. A já nevím, ale ten, co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
8: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
9: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to takhle točili.
1: Jo, myslím, že jsem to i viděla.
0: Ano, ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: Dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autičko bych chtěla. No to je teda. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no, abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jak

0: darmo, tak je to dobrý. No prosím tě, a kam jste s ním jeli nejdál s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Vídně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli sníst z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážení, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Prouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympic a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zámecké léto jde do finále. Už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty. Taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským. A poslední šance se ještě zařadit do toho slosování. To jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým. Který pán to u vás vyhraje? Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné. Známe pod mým mladým.
3: Ano.
4: Kovice,
3: dobře.
4: Tak. A dávám Kopeckýho.
3: Dobrá. Děkujeme za ten hlas pro něj.
5: Děkuju za
3: Mějte
5: Angeliku.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: Jo. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si psal Kopeckého.
3: Dobře, varianta B. Děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady měla ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovní výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jste tam říkal, o těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řeší. My řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra, že už máme poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Zemní vás, Patriku, zdraví a jí paní Šormou.
5: Dobrý den.
8: Ale anegnot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělali pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
9: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a naklidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
10: Slečno?
9: Ano?
10: Promiňte, že vás obtěžuje, ale mohl bych vám něco říct?
9: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
10: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
9: no,
10: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
9: Tak to si raději nepřejte.
10: Proč?
9: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
11: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
12: Slečno, mohu vám něco říct?
9: No prosím.
12: Vy jste jako z pohádky.
9: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
9: A vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
9: Vymýšlíš.
12: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
9: A?
12: Váš nos.
9: A?
12: Vaše zuby.
9: A?
12: No prostě celá Baba Jaga.
11: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
12: Jean? Ano, lorde? Co to bylo za hluk? A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
5: Splnil jsem váš příkaz, pane.
12: Ach, Jean, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
9: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
13: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
12: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
13: Do houbové omáčky?
12: Ano, tam bude velmi dobrá.
13: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
12: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
9: Žena volá muži do práce.
14: Ano?
15: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
14: No, ahoj, co chceš?
15: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
14: No, ty jsi se zblázila, ne? Je to, no prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
15: Ne, ne, ne, počkej, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožik, rozumíš?
14: Prosím tě, Květu, no. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
15: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
9: Manželé vychází po nedělním mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
13: Teda, Pepo,
9: jak si mohl ty, takový věřící v kostele, tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
5: Víš, Maruško, před léty jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
13: No, ti to je hezké.
5: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
13: No a?
5: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
9: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
12: Člověče, když se opilej vracím domů, žena mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
14: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu opilej domů, přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním, žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
9: Po čase se oba sejdou.
14: Tak co, vole, jak zdopad?
16: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
14: Jak to?
16: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
17: Ukončete prosím
16: na výstup
17: a
16: nástup.
17: Dveře se
16: zavírají. A celý barák
18: mi uje. Humoriáda.
3: Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu.
19: No,
3: jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat. On tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pes nic, tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
19: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
19: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře.
18: Humoriáda.
3: Libuško, co ty, ale to jaké bylo, jak ho vnímala, co jste dělali,
19: ale,
3: prožili?
19: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí, než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkné krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat, to jo, ale jinak žádný sporty, jak říkal Churchill. Churchill, to bych říkal, ano. No sports.
3: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá je dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování, že osvěla se skončí.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: To jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No to je taky doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme jedno mluvku, divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl moji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Ukáž?
6: No jo, pohadilis. No, vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý, taky dobrý.
6: Víš, taky jsem pořád byl v tě, no, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád tam jsem si dal.
4: Hele, Borku.
6: Co?
4: Dítě.
6: Jo.
4: Čím je to?
6: Je, to je moje dcera.
4: Ty jsi ženatý?
6: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
5: To je tvoje.
4: Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně
5: dědeček. Já jsem dědeček. Pojď sem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se, Borku?
4: Ono se tomu plejce cůlat, ale jak to krásně řekla to čo a... Da, to je talent.
5: No jo,
4: po dědečkovi. No ale jak se to dělá?
5: Počkej,
4: dědeček sám. Sundáme hezky. Kalhotinky?
5: Tak, tady nočníček.
4: Dědeček sundá kalhotinky. Dědeček, pojď sem, Borku. No, to je nějaký Renault. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
5: Kluk? No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden věstlík, jenom o nedělích to bývá doma, já bývám o nedělích na průzkum, no.
4: A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou. Jak to, že ji neznám?
5: Promiň, ale když jsem vás měl seznámit?
1: Tahle scénka z kabaretu U dobré pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borlíčkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to, takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iljou Prachařem?
2: Ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne, osobně ne.
1: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování.
2: Mm-hmm.
1: Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iljou Prachařem a Janem Libičkem.
2: No, prima.
1: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 01 04 humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda. Bude tam rychlokarikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko. Nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod čerým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Eliou Prachařem a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujem za Ačko a můžem něco paní Švormovej povedať?
5: No, prosím.
4: Tak, paní Švormová, vy jste nahrala pieseň Lilie s Romanom Holím.
5: S Romanom Holím, no.
4: Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže nech sa darí, buďte v pohode.
5: To vám moc ďakujem a ste taky hodný, že takú krásnu vec ste poslúchal. Ďakujem.
4: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
5: Vy taky.
3: I vy, ďakujeme moc za zavolání i hlasování a přidávame dalšího. Dobrý den.
6: No ja vás teraz zdravím konečne. Tady je Milan z Mladý Boleslavy, kuchař.
3: Ano, a pro co zdravím, hlasujete, Milane?
6: Zdravím paní Švormovou.
5: Dobrý den.
6: Chtěl bych jí poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
5: A děkuji.
6: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacky, pana Šlihara, pana Ševčíka.
3: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme. Kdo tam je?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
3: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
8: Dopoledne, dáma pane.
3: Ano.
8: Eva z Petr Zeloty. A přál bych si pana Libíčka.
3: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
9: Uzná je lékařka, znáš to. Přes den ve středisku, potom má taky funkce, schůze, porady, noční služby.
10: No,
9: to má noční službu.
10: Aha.
9: Nebej toho, že se to škvrně narodilo už za studentských dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Viděl jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
10: Tolikrát?
9: No.
10: A o čem si spolu porovat povídat?
9: Jo, ježiš, povídáme, teď ani nevím, jak se jmenuje můj syn. Ale já bych měl zatelefonovat.
10: Počkej, ne? Nemáš její fotku?
9: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
2: To zřejmě, že neviděl.
9: No pojď. No prosím.
2: Rosemary se vdává. Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já odněkud znám.
9: Co?
2: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím, odkud vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská,
9: ne,
2: myslel jsem si, že to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zahna tu musky, to nejsou lidi, ty Borku. A jak byla takhle, rozumíš, tak já plác. No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
9: No tak to byla určitě moje žena Jiřinka. Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdyby ses byl zeptal maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
2: No a když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? No. Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku? Řekl jsi to?
9: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
2: To je taky pravda, ano.
9: No a snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole, ne?
2: Lístek na stole, to si nemohu říct osobně, víš, jak jsou ženský na tohleto háklivý.
9: Osobně.
2: Ty
9: to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí neviděl, ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma. Hmm. Taky to máš nad hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. No pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci, no.
2: To vím, ty Borku. Ale upřímně, mezi náma. Co je s mamou, není nemocná?
9: Co, ona je nemocná?
2: Tam se tě, jestli není nemocná.
9: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
2: Aha.
9: Já jsem ji naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
2: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky, Děkuji ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech. Ne,
9: co, 10?
2: Ano.
9: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
2: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano? A chápečku, za rok se vrátím se za...
9: Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš ji přece taky ode mě snad pozdravuj.
2: A kdybys to tak, maminku, taky za mě. Pusu, pá chápečku.
9: Pusu, pá chápečku. No, vidíš, no, a ty kdyby jsi měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v lednici, tak pa. No, pa.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10 nebo byly jiné časy?
5: Bývalo to o 10 hodin. No. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o 30 minut. A režisér, myslím tehdy Radok, že říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říká, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
3: Mimochodem, vzpomínky na Merčku Rasulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná chybí
5: přesto,
3: Merička.
5: Já přesto, že ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu jezdili, jsme i tehdy se, když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo České armády tehdy,
3: ano.
5: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. A ona nic, seděla v šatně. Soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
3: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vy hlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá,
3: Vystihla.
2: Bohatá, nemám slov. Chtěla bych pana Libíčka.
1: Dobře, já zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel odběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme se ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv, mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce, ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam ji podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Jsem našel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možné. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. lavečku vůbec nedali dohromady.
0: Humoriáda.
1: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
3: Paráda to byla. Libiček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Písečné na Jesenicku plánují opravu mostu zasaženého povodní. Moravské divadlo Olomouc dnes otevírá kulturně edukační centrum. Fotbalisté Plzně si zahrají hlavní fázi Evropské ligy. Dnes má být slunečno, později až oblačno, teploty do 31 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vedení Písečné na Jesenicku připravuje rekonstrukci mostu přes řeku Bělou, který poničila předloňská povodeň. Aktuálně vybírá dodavatele stavby. Oprava bude stát zhruba 3 miliony korun. Obec chce požádat o dotaci. Pokračuje nezávislý starosta Jan Konečný.
3: Který se nachází nad řekou Bělou v blízkosti panelových domů a autobusové zastávky v centru obce. Most byl poškozený docela dost původně v roce 2024 a chtěli bychom, pokud se nám to podaří, do konce letošního roku opravu mít hotovou.
2: Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevírá kulturně edukační centrum. Má propojit kulturu, vzdělávání a kreativitu. Je součástí areálu tamní střední školy grafiky a médií. V centru vzniknul i prostor pro nový středoškolský obor. Jako jediný v Česku se zaměří na jevištní technologie. Asociace autoškol spouští projekt Zpátky za volant. Zaměřuje se na seniory a rodiče po mateřské, kteří mají řidičský průkaz, ale dlouho neřídili. Má jim pomoct znovu získat sebedůvěru a zajistit jejich bezpečný návrat za volant.
4: Já si tady musím upravit. Bych došáhla na pedál.
5: Adéla má řidičský průkaz 3 roky. Pár let během mateřské a rodičovské dovolené ale nejezdila. Teď se ale situace mění. Podle předsedy asociace autoškol Aleše Horčičky je v Česku 1,5 milionu lidí nad 65 let s řidičským průkazem a asi 80 tisíc rodičů na mateřské.
6: Problémy se střetávají a jsou třeba někdy i stejné u maminky na mateřské a seniora. Jejich třeba obava z používání vozidla s automatickou převodovkou nebo využívání vozidla v nějakém hustém provozu v Praze je pro ně prostě stresující faktor.
5: Do projektu se zájemci můžou přihlásit přes webové stránky. Účastník si pak jednu kondiční hodinu platí sám a druhou má zadarmo. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Stát se chystá víc podporovat české startupy. Vláda představila nový zákon, který má přilákat víc investorů do začínajících inovativních firm. Kdo do nich vloží peníze, mohl by si z daňového základu odečíst až 5 milionů korun. Zakladatelé startupů by navíc měli mít více času na to, aby si do budoucna odečetli případnou ztrátu. Místo 5 let by na to měli 7.
1: Sport.
2: Plzeňští fotbalisté slaví postup do základní fáze Evropské ligy. Po prohře v Bělehradě 0-3 porazili v odvetě závěrečného předkola Červenou zvězdu 5-1 po prodloužení. Šťastný byl záložník Záporočechů Lukáš Červ.
7: Jeden z největších zážitků, asi možná určitě největší, co jsem tady zažil za ty 3 roky. Ale já už jsem vám říkal před týdnem, že to je možný. Že když změníme vlastně asi úplně všechno, tak je to možný a ty emoce, co vypukly, jak už na hřišti, tak pak v kabině, tak fakt krásný.
2: Jablonec prošel přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. V odvetě vyhráli Severočeši na penalty, naopak Hradec Králové nepostoupil. Panathinaikosu Athény podlehl 1-2 po prodloužení.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a v noci dorazí přehánky, déšť i bouřky. Teploty 28 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 24, povane slabý, později čerstvý až nárazový, jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u Bělotína směr Brno stojí porouchaná dodávka, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Do
0: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 28. srpna a svátek má dnes Augustín. Vše nejlepší. Víkend před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout. Vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na vzkazy, za chvíli kalendárium, budeme vzpomínat na léta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď nás čeká Petr Muk a song Stoupám ti do hlavy. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: pátek 28. srpna, svátek má vznešený Augustín a o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Prince Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku, měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobratrský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče, Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 28. srpnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, tedy pátek 4/6 a svátek má dnes Augustín.
1: Počasí.
0: Pranostika říká o svatém Augustinu, léto opouští krajinu. No dnes bude slunečno a teplota do 31 stupňů Celsia. V noci bude pršet. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, 14 stupňů v Hranicích. Zdravím z práce, napsala Pavlína. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova. 16 stupňů, 15 stupňů Celsia. Postřelmov, píše Hanna. Chystá se do práce a těší se na víkend s celou rodinou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.
4: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Hokejový obránce Petr Gevíse v létě změnil působiště a chystá se na možná nejpříjemnější sezónu své kariéry. Alespoň co se týče blízkosti domova a rodině. Jako rodák ze Šumperka si ve 33 letech poprvé v životě zahraje nejvyšší soutěž v nedaleké Olomouci.
1: Cítím se výborně, cítím se tady jak doma, no. Jsem strašně rád, že hraju takhle blízko, že konečně rodina může přijet, když budou chtít, tak na každý zápas, což je super. Jsem rád, že mě můžou vidět a jim pořád opakuju, že nevím, jak dlouho to budu hrát a kdy se budou moct na mě přijít podívat na extraligu, takže oni to taky tak vnímají. Já se to snažím hrát, jak nejlíp umím, takový to klišé si to užít. Doufám, že je to na mě vidět, no, aspoň trošku na tom ledě.
2: Petr Gevíse si extraligu užívá hlavně proto, že ještě před pár lety hrál až druhou ligu doma v Šumperku a pracoval na stavbě. Na profesionální hokej už možná ani nemyslel. Extraligovou premiéru zažil až v 27 letech. V prosinci 2020 po něm sáhli v nouzi Vítkovice a od té doby z nejvyšší soutěže nezmizel.
1: Furt jedu tu svoji pohádku, furt si ji užívám a je to skvělý. Pořád nekončí, no, pořád to tlačím, co to jde, chci to hrát co nejdýl. Baví mě to je nejdůležitější, takže doufám, že zdraví bude držet. To je asi jediné, co potřebuju.
2: A potřebuje také více prostoru na ofenzivní kousky. V nižších soutěžích dokázal být velmi produktivním obráncem, jenže ve Vítkovicích ani v Mladé Boleslavi k tomu nedostal příležitost. V Olomouci by se to mělo změnit. Podle přípravných zápasů se zdá, že trenéři z něj chtějí udělat přesilovkovou zbraň a ofenzivního beka číslo 1, který jim tak dlouho chybí.
1: Chtěl bych jim být, protože musel jsem hrát nějakou roli teď v té extralize, abych se v ní udržel. Tak to je prostě, tak to chodí a teď cítím, že bych mohl konečně ukázat ten hokej, co je ve mně, no, který si myslím, že pořád mám. Cítím, že bych tu důvěru mohl dostat, ale rozhodně nechci zadarmo, no, takže se to snažím ukázat, že to ve mně a trenéři mi věří, si myslím, tím, že mě tam dávají.
2: Jak ale Petr Gevíse zmínil, na Hané to nebude mít zadarmo. Olomouc má na soupisce 10 obránců a všichni aspirují na posty v základní sestavě.
1: Myslím si, že to je dobře. Vždycky se musí bojovat o tu pozici, protože když jí má někdo moc jistou, tak se může uspokojit a pak to nedělá dobrotu. Myslím si, že tady v posledních letech byl vždycky problém, když se zranil jeden, dva obránci, tak nebylo kde moc brát. Takže si myslím, že je dobře, že je tady teď víc kluků a když přijde nějaký to zranění, tak je adekvátní a kvalitní náhrada.
2: Komentuje kvalitu v defenzivě Olomouce jeden z jejich nových členů, 33-letý Petr Gevíse. Ten své schopnosti může jednomu ze svých bývalých týmů ukázat už dnes. Olomouc totiž dnes v 17:30 nastoupí k přípravnému duelu na ledě Vítkovic. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Neznámý pachatel poškodil na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku 17 hrobů. Vandal se na hřbitově pohyboval v uplynulých dnech, ukradl mimo jiné také urny. Policie se případem zabývá od středy, řekla to mluvčí policie Marie Šafářová. Pachateli hrozí až 2 roky vězení. Na řidiče bude o víkendu na silnicích čekat víc policejních hlídek než běžně. Policisté totiž kvůli poslednímu prázdninovému víkendu očekávají silný provoz. Největší hrozbou je podle nich únava a mikrospánek, hlavně ke konci dlouhých cest. Muzeum umění v Olomouci o 5 týdnů prodlouží výstavu fotografa Jindřicha Štrajta. Důvodem je nejen velký zájem, ale i přání návštěvníků o osobní setkání s autorem. Muzeum proto na přelomu září a října zařadilo do programu 3 komentované prohlídky. Průvodcem bude právě Štrajt. Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470. Informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Ze sportu. Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznani první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. V té následující bude také na kilometru, ale mezi kajakářkami Barbora Betlachová. Počasí dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a v noci dorazí přeháníky, déšť i bouřky. Teploty 28 až 31 stupňů, v jeseníkách kolem 24, povane slabý, později čerstvý až nárazový, jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská kvůli stavbě cyklostezky. Omezení potrvá do konce října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pranostiky pro dnešní den. 17:55 při Dobré ráno. Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, svátek má dnes Augustín. Jak vidí tento den pranostiky? Svatý Augustín rád dělá z tepla stín. O svatém Augustinu odpočívej jen ve stínu. Pranostiky nás už pomalu připravují na ochlazení. Kol svatého Augustína odcházejí pryč teplé dny. Ale jak je teplo o Augustínu, tak bude studeno na Kateřinu. A ještě jedna pranostika. O svatém Augustinu léto opouští krajinu. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 28. srpna, svátek má dnes Augustín, vše nejlepší, za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jak je teplo o Augustínu, tak bude studeno na Kateřinu. No dnes bude slunečno a teplota do 31 stupňů Celsia. V noci bude pršet. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také posíláte vzkazy na náš Facebook. Děkuji. Šternberg, 15 stupňů Celsia, v noci krásně svítil měsíček, bylo skoro jak ve dne, vzkaz od Hanky. Zábřeh 14 stupňů, vypadá to nejasno, napsala Iva, 15 stupňů Celsia, v Litovli píše Michal, který je v práci, ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Přímo z místa.
3: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9:00 s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.

0: Léto 95 nám připomněl Marek Ztracený. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá Valčíček a Brontosauři. Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Jsou 6:45. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Dnešní téma se dotkne křehkých kostí.
2: Hezký den, je to tak? Možná jste si poslední dobou víckrát zranili ruce nebo nohy a léčili si zlomeniny.
1: Máte bolesti zad? Postupně se zmenšuje vaše tělesná výška nebo se začínáte hrbit?
2: Říká se tomu vdovská hrbatost. Může to být následek toho, jak se vám mění kostra a kosti křehnou.
1: Bojíte se osteoporózy? Bolí vás kosti při zvedání těžkých balíků nebo beden? Při pádu se často zraníte?
2: Popište nám své problémy tohoto druhu ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo se ptejte na našem Facebooku.
1: Se svými obavami se můžete svěřit také na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770.
1: Křehkým kostem se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Česká Ves plánuje opatření na zadržování vody v krajině. Více o tom ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: České Vsi chystají úpravy v krajině, které pomůžou zadržet vodu. Města a obce údajně málo zhodnocují své úspory. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko. Dnes čekáme skoro jasno až polojasno. Později oblačno naměříme až 31 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Česká Ves na Jesenicku plánuje opatření na zadržování vody v krajině. Vedení obce v těchto dnech vybírá problémová místa. Nechalo také zpracovat studii. Hotová by měla být během října. Pokračuje nezávislý starosta České Vsi Petr Mudra.
2: Ono bude potřeba rozdělit to, co budeme dělat z vlastních zdrojů, něco ještě ze sběrkových financí, takové ty drobnější opatření, kterých jsou stovky a dají se dělat okamžitě. A pak ty složitější opatření typu poldrů a podobně, na ty se samozřejmě musí najít peníze, to by trvalo déle, ale příští rok bychom opravdu rádi začali s těmi drobnými opatřeními.
1: Města, obce a kraje málo zhodnocují své úspory, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Peníze totiž podle ní nechávají na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem přitom nabízí přímo pro samosprávy, například Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic. Dovreme podle ředitelky Svazu měst a obcí Radky Vladikové složitá administrativa.
3: Většina obcí ty peníze vezme a posunuje do standardních komerčních bank, kde pak mají celou vlastně správu těch peněz.
1: I v tomto roce nemají některé soudy dost peněz na provoz. Jde třeba o krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale zatím žádný nepožádal o pomoc. Dodal, že v letošním rozpočtu je taky pro soudy víc peněz než loni. Místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Karel Haas z ODS jako dlouhodobé řešení navrhuje zrušit vrchní soudy. Na jižní Moravě začalo vinobraní. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Vinaři také očekávají, že úroda bude letos kvůli suchu menší. Některé vinice počítají se ztrátami na úrodě v řádech 10%. Výnosy podle Asociace nezávislých vinařů klesnou v některých místech až o polovinu. Sport. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3-0 a v tabulce skončily na 2. místě. Klíčem k vítězství byl obrat samotné koncovce prvního setu, ve kterém prohrávali už o 9 bodů a ve které odvraceli 4 setboly. Pokračuje blokařka Magdalena Jihlářová.
4: Začátek nám úplně nevyšel podle našich představ. Oni v prvním setu hráli výborně, hlavně v poli a na útoku taky, ale v poli neskutečně čapali. To bylo hodně náročné to potom dohnat, ale naštěstí potom jsme zatlačili na servisu. Měli jsme už taky lepší obranu v poli a lepší útok, takže jsem ráda, že už ten první set se nám podařilo dotáhnout do vítězného konce, když jsme chvíli prohrávali o 6 nebo o 7 bodů. Počasí.
1: Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a v noci dorazí přehánky, déšť i bouřky. Teploty 28 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Povane slabý, později čerstvý až nárazový, jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumperku v Postřelmově je částečně uzavřena ulice Hradecká. Stavební práce tady potrvají do konce září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, máme tady pátek, víkend je před námi, no to se hned radostněji vstává. Jestli nemůžete probudit vaši mysl, tak si zkuste třeba vzpomenout, co budete rádi a značením dělat o víkendu a klidně mi o tom napište na naše SMS číslo 723 70 33 51. Já se například těším na turistiku v Jeseníkách. Vaše víkendové tipy a plány uslyšíte do 16:15 a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Valdemar Matuška. Dobré ráno.

0: zvýšit bezpečnost návštěvníků. To před 100 lety se řešil jiný problém, jak z tehdejších novin zjistila Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Jeden olomoucký časopis otiskl během letních prázdnin roku 1926 článek popisující hrůzostrašné poměry na hřbitově. Reagovali redaktoři deníku Našinec, kteří uznávali, že terén zvolený pro hřbitov není ideální. Těžkosti se složením půdy, která jest slínovitá a vodu nepropouští, nejsou malé. Olomoučané se dočetli. Jak jsme se však informovali, nejsou ani zdaleka tak katastrofální tyto poměry i za letošního normálního mokra. Městská rada by se měla již jedenkrát celým problémem odvodnění hřbitova vážně zabývati a zvláště postarati se o odvedení vrchní vody pomocí drenáže. Stala se tu chyba při zakládání hřbitova a dodnes kolují různé historky, jak zavodněné části pozemků pro hřbitov určených byly odvodňovány.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 28. srpna, čtvrté na sedm a svátek má Augustín, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká o svatém Augustínu, léto opouští krajinu. No dnes bude slunečno, teplota do 31 stupňů Celsia, v noci bude pršet. Jaké máte počasí, tak to píš

0: můžete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Břeťa hlásí Štíty. Slabá oblačnost 10 až 14 stupňů, vítr od 4 do 18 km za hodinu a vlhkost 70%. V Mohelnici máme dnes po ránu 13 stupňů, částečně zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Bohdíkov, obloha jasná s růžovým nádechem 11 stupňů a bez větří, to už píše Vlaďka, a Doloplazy u Nezamyslic 16,7 stupně Celsia, jasno, vlhkost 70%, píše Miroslav.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, poslední prázdninový víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna, tak pojďme na vaše vzkazy. Multižánrový festival Muzikus bude na nádvoří zámku v Prostějově dnes a zítra. Doporučují například skupinu Jasno nebo Acoustic Sphere. Vzkaz od Ondřeje. Michala z Přerova se chystá nahrát Helvštín. Od dnešního dne do neděle tady je mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefajston. My se chystáme na pivovarské slavnosti Holba v Hanušovicích, budou v sobotu a nejvíce těšíme na Reflexy a Valda Gang, ale i na ostatní. To už je vzkaz od Tomáše z Rudy. Vyrazíme na Mohelnický folk fest, který je až do neděle. Máme rádi například Hoptrop, Roberta Křesťana a Druhou trávu, ale vystoupí i Roman Horky a Kamelot nebo Žalman a spol. Všechno nás potěší, píše Petra z Dubicka. Tak děkuji za vaše vzkazy, těším se na další. Uslyšíte je už v příští hodině. Připomínám SMS číslo 723 70 33 51.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Hradní Písečné na Jesenicku připravuje rekonstrukci mostu přes řeku Bělou, který poničila předloňská povodeň. Aktuálně vybírá dodavatele stavby. Oprava bude stát zhruba 3 miliony korun. Obec chce požádat o dotaci. Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevírá kulturně edukační centrum. Má propojit kulturu, vzdělávání a kreativitu. Je součástí areálu tamní střední školy grafiky a médií. Centrum vznikl i prostor pro nový středoškolský obor. Jako jediný v Česku se měří na jevištní technologie. Nejdříve za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnic dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Podle původního plánu měla přestavba trati a její plánované rozšíření začít už teď v listopadu. Podzimní výlov největšího českého rybníku Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. Informovalo o tom rybářství Třeboň na svém webu. V tamních rybnících totiž chybí zhruba 40% vody. Původně byl výlov naplánovaný na víkend od 16. do 18. října. Za sportu evropské pohárové soutěže si v této sezóně zahrají 4 české fotbalové kluby. Ke Slavii v lize mistrů a Spartě v evropské lize se přidali Viktoria Plzeň a Jablonec. Plzeňští smazali v domácí odvetě play-off evropské ligy 3-brankovou ztrátu a Červenou zvězdu Bělehrad porazili 5-1 po prodloužení. Počasí dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 24, povane slabý, postupně mírný, místy až nárazový, jižní až jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomouckou u Přáslavice pohybuje nadměrný náklad, jde o vojenský konvoj, který míří směrem na Vyškov a Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Velký výprodej kostýmu poprvé ve své historii zahájilo Moravské divadlo v Olomouci. Jak velká byla na ně včera fronta, uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl sedmé.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, slavno chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme.
1: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Moderní kostýmy i historické kousky vhodné na maškarní plesy, originální svatby, večírky nebo rodinné oslavy. Velký výprodej kostýmů poprvé ve své historii zahájilo Moravské divadlo v Olomouci. Už s několika hodinovým předstihem stály dlouhé fronty lidí z celé republiky před dveřmi divadelního skladu.
2: Hodinka ještě před otevřením, vy už tady stojíte frontu, co chcete?
3: Asi hlavně nějaké historické kabátky. My jsme cosplayeři. Třeba se vezmeme nějakou historicky inspirovanou postavu, takže když bychom něco našli, tak by to bylo super. Aneta z Pardubic. Vyjížděli jsme v 5:53?
4: No.
3: Jo, velkém takhle.
2: Pro vás je to vlastně taková výjimečná příležitost?
3: Velice výjimečná možnost nakoupit historicky, buď to inspirované, anebo přímo historické kousky oblečení je velice výjimečné. Jen tak to sekáče nenajdeme.
2: Vy jste tady v první v dlouhé řadě. Ještě
5: madame.
2: Hodinu před začátkem.
5: Madam, přijel jsem z Havlíčkova Brodu o 9:30 ráno. Sbírám historické oděvy, třeba vojenského charakteru nebo selskýho.
6: Tak jo, tak já děkuju. A pevně nervy nám všem.
2: Vedoucí garderobiérka Ivana Čeplová už vpouští první koupě chtivé. Instrukce jsou jasné.
7: Každý zákazník, který vejde dovnitř, má tady nákupní koš a k sobě jednu obsluhu. Obsluha má u sebe takovou nákupní kartu, kde se zapisují vlastně inventární čísla, počet kusů a cena.
2: Ceny jsou lidové, od 20 do 500 korun.
7: Je tady široká nabídka různých dob. A ano, máme tady i současné věci.
2: Nebolí vás srdce, když vidíte, že se s nimi musíte loučit?
7: Bolí, bolí nás to všechny. A samozřejmě bychom si všechno nechali.
2: Skladem, takzvaným fundusem divadelních kostýmů, se procházím s mluvčí Moravského divadla Vlastou Pechovou. Proč se s nimi divadlo loučí?
8: Ten hlavní důvod je stěhování skladů. Je to 10 000 kusů zhruba. Když si představíte, že za každou sezónu máme zhruba 12 premiér. Na každou premiéru šijeme nové šaty většinou. Je potřeba v tom udělat trošku pořádek a trošku vítr, jak se říká.
9: Tak, poprosíme 400.
2: Vy jste první, který tady už si nakoupil. Pan Petr, odkud jste?
10: Ze Šumperka.
2: Co jste si pořídil? Tady vidím v koši nějaké uniformy.
10: Vojenské uniformy, jsem sběratel. Prostě mám hodně uniform doma.
2: To by mělo být jaká uniforma?
10: Tohle má být Československá, první republika.
2: Takže se vám bude hodit do sbírky?
10: Bude.
2: Pro Moravské divadlo je to historicky první výprodej kostýmů a podle vedení divadla i na dlouho poslední. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká, jak bude?
2: Dnes očekáváme většinou slunečno a teplo, bude skoro jasno nebo polojasno, spíš až ve večerních hodinách bude přibývat oblačnost a srážky čekáme až v noci. Teploty se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia, na horách mezi 22 až 26 stupni a vítr povane zpočátku slabý, postupně se rozfouká mírný jižní nebo jihovýchodní, rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci už nás bude přecházet studená fronta, očekáváme tedy hodně oblačnosti, postupně až zataženo, s přehánkami, zpočátku v těch večerních hodinách se mohou vyskytnout i bouřky, a to i silné bouřky, zejména v oblasti Jesenicka, nebo v těch severnějších částech našeho regionu. K ránu potom budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty budou mezi 19 až 15 stupni Celsia a vítr povane mírný, jihovýchodní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a bude se měnit na severozápadní, případně v bouřkách může ještě i zesilovat.
0: Děkuji za informace, přeji vám krásný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na 200. koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: užívat svět.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat ručník. Cvik je na zemi. Posadíme se. Hlava a trup v jedné rovině. Paže kolmo nad hlavou drží napnutý ručník. Nohy doširoka od sebe. S výdechem celý trup vyrotujeme a snažíme se pravou rukou dotknout levého kotníku. Totéž opakujeme vlevo. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Přerov připravuje rekonstrukci restaurace v městském domě. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Přerov připravuje rekonstrukci restaurace v městském domě. Policisté budou na víkend posilovat hlídky. Fotbalisté Plzně po historickém obratu prošli přes Bělehrad do Evropské ligy. Dnešní počasí má být slunečné, později oblačné s teplotami do 31 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov nechá opravit restauraci v městském domě. Zastaralé a nevyhovující prostory v historické budově jsou v současné době mimo provoz. Rekonstrukce si vyžádá téměř 40 milionů korun a začít by měla příští rok. Záměr musí schválit ještě zastupitelé, dodává mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
4: Projekt počítá s kompletní modernizací restaurace i kuchyně v prvním nadzemním podlaží budovy a se stavebními úpravami zázemí v suterénu. Hlavní vstup do restaurace se vrátí na své někdejší místo naproti infocentru, díky čemuž bude provoz pro návštěvníky lépe dostupný a také přehlednější.
3: Policisté budou na poslední prázdninový víkend posilovat hlídky. Kvůli návratům lidí z dovolených a výletů očekávají silnější provoz. V červenci na českých silnicích zemřelo 42 lidí. Bilanci za celé prázdniny policie zveřejní v září. V loni o prázdninách při nehodách zemřelo 90 lidí. Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 5:30 a 6:30 hodinou ranní se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho, a to více než z 90%. Nejlíp to mohli vidět na jihozápadě Česka. Zatmění měsíce je častější než nedávné zatmění slunce. Je možné ho pozorovat 2x až 3x do roka. Muzeu a galerii v Prostějově dnes přespí děti v rámci akce s názvem Přespávačka v muzeu. Její součástí budou kvízové hry s pohádkovými bytostmi nebo tvoření svíček. Pokračuje edukátorka muzea Ivana Kučerová.
5: Akce se koná od 17:00, co se týče programu. Tak, vždycky si dáme nějaké seznamovací hry, no a potom se čeká, až se setmí a až je tma, tak se jde na takovou bojovku v muzeu, kde plní různé úkoly, no a když je všechny splní, tak na konci vlastně dostanou hádanku.
0: Sport.
3: Fotbalisté Plzně si zahrají základní část Evropské ligy. V domácí odvetě s Crvenou zvězdou smazali ztrátu 0-3 z Bělehradu a srbského mistra porazili 5-1 po prodloužení. Trenér Radoslav Kováč tak prožil úspěšnou premiéru na lavičce Západu Čechů.
6: Hodně jsme tomu věřili, samozřejmě viděli jsme, že to všechno musí se sejít a pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme a jak jsme dali ten třetí gól, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že prostě cítili krev, že to chcou zvládnout.
3: Jablonec prošel přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. V odvetě vyhráli Severočeši na penalty. Naopak Hradec Králové nepostoupil. Panathinaikosu Athény podlehl 1-2 po prodloužení.
0: Počasí.
3: Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 24, povane slabý, postupně mírný, místy až nárazový, jižní až jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dálnice D48 u Hustopečí nad Bečvou je zúžena na jeden jízdní pruh. Kvůli stavebním pracím omezení potrvá do 20. září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šouka, ale je tady pátek, před námi je poslední prázdninový víkend a v úterý 1. září, první školní den. Nezapomeňme popřát školákům ve vašem okolí vše nej do nového školního roku. Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Rangers a právě teď bude zpívat Leona Machálková. Dobré ráno.

0: Kouhulku, projdou sérií zkoušek a po jejich splnění získají kouzelnické vysvědčení i malou odměnu, pozvánka od Radima. Marie píše, v neděli se od 14 hodin uskuteční v Hranickém parku zábavné odpoledne pro děti Hurá do lavic s tématem Divokého západu. Bude mnoho soutěží. No a v sobotu bude od 15 do 18 hodin v našem parku Uskláren v Rapotíně loučení s prázdninami. Děti si užijí soutěže, nafukovací atrakce, řetízkový kolotoč, ale budou i hudební vystoupení, napsala Eva. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další a uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a

0: Do 28. srpnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, minuta po čtvrt na osm a svátek má Augustína.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Dnes bude slunečno, teplota do 31 stupňů, ale v noci bude pršet. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Honza Spísečné napsal, dnešní ráno vypadá slibně, je jasno, teplota po ránu 15 stupňů, vítr zatím nefouká, vlhkost vzduchu opět vysoká,

0: 95%. V Žárové je skoro jasno, teplota už stoupá, teď je 14 stupňů a vítr zatím nefouká. Tonda, 15 stupňů v Hranicích, jde to pomalu, ale jistě nahoru. Zdravím z práce, Pavlína napsala.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
2: Blíží se začátek nového školního roku. Se smělými plány do něj vstupují na základní škole v Jindřichově na Šumpersku, kde vůbec poprvé usednou do lavic i šestáci, což těší ředitele Petra Jordu, který má i do budoucna smělé plány. Rozhodně v nich nechybí učení matematiky a vlastivědy, důraz na individuální přístup a vytváření bezpečného prostředí. Lehce se to píše a říká, jak se to ale plní? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: zasažen.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Nad městem Albrechticemi na Bruntálsku má vyrůst nová fotovoltaická elektrárna. To se ale nelíbí místní radnici a uspořádala proti tomu petici. Nové fotovoltaické pole má vzniknout na soukromém pozemku a bude viditelné z velké části města. Petice má zatím asi 100 podpisů. Město má asi 3,5 tisíce obyvatel.
2: Kdybychom popojili ještě kousek výš, tak je turistický. Atrakce Krtečková stezka. Je to dost navštěvovaná trasa pro rodiny s dětmi, je to takové příjemné 2 kilometry.
3: Se starostkou města Albrechtic Janou Můrovou z hnutí ANO jsme vyrazili na kopec nad město Albrechtice. Právě tady má vyrůst nová fotovoltaická elektrárna. Na dohled odtud je například rozhledna Hraniční vrch.
2: A v podstatě už z té rozhledny to půjde vidět a půjde celá ta fotovoltaika vidět i z města Albrechtic. Takže my tady poměrně dost peněz investujeme do turistiky, zbuduje se informační centrum, investuje se do zámku Linhartovy a do toho v podstatě na atraktivní lokalitě vznikne fotovoltaické pole.
3: V textu petice stojí, že záměr je v rozporu s územním plánem, to ale investor budoucí fotovoltaické elektrárny ČES Obnovitelné zdroje odmítá, jak popisuje mluvčí společnosti Vladislav Sobol.
4: Jedná se o projekt v pokročilé fázi přípravy a plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. My v současné době připravujeme zahájení výstavby. Názor obcí a jejich obyvatel je pro nás vždy důležitý. Až dosud jsme ale v rámci několikaletého rozvoje tohoto projektu nezaznamenali žádné výraznější negativní reakce občanů.
3: ČES teď čeká na stavební povolení.
4: Obdrželi jsme věcné připomínky v rámci procesu povolení záměru. Těmi se zabýváme a věříme, že se nám podaří úspěšně vypořádat tak, aby projekt mohl pokračovat.
3: Nové solární pole obsadí rozlohu asi 9 hektarů. Petici ale nepodporuje opozice v městském zastupitelstvu. Podle Zdeňka Veselého z nezávislého sdružení je petice zbytečná. Upozornil, že zastupitelé projekt odmítli už v únoru 2024 a nedošlo na žádné veřejné projednání záměru. Z města Albrechtic Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Česká Ves na Jesenicku plánuje opatření na zadržování vody v krajině. Vedení obce v těchto dnech vybírá problémová místa. Nechalo také zpracovat studii. Hotová by měla být během října, řekl to nezávislý starosta České Vsi Petr Mudra. Města a obce málo zhodnocují své úspory, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Peníze totiž podle ní nechávají na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem přitom nabízí přímo pro samosprávy, například Česká národní banka. Nedostatek peněz i letos řeší některé české soudy. Oznámily to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas víc peněz než loni. Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Na Jižní Moravě začalo vinobraní. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Vinaři taky očekávají, že úroda bude letos kvůli suchu menší. Některé vinice počítají se ztrátami na úrodě v řádech 10%. Za sportou české volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazili Bulharsko 3-0 na sety. V tabulce skončili druhé za favorizovaným Srbskem. V osmifinále se utkají se Švédskem. Utkání je na programu v pondělí večer v Brně. Počasí dne se čekáme skoro jasno až polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Povane slabý, postupně mírný, místy až nárazový, jižní až jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci v ulici Střední Novosadská havarovalo osobní auto s motorkou. Dejte pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Jednou z letních posil hokejové Olomouce je zkušený Petr Gevíze, více o něm uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Hokejový obránce Petr Gevíze v létě změnil působiště a chystá se na možná nejpříjemnější sezónu své kariéry. Alespoň co se týče blízkosti domova a rodině. Jako rodák ze Šumperka si ve 33 letech poprvé v životě zahraje nejvyšší soutěž v nedaleké Olomouci.
1: Cítím se výborně, cítím se tady jak doma, no. Jsem strašně rád, že hraju takhle blízko, že konečně rodina může přijet, když budou chtít, tak na každý zápas, což je super. Jsem rád, že mě můžou vidět a jim pořád opakuju, že nevím, jak dlouho to budu hrát a kdy se budou moct na mě přijít podívat na extraligu, takže oni to taky tak vnímají. Já se to snažím hrát, jak nejlíp umím, takový to klišé si to užít. Doufám, že je to na mě vidět, no, aspoň trošku na tom ledě.
2: Petr Gevíze si extraligu užívá hlavně proto, že ještě před pár lety hrál až druhou ligu doma v Šumperku a pracoval na stavbě. Na profesionální hokej už možná ani nemyslel. Extraligovou premiéru zažil až v 27 letech. V prosinci 2020 po něm sáhli v nouzi Vítkovice a od té doby z nejvyšší soutěže nezmizel.
1: Furt jedu tu svoji pohádku, furt si užívám a je to skvělý. Pořád nekončí, no, pořád to tlačím, co to jde, chci to hrát co nejdýl. Baví mě to je nejdůležitější, takže doufám, že zdraví bude držet. To je vlastně jediné, co potřebuji.
2: A potřebuje také více prostoru na ofenzivní kousky. V nižších soutěžích dokázal být velmi produktivním obráncem, jenže ve Vítkovicích ani v Mladé Boleslavi k tomu nedostal příležitost. V Olomouci by se to mělo změnit. Podle přípravných zápasů se zdá, že trenéři z něj chtějí udělat přesilovkovou zbraň a ofenzivního beka číslo 1, který jim tak dlouho chybí.
1: Chtěl bych jim být, protože musel jsem hrát nějakou roli teď v té extralize, abych se v ní udržel. Tak to je prostě, tak to chodí a teď cítím, že bych mohl konečně ukázat ten hokej, co je ve mně, no, který si myslím, že pořád mám. Cítím, že bych tu důvěru mohl dostat, ale rozhodně nechci zadarmo, no, takže se to snažím ukázat, že to ve mně a trenéři mi věří, si myslím, tím, že mě tam dávají.
2: Jak ale Petr Gevíze zmínil, na Hané to nebude mít zadarmo. Olomouc má na soupisce 10 obránců a všichni aspirují na posty v základní sestavě.
1: Myslím si, že to je dobře. Vždycky se musí bojovat o tu pozici, protože když jí má někdo moc jistou, tak se může uspokojit a pak to nedělá dobrotu. Myslím si, že tady v posledních letech byl vždycky problém, když se zranil jeden, dva obránci, tak nebylo kde moc brát. Takže si myslím, že je dobře, že je tady teď víc kluků a když přijde nějaký to zranění, tak je adekvátní a kvalitní náhrada.
2: Komentuje kvalitu v defenzivě Olomouce jeden z jejich nových členů, 33-letý Petr Gevíze. Ten své schopnosti může jednomu ze svých bývalých týmů ukázat už dnes. Olomouc totiž dnes v 17.30 nastoupí k přípravnému duelu na ledě Vítkovic. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 28. srpna, svátek má Augustín a za 2 minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jak je teplo o Augustínu, tak bude studeno na Kateřinu. No dnes bude slunečno a teplota do 31 stupňů Celsia. V noci bude pršet. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. U nás je 15 stupňů, napsala Zdena z Holubic, celou noc svítil měsíček a brzy ráno byla obloha růžovo-modrá. Teď je polojasno, chystám se dělat cuketu v trojobalu s bramborem a okurkem a o víkendu půjdu do lesa a večer na letní kino. Užijte si ho. Vikýřovice 16 stupňů, pofukuje mírný větřík, sluníčko se hlásí o slovo, píše Jaroslav. V Dubu 17 stupňů, slunečno, napsal Honza.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, je tady pátek, poslední prázdninový víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Stará ves u Rýmařova dnes od 21 hodin letní kino u bývalého kina a bude se promítat film Někdo to rád v Plzni, zítra od 14 hodin obecní dny, kolotoče pro děti zdarma, zábavní program, jídlo a pití už za peníze, zajištěno, zve Jolana. V sobotu nás čeká od 14 do 16 hodin na hasičském hřišti ve Vícově pohádkový les s putováním do říše českých pohádek, to už je pozvánka od Lenky. V sobotu bude od 14 hodin ve Smetanových sadech v Jeseníku loučení s létem. Náš nejmenší se nejvíc těší na skákací hrad, jízdu na koni a šermíře. Já se těším na pohádku, která bude ve 4 odpoledne, píše Věra. V neděli se chystáme na turistický pochod Mohelnicko-Loštický čapáček pro nejmenší děti a jejich doprovod, start od 9 do 10 hodin v Mohelníčku u brány nebo v Loštickém kulturním domě a cílem budou hraníčky, kde bude doprovodný program, píše Martin. Zítra se konají v Hanáckém muzeu v přírodě v příkazích dožínky na Hané, upozorňuje Květa. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Žáci ve Vápené budou mít novou učebnu informačních technologií. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Od dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Osm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V základní škole ve Vápené budou i v září pracovat dělníci. Modernizace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem začne až za rok. Na Halštině začíná Hefajston, potrvá do neděle. Dnes má být slunečno, později oblačno s teplotami do 31 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Žáci ve Vápené na Jesenicku budou mít moderní učebnu informačních technologií. Dělnici ji dokončí v září. Obec do učebny investovala přes 2 miliony korun, říká starosta Vápené Leoš Hanek z hnutí TOP 09.
4: V tuto chvíli ve škole probíhají stavební práce, teď se tam vlastně jako kdyby bourají otvory a podobně, protože není to pouze jenom IT učebna, ale jedná se o kompletně nové celé rozvody optického kabele. Ta samotná učebna bude vybavena novými počítači a právě tady tím novým kabelovým vedením. Mělo by to být hotové do konce září.
3: Nejdříve za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnic dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektu. Podle původního plánu měla přestavba trati a její plánované rozšíření začít už teď v listopadu. Správa železnic ale začne hledat stavební firmu až koncem letošního roku, potvrzuje mluvčí firmy David Kabele.
5: Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodu a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky. Bez toho nemůže proběhnout stavební řízení.
3: Na středověkém Halštíně dnes začíná celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost i přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota, říká kastelán Jan Lauro.
6: V sobotu do 10 dopoledne se musí každý kovář, který chce být ohodnocen, zapsat a dílo přihlásit. A pak porota na to má v sobotu do půlnoci na ta vystavená díla a v neděli do oběda na ta díla, která vzniknou tady v tom 3-hodinovém časovém limitu. A slavnostní vyhlašování proběhne v neděli po obědě ve 14 hodin.
3: Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470, informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Do pomoci se v Nepálu zapojilo více než 9000 záchranářů, policistů a vojáků. Záplavě podle odborníků zapříčinilo zřícení ledovce.
2: Sport.
3: Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznani první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. V den následující bude taky na kilometru, ale mezi kajakářkami Barbora Betlechová.
2: Počasí.
3: Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 24, povane slabý, postupně mírný, místy až nárazový, jižní až jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Přerovsku v obci Černotín leží na silnici mrtvý pes. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A
0: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Hola, hola, škola volá. Jak jsem jako dítě tuto prupovídku nesnášel a vztekal se, ať už to nikdo neříká. Nicméně je to pravda. Před námi poslední prázdninový víkend a v úterý první školní den. Někdo bude slavit, jiný bude trošku smutný, ale nic s tím nenaděláme. Je to prostě tak. A proto užijeme si víkend co nejpříjemněji. Jak se brání rostliny proti škůdcům? To je otázka, na kterou nabídne odpověď v dnešní vydání rubriky Co v učitnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Pavel Rod a právě teď bude zpívat Michal Hruza pro Emu. Dobré ráno.

0: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Za prvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 28. srpna, minuta po čtvrt na devět a svátek má dnes Augustín.
1: Počasí.
0: Pranostika říká o svatém Augustínu, léto opouští krajinu. Dnes bude slunečno a teplota do 31 stupňů Celsia. V noci bude pršet. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Petr je v Morkovicích, čeká na autobus do Kroměříže a hlásí polojasno a teplotu 20 stupňů. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 17 stupňů Celsia, Jeseník 15 stupňů, slunečno, napsala Dáša.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno, moderní kostýmy i historické kousky vhodné na maškarní plesy, originální svatby, večírky nebo rodinné oslavy. Velký výprodej kostýmů poprvé ve své historii zahájilo Moravské divadlo v Olomouci. Už s několika hodinovým předstihem stály dlouhé fronty lidé z celé republiky před dveřmi divadelního skladu.
1: Hodinka ještě před otevřením, vy už tady stojíte frontu, co chcete?
2: Asi hlavně nějaké historické kabátky. My jsme cosplayeři. Třeba se vezmeme nějakou historicky inspirovanou postavu, takže když bychom něco našli, tak by to bylo super. Aneta z Pardubic. Vyjížděli jsme v 5:53?
3: No.
2: Jo, velkém takhle.
1: Pro vás je to vlastně taková výjimečná příležitost?
2: Velice výjimečná možnost nakoupit historicky, buď to inspirované, anebo přímo historické kousky oblečení je velice výjimečné. Jen tak to sekáče nenajdeme.
1: Vy jste tady v první v dlouhé řadě, ještě
4: madam.
1: Hodinu před začátkem.
4: Madam, přijel jsem z Havlíčkova Brodu o 2:30 ráno. Sbírám historické oděvy, třeba vojenského charakteru nebo selskýho.
5: Tak jo, tak já děkuju. A pevně nervy nám všem.
1: Vedoucí garderobiérka Ivana Čeplová už vpouští první koupě chtivé. Instrukce jsou jasné.
6: Každý zákazník, který vejde dovnitř, má tady nákupní koš a k sobě jednu obsluhu. Obsluha má u sebe takovou nákupní kartu, kde se zapisují vlastně inventární čísla, počet kusů a cena.
1: Ceny jsou lidové, od 20 do 500 korun.
6: Je tady široká nabídka různých dob. A ano, máme tady i současné věci.
1: Nebolí vás srdce, když vidíte, že se s nimi musíte loučit?
6: Bolí, bolí nás to všechny a samozřejmě bychom si všechno nechali.
1: Skladem, takzvaným fundusem divadelních kostýmů, se procházím s mluvčí Moravského divadla Vlastou Pechovou. Proč se s nimi divadlo loučí?
7: Ten hlavní důvod je stěhování skladů. Je to 10 000 kusů zhruba. Když si představíte, že za každou sezónu máme zhruba 12 premiér, na každou premiéru šijeme nové šaty většinou. Je potřeba v tom udělat trošku pořádek a trošku vítr, jak se říká.
8: Tak, poprosíme 400.
1: Vy jste první, který tady už si nakoupil. Pan Petr, odkud jste?
9: Ze Šumperka.
1: Co jste si pořídil? Tady vidím v koši nějaké uniformy.
9: Vojenské uniformy, jsem sběratel. Prostě mám hodně uniform doma.
1: To by mělo být jaká uniforma?
9: Tohle má být Československá, první republika.
1: Takže se vám bude hodit do sbírky?
9: Bude.
1: Pro Moravské divadlo je to historicky první výprodej kostýmů a podle vedení divadla i na dlouho poslední. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Přerov nechá opravit restauraci v městském domě. Zastaralé a nevyhovující prostory v historické budově jsou v současné době mimo provoz. Rekonstrukce si vyžádá téměř 40 milionů korun a začít by měla příští rok. Záměr musí schválit ještě zastupitelé. Známý pachatel poškodil na hřbitově ve Slatinicích na Olomoucku 17 hrobů. Vandal se na hřbitově pohyboval v uplynulých dnech. Ukradl mimo jiné také urny. Policie se případem zabývá od středy, řekla to mluvčí policie Marie Šafářová. Pachateli hrozí až 2 roky vězení. Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 5:30 a 6:30 hodinou ranní se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho, a to více než z 90%. Nejlíp to mohli vidět na jihozápadě Česka. Jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. V oblasti tak hrozí další povodeň. Informuje o tom čínská státní televize s tím, že záchranné operace jsou dočasně přerušené. Středeční ničivá povodeň zabila téměř 470 lidí. Za sportou čeští basketbalisté úvodní zápas před kvalifikace o mistrovství Evropy prohráli. Belgii podlehli 81-92. V neděli přivítají svěřenci trenéra Luboše Bartoně v Praze na Královce Norsko. Počasí dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 24, povane slabý, postupně mírný, místy až nárazový, jižní až jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D1 u Kojetína směr Brno dělníci sečou trávu, levý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli uslyšíte.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 7:07. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne. Poslední prázdninový víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu od 13 hodin bude na fotbalovém hřišti v Luké loučení s prázdninami a neb Luká žije, napsala Pavlína. V neděli se od 15 do 18 hodin uskuteční v Palackého ulici v Litovli čtvrtý ročník akce Otevřeme dvorky, pozvánka od Honzy. V sobotu bude od 14 hodin v komunitním centru Konice rozloučení s prázdninami, odpoledne her pro malé i velké, v 18.30 zahraje kapela Rose Band, píše Ivana. Michala z Přerova se chystá na hrad Helvštín od dnešního dne do neděle. Tady je mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefajston. My se chystáme na pivovarské slavnosti Holba v Hanušovicích, budou v sobotu a nejvíce těšíme na Reflexi a Valda Gang, ale i na ostatní. Tomáš z Rudy. Vyrazíme na Mohelnický Folkfest, který je až do neděle. Máme rádi například Hoptrop, Roberta Křesťana, také potěší Kamelota Žalman, napsala Petra Zdubická. Tak děkuji za vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45, je tady pátek a svátek má Augustína.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké je teplo o Augustínu, tak bude studeno na Kateřinu. No dnes bude slunečno a teplota do 31 stupňů Celsia. V noci bude pršet. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Jeseník 16 stupňů, na dnešní a zítřejší oběd budou řízky, píše Majka, ať se vydaří. Hana má v Bohuňovicích 18 stupňů, chystá otrhat rajčata a rozdá je rodině, to budou mít velkou radost. Lipník 19 stupňů, tolik naměřila Lucie a zdravím také Pepu z Malé Morávky. Tady je slunečno a 14 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Svátek má dnes Augustín, jak vidí tento den pranostiky? No svatý Augustín rád dělá z tepla stín. O svatém Augustinu odpočívej jen ve stínu. No pranostiky nás už pomalu ale připravují na ochlazení. Kol svatého Augustína odcházejí pryč teplé dny, ale jak je teplo Augustín? No, tak bude studeno na Kateřinu. A ještě jedna pranostika. O svatém Augustinu léto opouští krajinu. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 9 hodin. V Olomouci se dnes oficiálně otevírá kulturně edukační centrum, více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli vám bude dělat společnost Jiří Matějů. Přeji usměvavý pátek a víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomouci se dnes oficiálně otevírá kulturně edukační centrum. I v tomto roce nemají některé soudy dost peněz na provoz. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko. Dnes se čekáme skoro jasno, až polojasno, později oblačno, maximálně 31 stupňů. Hezký den. Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevírá kulturně edukační centrum. Má propojit kulturu, vzdělávání a kreativitu. Je součástí areálu tamní střední školy grafiky a médií. V centru vzniklo i prostor pro nový středoškolský obor. Jako jediný v Česku se zaměří na jevištní technologie, říká ředitel divadla David Garneš.
2: Dlouhodobě řešíme, jak zaplnit místa jak jevištních techniků, tak osvětlovačů, tak zvukařů. Tento obor by měl z části právě nabízet nové pracovní kádry. Druhou velkou výzvou naší je neustále se měnící a rychle se měnící technologie, kdy opravdu již je potřeba, aby všichni technici byli proškoleni a pravidelně procházeli těmito školeními.
1: I v tomto roce nemají některé soudy dost peněz na provoz. Jde třeba o krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale zatím žádný nepožádal o pomoc. Dodal, že v letošním rozpočtu je také pro soudy víc peněz než loni. Místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Karel Haas z ODS jako dlouhodobé řešení navrhuje zrušit vrchní soudy. Na jižní Moravě začalo vinobraní. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Vinaři taky očekávají, že úroda bude letos kvůli suchu menší. Některé vinice počítají se ztrátami na úrodě v řádech 10%, říká předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maďařič.
3: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky i výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
1: Centru Olomouce pokračuje Mezinárodní festival vojenských hudeb. Dnes začíná program na Horním náměstí od 16 hodin, říká Michal Frčka z posádkového velitelství Praha.
4: Se můžete těšit od 17 hodin na oblíbenou skupinu z vojenské hudby Olomouc ACBC, kde bude navazovat orchestr Chorvatska, a již tradičně od 19.30 si můžete přijít poslechnout vojenskou hudbu Olomouc se svými solisty. Sobota dopoledne vám zahrají od 9 hodin orchestry Maďarska, Bulharska a Polska a od 14 hodin začne ten show program společným nástupem všech orchestrů. Ten program bude trvat zhruba 2 hodiny. Sport.
1: České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3-0 na sety. V tabulce skončily druhé za favorizovaným Srbskem. V osmifinále se Češky utkají se Švédskem. Utkání je na programu v pondělí večer v Brně.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 24, povane slabý, postupně mírný, místy až nárazový, jižní až jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Potíně v ulici Zábřežská pracují dělníci, podobně jako v Mohelnici v ulici Třebovská. Očekávejte zdržení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Dá se říct, že dnešek bude o končení. Končí nám prázdniny, končí řada seriálů, které jsme pro vás o letošních prázdninách vysílali. To ale neznamená, že bychom z toho měli být smutní. Naopak, prakticky všechny seriály, které vysíláme, najdete i na našem webu, takže si je můžete připomenout a pustit si klidně všechny díly hned od začátku, ať už je to seriál o zvířátkách v zoo, nebo také ten, který tady bude už za pár minut, tedy Pověsti z Olomouckého kraje. No a končit dnes bude i Zámecké léto. Dnes naposledy v 9.45 můžete nejenom dozvědět se něco nového, ale i zahrát si a třeba nakonec vyhrát i hlavní cenu. Tak co nejpříjemnější poslech Českého rozhlasu Olomouc vám ještě jednou od mikrofonu přeje Jirka Matějů.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Hanka Zagorová a Jestli se rozlobím, písnička, kterou jste v originále mohli najít ve filmu Jestli se rozlobíme, budeme zlí s Budem Spencerem a ještě tím druhým. A doufám, že jste ten film zase někdy viděli o prázdninách, protože je to taková typická letní oddechovka. To samé by se dalo říct i o našem seriálku Putování Hanáckou rovinou i Jesenickými horami ve vyprávěních o místech známých i zapomenutých, tedy o pověstech z Olomouckého kraje. Dospěli jsme do samého závěru, čeká na vás poslední část, tentokrát s názvem O útěku generála Lafayetta. A samozřejmě opět se můžete těšit na hlas Igora Bareše.
1: Útěk generála Lafayetta. U nás v Olomouci se odehrávaly věci tak dobrodružné, že bychom to možná ani nečekali. Poslouchejte. Někdy v létě roku 1794. se v zájezdním hostinci u Goliáše na Horním Rinku ubytoval jeden pohledný mladý cizinec. Do knihy hostů uvedl, že se jmenuje Justus Erich Bollmann a je lékařem. Je toho času na cestách, krom věd přírodních se zajímá o architekturu a historii a rád by prozkoumal olomoucké pamětihodnosti. Je-li proto možno u vás pár týdnů pobýti, pravil hoteliérovi. Jistě je možno, proč by to nebylo možné, odpověděl on. Řečený Bollmann se pak několik dní po městě procházel, vše si poznal.

Haberleinovo mlčení bylo na Bolmanovu prosbu výmluvnou odpovědí. Tím se potvrzovalo, že Marie-Josef Lafayette je skutečně v Olomouci tajně vězněn. Po pár dnech se navíc od placeného špeha Bolman dozvěděl, že Haberlein nakonec knížečku Lafayetteovi přece jen předal. Nelenil a poslal generálovi po lékaři ještě lístek. Jevil se jako běžný pozdrav. Haberlein netušil, že skutečné sdělení je na kartičce napsáno speciálním inkoustem a vyjeví se až po zahřátí nad plamenem svíčky. Ve chvíli, kdy Bolman opouštěl Olomouc, už tak Lafayette věděl, že se připravuje jeho vysvobození.

Ve Vídni začal Polman zařizovat vše potřebné. Když kupoval koně, narazil nečekaně na Lafayetova obdivovatele Francise Hugra, který se připravoval do Vídně se stejným cílem pomoci generálovi při útěku. Huger představoval spolehlivého komplice, jehož Bolman nutně potřeboval. Spojili proto své síly, Bolman mezitím dál udržoval čirou korespondenci s vojenským lékařem v olomoucké pevnosti. V září roku 1794. se z Haberleinova dopisu dozvěděl, že Lafayette náhle onemocněl. Pro rychlejší zotavení bylo vězni povoleno každý druhý den vyjíždět kočárem s ostrahou na zdravotní procházky po Hané. Na podobnou příležitost Bolman čekal. Bolman s Hugrem vyrazili Olomouci vstříc. Jeli pronajatým dostavníkem, sebou měli ještě další dva jezdecké anglické koně. Na opatření tří koní už neměli dostatek financí. Jeden z koní byl však vycvičený na to, aby unesl dva lehčí jezdce. Na večer 6. listopadu roku 1794. dorazili spojenci do hanácké metropole a ubytovali se v hostinci u Zlaté labutě v Pekařské ulici. Do knihy hostů majitelka Schindlerová krasopisnými literami zapsala doktor Bolman, lékař a jakýsi Američan. Na zítří rozhodli, že nemohou dál čekat. Bolman proto poslal Lafayetovi po lékaři Haberleinovi stručný vzkaz. 8. listopadu opouštím se svým americkým přítelem Olomouc. Buďte s Bohem. Ráno 8. listopadu vyslal Bolman kočího s kočárem do Hofu, neboli dvorců, nad Šternberkem. Měl za úkol zajistit tam zásoby jídla, šatstvo a o 16:00 odpolední být připraven k další cestě. V Olomouci ve 14:00 popolední opustil Lafayetův kočár s ostrahou kasárna a jel se konat pravidelnou výšku po okolí. Huger s Bolmanem sedli na koně a vyjeli za vězeňským spřežením hradskou bránou po císařské silnici směrem do Pavloviček. V kočáře se generál před svým dozorcem snažil vtipkovat. Když kolem nich projeli dva jezdci a zase se obloukem vraceli, pravil vesele, asi si něco zapomněli. V polích za Chválkovicemi kočár zastavil a generál se svým dozorcem vystoupili, aby se kus cesty prošli pěšky. Dozorce poručil, aby je kočár s mírným odstupem následoval. Šli volným krokem a nezávazně konverzovali. Lafayette se v hovoru nějak dostal k dozorcově šavli a požádal ho, zda by mu ji čistě ze zajímavosti neukázal. V momentě, kdy dozorce šavli tasil, vyřítili se tryskem ti dva zapomnětliví jezdci a zakřičeli halt! Dozorce na ně šavli namířil. Generál se jí pokusil zmocnit bezúspěšně. Dozorce Lafayetta chytil a táhl ho zpět ke kočáru. Chalupníci, robotující na polích, na ten výjev překvapeně zírali. To bude nějak

Ta panská mela, od toho radši ruky pryč. Rafa jedna hmatal hedvábný kapesník a snažil se ho dozorci nacpat do pusy. Ten ho ošklivě kousil. V tu chvíli přispěchal Lafayetovi na pomoc Bolman. Srazil dozorce k zemi a šavli mu sebral. Generál se mezi tím ladně vyšvihl do sedla jednoho z koní. Vazí, vazí, vazí! Když odjížděl směrem na Šternberg, zaslechl za sebou ještě Hugera anglicky zvolat: Get to Hof! Jeďte do dvorců! Ironii osudu mu Francouz rozuměl: Get off! Vypadněte! Další ironii bylo, že došlo k záměně koní. A Lafayette odjel na tom, který unesl dva jezdce. Když to Bolman s Hugerem nasedli na koně, který se pod jejich váhou splašil, vyhodil je vztekle ze sedla a utekl do polí. Naštěstí jeden z přihlížejících sedláků koně svižně odchytil a dovedl ho zpět. Na to se oba muži rozdělili. Za Lafayettem spěchal Bolman, Huger si to namířil skrz Jívovou, hraničné Petrovice a Moravský Beroun po svých. Měl odpoutat pozornost a zadržet možné pronásledovatele. Brzy se pod příslibem odměny, ale pro Hugera, vydali sedláci z Dolan, kteří ho za dolní boudou lapli, svázali a odvezli žebřiňákem do Olomouce. Bolman se přihnal do dvorců. Lafayette nikde. Čekal na něj, jak nejdéle mohl, pak odejel připraveným kočárem do Opavy, kde překročil hranice do Pruska. Žil tam, byl záhy dopaden a zatčen. A generál? Na dvorce neodbočil a pokračoval směr Rýmařov. U ryžoviště pod ním kůň, vyčerpaný tou dlouhou jízdou, skolaboval, neschopen další cesty. Rozčilený Marie Joseph natrefil na místního sedláka. Lámanou němčinou Francouz požádal o nového koně. Sedlák si uštvaného, krví potřísněného muže ostražitě prohlížel. Slíbil, že koně přivede. Místo toho došel pro starostu, starosta povolal pět silných chasníků a ti milého generála, teď už na dobro vysíleného a vyčerpaného, zajali. Po půlnoci byl v doprovodu tuctu ozbrojenců převezen zpátky do Olomouce. Toho se Marie Joseph Lafayette, jemuž byla vždy svoboda vším, nenadál. Zavřeli ho do podzemní kopky a přikovali železy. Propuštěn byl až po třech letech, když Rakousko a Francie uzavřeli v Campo Formiu mír. No, tak už to na světě chodí. I generál bývá občas pěšákem. A i ten nejlepší plán se změní ve frašku. Útěchou mu budiš, že ulice generálovi zasmušilé kopky dodnes nosí Lafayetovo jméno.

0: Příběhem generála Lafayetta se uzavřela řada pověstí z Olomouckého kraje, kterou jsme právě doposlouchali. Připravila Markéta Kočí Machačíková, v režii Michala Bureše vyprávěl čerstvý šedesátník Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočené v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024. A kdybyste si v následujících hodinách, dnech či týdnech chtěli nejenom tuto, ale třeba i další pověsti z Olomouckého kraje připomenout, stačí si najít na webu stránky olomouc-rozhlas.cz.
1: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

Nebe nad hlavou a skupina Olympic, začátek 70. let a veselý popěvek, co si budeme povídat. Následující vysílání Českého rozhlasu Olomouc už bude patřit našemu kraji. Vypravíme se do vesnice Vacetín v Pohlednici od Pradědu na Hanou s Mirkem Kobzou hned po písničce Krištofa.

0: pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
1: Zábřežská vrchovina nabízí místa známá i neznámá. Jedním z těch méně známých je vesnice Vacetín, osada nedalekého Pavlova na Mohelnicku, položená na okraji lesů. Ty ukrývají místo, kde stávala tajemná osada s třítež i s kostelem. Vydáme se do její historie i krásného okolí. Připravil Mirek Kobza.
2: Na svých cestách krajinou Mírovské vrchoviny jsem několikrát projížděl osadou Vacetín. Má charakter horské obce, však také podnebí v této oblasti spíše připomíná mnohem vyšší nadmořskou výšku. Podíváme-li se do historie, zavádějí nás první zprávy už do 14. století. V roce 1351 majitel vranovského panství Bernard Zmrdic prodal svým bratrům Záviši a Benešovi z Rychemburku polovinu vranovského zboží, tedy i polovinu Vacetína. Hrad Vraní hora i s panstvím však patřil králi a ten jej, konkrétně Zikmund Lucemburský, v roce 1425 dává do zástavy pánům ze Lhoty. Tomuto rodu patřila obec až do roku 1567, kdy ji koupilo město Mohelnice. Patrně za česko-uherských válek byl značně poškozen nejenom Vacetín, ale v té době zanikla i sousední historicky velmi významná lokalita Střítež s kostelem a tvrzí. Na rozdíl od Střítěže, Vacetín je v polovině 16. století uváděn již jako znovu osídlený, byť počet obyvatel zde tehdy nebyl nějak vysoký. Lánový rejstřík zde v roce 1677 uvádí 11 usedlých rodin. Podle informací z berních listin byla obec do 30leté války českou enklávou. Po válce sem přicházejí první usedlíci z německy mluvících oblastí a tak se objevují německá jména. Česká menšina se ale ve Vacetíně na rozdíl od některých okolních obcí udržela až do roku 1918 a potom opět rostla. Zajímavé je, že v historii se kromě názvu Vacetín, odvozeného od osobního jména Vaca či Vacata, objevuje varianta jména Dvacetín. Při cestě z Mohelnice do Vacetína stávala od pradávna na návrší zájezdní hospoda Zavadilka. Ta byla patrně kdysi založena při vesnici Lhotka, zmiňované již v roce 1378. Za 30leté války byly patrně zničeny zdejší 4 usedlosti, podle kterých měla osada německé jméno Firhofen, tedy 4 dvory. Po roce 1750 však bylo toto místo opět dosídleno a dostalo název právě podle hostince Zavadilka. Obyvatelé Vacetína se po většinu existence obce živili zemědělstvím, drobnými domácími řemesly a také prací v lese. Nedaleko obce se v 19. století těžívala železná ruda a část zdejších obyvatel docházela také do dolů na Tuhu, do nedalekého Svinova. Po druhé světové válce byla značná část zdejších osadníků odsunuta do Německa a zcela dosídlit se tuto malou osadu v kopcích již nikdy nepodařilo. Mimo jiné snad i proto, že je odsud daleko do větších průmyslových center a zejména v zimě je i dnes mnohdy cesta do vesnice docela náročná. V posledních letech se do Vacetína často vydávají zejména cykloturisté. Pěší vyhledávají spíše cestu přes nedalekou Střítež. Přímo v obci pak na návsi stojí kaplička svaté Barbory z roku 1838. Možná připomínka někdejších horníků z obce, jejíž patronkou tato světice od pradávna je. Dále zde najdeme kamenný kříž a boží muka při výjezdu směrem na Mohelnici. Staré časy pak ilustruje několik malebných domů v obci či kamenné patníky kolem silnice. Pro milovníky přírodních věd můžeme připomenout geologickou zvláštnost Vacetína. Právě zde v ohybu silnice na konci vesnice směrem k Veselí začíná takzvané vacetínské nasunutí, setkání dvou geologických ker. No a k době, kdy je opravdu pěkné počasí, tak z okolních náhorních plošin je skutečně vidět velmi daleko. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Vacetína na Mohelnicku, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Skvělá balada kapely Slade, My Oh My, za 5 minut bude 10:15 a to znamená, že i dnes si můžete zahrát v našem zámeckém létu a samozřejmě dovědět se i něco hezkého. Tak i nadále poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: Dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Liberecké léto.
1: Pěkný den, hezký pátek. Už 45krát jsme se setkali a vlastně setkáváme u našeho zámeckého léta. Ano, nedávno jsme začali a dnes budeme končit. Čeká nás poslední den, poslední soutěž a losování, velké finále. Tak já si teď, jak se říká, odbydu všechny ty povinnosti na začátku. Řeknu, že hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, to bude v první řadě. Pak vylosujeme jednoho z výherců tohoto týdne, ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Pozor, potom přijde to hlavní, a to je vylosování tří výherců z celých prázdnin, ze všech dnů, které jsme vlastně absolvovali. Tam jsme akorát dvakrát byli neúspěšní. Mimochodem zatím se soutěžilo, nebo respektive vyhrálo 18 mužů a 24 žen. Dvakrát se dovolali z Prahy, dvakrát z Brna a jinak to bylo po jedné návštěvě z různých míst naší země. Docela to bylo zajímavě rozpoložené. Tak a my hrajeme o finále, o ty tři pobyty na zámku Třeště. To pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby, je to na dvě noci, s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní nájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře, je to pro dvě osoby, parkování zdarma a pozor, tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Tak to všechno je dnes ve hře, ale nejprve tedy poslední návštěva. František Kinský názve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Láry Šmönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
3: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
4: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým a empírově představil hrabě Láry Šmönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
3: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
4: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzalo do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů. To tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme. Zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotty House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, ta je postavená ve 30. letech 19. století. Tady vlastně byl požár města, Larišové tady skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
3: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady cení. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Láry Šmönichů.
4: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní výmalby, kterou tady vidíme, vlastně výmalba, která napodobuje iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady, jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělané podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klenba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásy, tak jak byla někde na počátku 19. století vymalována.
3: Možná by to chtělo pochválit karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
4: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky, a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Frištát je opravdu původně středověké město, má tu středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jakoby obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Frištát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Frištát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to byla poslední soutěžní návštěva, jinak ještě v sobotu, v neděli nás čekají zámecké návštěvy. No já se přiznám, jsem taky trochu nervózní, aby to všechno dobře dopadlo, aby losování proběhlo tak, jak má, a musím říct, že teď tedy budu držet hodně palce našemu soutěžícímu nebo naší soutěžící. Kdo to bude? Kdo změní tu naši statistiku? No jdeme do finále, já jsem si nemohl odpustit a musel jsem si půjčit tu klasickou písničku z Kouzelníka. No prostě je to finále.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, tou naší partou je spousta lidí, kteří pro vás chystali to zámecké léto po celé 2 měsíce a ještě chvíli mají před sebou. No teď má před sebou soutěžní otázku paní Dana ze Staré Střelné. Paní Dano, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: První pokus, nebo už jste zkoušela volat?
1: První pokus.
0: Tak vám držím palce. Ta soutěžní otázka zní, kdy získal svou dnešní podobu zámek ve Frištátu? Za A na začátku 18. století, za B v polovině 18. století, za C na konci 18. století.
1: Já budu typovat, protože jsem neslyšela celou reportáž, takže zkusím zlatou střední cestu Bčko.
0: Bčko. Mějte se krásně, naschledanou paní Dano.
1: Taky děkuju moc, naschledanou.
0: Pan Ladislav z Brna plakal do telefonu, že je vždycky náhradník. Dobrý den, pane Ladislave, klaplo to, vidíte.
2: Dobrý den, tentokrát to vyšlo.
0: Ano, slyším krásný moravský přízvuk brněnský. Tak povídejte, začátek, polovina, konec.
2: Konec.
0: Je to tak? Ano, jste v našem finále. Já vám přidám tu 5 do losovacího osudí. Ano, to trochu z výšky. A teď vám budu držet palce, abyste třeba vyhrál zrovna tu prohlídku na zámku Františka Kinského. Pane Ladislave, nebudu vás zdržovat, čeká nás velké losování. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak já už roztáčím to naše osudí a vytáhl jsem 5 pana Ladislava. Takže pan Ladislav z Brna, gratuluju, pane Ladislave. Tak, pan Ladislav, vracím vlastně už třeba na příští rok nebo na nějakou jinou soutěž, ale ta nádoba tady zůstává, protože já tam přidal ještě 45, jsou tam lístečky se jmény, no a tahám 3, takže 1, 2 a 3, ještě 1, kde je spadl. Tak a já tady teď pro vás mám teď trocha napětí, vidíte, jak to všechno dopadlo a kdo vyhrává. Tak já vám to řeknu rovnou. S číslem 25 soutěžila 31. paní Martina Vašíčková z Bojkovic. Gratuluju. Číslo 40, další lísteček, 21. srpna paní Jana Pávková Radvanec Maxov a třetí lísteček s číslem 12, 14. července paní Karin Hambalíková z Nové Hlíny. Všem upřímně gratuluju. Ano, potlesk pro vítěze, takže paní Martina Vašíčková, paní Jana Pávková a paní Karin Hambalíková získávají ty úžasné pobyty na zámku Třešť s mnoha bonusy. Já se s vámi rozloučím, protože to bylo naše dnešní poslední soutěžní klání. V sobotu, v neděli nás čeká ještě zámek Lnáře a zámek Kostelec nad Orlicí. No a my se pak sejdeme, budete mít chuť při výletech další víkend po 13. hodině v sobotu i v neděli. Krásný den a hezký zbytek prázdnin vám všem přeje Pavel Kudrna. Mějte se moc pěkně.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V České Vsi chystají úpravy v krajině, které pomůžou zadržet vodu. Města a obce údajně málo zhodnocují své úspory. Kostýmované prohlídky nabízejí mladečské jeskyně u Litovle. Dnešní počasí má být slunečné, později oblačné s teplotami do 31 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Česká Ves na Jesenicku plánuje opatření na zadržování vody v krajině. Vedení obce v těchto dnech vybírá problémová místa, nechalo také zpracovat studii. Hotová by měla být během října, pokračuje nezávislý starosta České Vsi Petr Mudra.
2: Ono bude potřeba rozdělit to, co budeme dělat z vlastních zdrojů, něco ještě ze sbírkových financí, takové ty drobnější opatření, kterých jsou stovky a dají se dělat okamžitě. A pak ty složitější opatření typu poldrů a podobně, na ty se samozřejmě musí najít peníze, to by trvalo déle, ale příští rok bychom opravdu rádi začali s těmi drobnými opatřeními.
0: Města, obce a kraje málo zhodnocují své úspory, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Peníze totiž podle ní nechávají na běžných účtech místo toho, aby je investovali. Výhodnější účet s termínovaným vkladem přitom nabízí přímo pro samosprávy, například Česká národní banka. Využívá ho ale jen necelých 7% radnic. Důvodem je podle svazu měst a obcí složitá administrativa. Kostýmované prohlídky nabízejí o víkendu mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku. Návštěvníky čeká cesta časem zpět do pravěku i do doby pozdějších výzkumníků krasového podzemí v Mlači. Stupenky na speciální prohlídky je potřeba zakoupit předem na internetu. Pokračuje mluvčí zprávy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.
3: Návštěvníci se mohou těšit například na kromaňonské dívky, včetně Mlady, která v krasovém podzemí pod kopcem Přesínem žila před 31 tisíci lety, anebo také na rakouskou horského archeologa Josefa Sombátyho, ten lepku pravěké dívky v roce 1881 Mlači právě objevil.
0: Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň, informuje o tom čínská státní televize. Čínské úřady proto dočasně přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila téměř 470 lidí. Další stovky záchranáři pohřešují, včetně zahraničních turistů. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi. Sport. Plzeňští fotbalisté slaví postup do základní fáze Evropské ligy. Po prohře v Bělehradě 0-3 porazili v odvetě závěrečného předkola Crvenou zvezdu 5-1 po prodloužení. Šťastný byl záložník Záporočechu Lukáš Červ.
4: Jeden z největších zážitků, asi možná určitě největší, jsem tady zažil za ty 3 roky. Ale já už jsem vám říkal před týdnem, že to je možný. Že když změníme vlastně asi úplně všechno, tak je to možný a ty emoce, co vypukly, jak už na hřišti, tak pak v kabině, tak fakt krásný.
0: Jablonec prošel přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. V odvetě vyhráli Severočeši na penalty. Naopak Hradec Králové nepostoupil. Panathinaikosu Athény podlehl 1-2 po prodloužení. Počasí. Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Povane slabý, postupně mírný, místy až nárazový, jižní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Tištín směr Brno stojí dodávka s defektem, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Musím se přiznat, že mě docela mrzelo, že nejsem Plzeňák včera večer, protože to ve Štruncových sadech muselo být něco fantastického. Už jen sledovat to v televizi byl skutečný zážitek. Vy si ale teď stále užíváte páteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a protože je tu poslední prázdninový pátek, tak i dnes se vydáme do Polska po 10. hodině, a to do Londeku zdroje. Také vás čeká česká pozvánka do Slezských Rudoltic. No a samozřejmě k tomu všemu možná i nějaká ta pozvánka na akce, které se konají v našem regionu. Co nejpříjemnější poslech vln Českého rozhlasu Olomouc vám od mikrofonu přeje Jirka Matějů.

0: Dneska by to šlo, tedy s tou snídaní v trávě samozřejmě nic dalšího vám nechci podsouvat. Ale pojďme k našemu pátečnímu seriálku, prázdninovému seriálku, který se chýlí ke svému konci, ale jeden díl pro vás stále ještě je nachystán. Londek zdroj je další místo, které navštívíme v tomto prázdninovém seriálu Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém se zaměřujeme na města ležící při česko-polské hranici. Patří k nejstarším lázním v Evropě, leží jen asi 3 kilometry od našich hranic a obklopuje ho lesnatá a hornatá krajina. Ve své historii má toto místo i výraznou českou stopu, jak uslyšíte v další reportáži našeho seriálku. A jen podotknu, že jde o místo, které si oblíbil například pruský král Fridrich Veliký.
1: Musela jsem poodstoupit, protože to vonělo po síře.
2: To, co znatáčela, je pramen Doubravka. Těch pramenů je tady víc. Ty lázně byly tak vyhlášeny mimo jiné proto, protože většina zdejších pramenů vytéká skutečně samovolně na povrch, nejsou jímány nějakými vrty. Tyto lázně prokazatelně existovaly už v 13. století. My to víme z jedné básně, která vyšla kdysi i tiskem, bohužel později se ztratila, kdy vlastně se tady popisuje, že ve 13. století, kdy se tady vraceli mongolská vojska, tak poničila zdejší lázeňský areál. Jinak samotné město má dvě centra. Jedno je to lázeňské, kde se právě nacházíme, a jedno je tady kousek pod námi, které tvoří obchodní centrum, je tam to velké náměstí, je tam krásný farní kostel. No a stejně jako bohužel všechna města tady na toku Bělky Londecké, došlo i tady k velkým povodním a do dneška se tady opravuje.
1: A my si sedneme k pramenu a ještě je za námi slyšet fontána, protože jsme opravdu v srdci lázní a díváme se na přírodně léčebný ústav Vojčech s obrovskou kopulí, pod kterou se dá dostat.
2: Určitě, oni ty lázně, opravdu ta historie je dlouhá. My jsme tady chvilku putovali po těch lázeňských domech, třeba tady kousek níže se nachází dva lázeňské domy s názvem Jerži. Oba dva dostali jméno po potomcích krále Jiřího z Poděbrad, protože Londek vlastně dlouhá léta patřil k

0: tak je tam taková jakoby arkáda, promenáda, kde můžete ochutnat jednotlivé prameny. A když byste nahlédli, ono to už bohužel nejde, ale já si pamatuju, že to ještě kdysi šlo, tak byste viděli pod sebou koupající se lidi v takovém kulatém bazénku.
1: Procedur celá řada, vidíme pozvánky do kryokomory, do bazénu, který je speciálně určený pro děti a mládež, také další bazén pro dospělé, takže je to takové lázeňské a poznat je to i z toho hluku, protože byli jsme na místech, kde bylo úplné ticho a tady to žije. Jsou tady nejenom návštěvníci, ale park, který přiléhá k lázním, je dokonale zastřížený, propletý, uklízený.
0: Já bych se ještě možná trošičku podíval do té historie. Třeba Husité dvakrát to město dobili, vždy bylo obnoveno, jezdili sem korunované hlavy. Dokonce se dochovala zpráva, že si tady pruský král vyléčil išias a tím pádem, že zakázal používat místním lidem jiné lázně než ty, které jsou umístěny v Sudetech. Využívali zdejší lázně i po osvobození sovětští vojáci. Pozoruhodné je, že se tady dá opravdu i z Česka, kdyby někdo měl zájem si zaplatit tady lázeňský pobyt, tak to není problém.
1: Stačí popojit pár metrů a opravdu se kochat pohledem na nádhernou výzdobu a i na okolní vily, které jsou vystavěné kolem lázní.
0: A je tady ještě i lázeňský kostel a já bych pozval i do toho města. Najdeme tam třeba farní kostel Narození Panny Marie, což je barokní budova, vysvěcená v roce 1697. V současné době se opravuje tamní radnice, opravují se některé domy na náměstí. Určitě bych zmínil most svatého Jana, který je poprvé zmíněný už v roce 1565. A proč svatého Jana? Protože do povodní předloňských tady stála socha svatého Jana Nepomuckého. Při povodních ji prostě spláchla voda a dodneška se neví, kde je. Když se bavíme o mostech, tak i tady v Lázních najdeme zajímavou stavbu, to je krytý most, který vede z jednoho lázeňského domu někdejšího do druhého. Dneska vlastně chátra, je to škoda, protože je to krásná stavba. No a ještě bychom našli dole ve městě pozoruhodnou ruinu. Je to evangelický kostel, postaven v roce 1846 a před ním se nachází pomník Mariany Oraňské, což byla majitelka tohoto kraje a mimo jiné se také podílela na rozvoji zdejších lázní.
1: Z lázeňského města Londek zdroj, Dita Vojnarová
0: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Be With You a Enrique Iglesias na vlnách Českého rozhlasu Olomouc máme pro vás dnes připraven také poslední díl našeho seriálku s malými výlety do Polska. Už z první reportáže víte, že tím místem, kam jsme se vypravili, je Lądek Zdroj, ale možná nevíte, že nedaleko lázeňského města, do kterého jsme vás zavedli a které představujeme, se na začátku 80. let minulého století natáčel film Zánik samoty Berhov. Více si řekneme hned po písničce skupiny PH. Písnička Za tebou.

0: po skupině PH za vámi letí i druhý díl našeho dnešního seriálku, respektive seriálku, který vysíláme po celé prázdniny, ale dnešního pátečního vysílání tohoto seriálku, kdy představujeme příhraniční polská města. Londekzdroj, jak jste se už z našeho vysílání dověděli, je polské město známé především svými lázněmi. Nicméně se v jeho okolí můžete vypravit třeba i do hor, jeskyně nebo arboreta.
1: Projít si lázně Londekzdroj je krása, ale takový pohled na ně z hora, to je určitě také něco, co stojí za to.
2: Jsme na svazích Rychlebských hor. Kdybychom tady vyšli kamkoliv nahoru, tak vlastně přejdeme hranici a dostaneme se do nám velmi známých míst, jako je Travná a podobně. No já bych řekl, že takovým asi místem, které určitě by turista tady neměl minout, je vrchol Trojaků, což je taková hora a vlastně celý takový skalnatý region, protože tam se nachází spousta skal, které dosahují nadmořské výšky skoro 800 metrů. Jsou tam i značené lezecké cesty a pro ty, co by nechtěli lézt, tak doporučuju, přímo na Trojáku se nachází taková vyhlídka, se které je nádherný výhled právě na Rychlebské hory a i do té Kladské roviny. No a určitě stojí za návštěvu také Borůvková hora. Je tam taky rozhledná, což určitě naši posluchači dobře vědí. Dostaneme se tam třeba přes vesnici Lutyňa a ta je zajímavá jednou věcí, ze které já mám osobní vztah, protože kdo jste viděli Zánik samoty Berhov a vrtávám hlavou, kde ta samota Berhov, ta filmová je, tak ta je právě v místní části u ledže té osady Lutyňa, kousíček tady od centra Londeku. Musím říct, že majitel je z toho dodnes vyděšený, když jsem mu řekl, že se tam tenhle film natáčel.
1: V polovině 18. století objevili jaskyňu Radochovskou, tedy Radochovskou jeskyni, která určitě stojí za to, aby jsme se k ní právě z lázeňského městečka vypravili.
2: No do objevu medvědí jeskyně, kousek nad Stroně Švonském, to byla vlastně největší jeskyně tady v Sudetech. Ona má až 256 metrů různých chodeb, ale pozoruhodné je, že můžete navštívit také stalaktitovou jeskyni, což je starý název téhle jeskyně a to vybavení baterkou a budete se cítit skutečně, jako se cítili objevitelé, kteří ji kdysi dávno nacházeli. Já ještě bych pozval na kopec Černák, kde je postavená horská kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů, ke které vede 214 kamenných schodů a pochází z poloviny 19. století a okolo pak je krásná také křížová cesta.
1: Co se týče Radochovské jeskyně, tam je stabilní teplota 9 stupňů, což může právě v těch letních dnech nalákat. Je chráněná jako památka neživé přírody a samozřejmě je to místo, které moc mají rádi netopíři.
2: Já bych možná ještě pozval, když už jsme u té přírody, tady do těsné blízkosti Londku, kde se nachází arboretum. Je to takový lesní park, kde je více než 250 různých druhů exotických stromů a keřů. A pochází z celého světa, to je zajímavé, protože jsou tady třeba i sekvoj obrovská nebo nějaké japonské kryptometrie, které rostou do obrovských výšek a tak dál. A je to prý nejvýše položené arboretum v Polsku a to právě odpovídá tomu, že se tady nachází spousta takových těch neúplně typických stromů, které v Polsku jinak rostou, které najdeme v té rovině, takže jsou tam i ty jakoby horské druhy. A když už budeme chodit po těch kopcích, tak já bych doporučoval vyrazit třeba na hrad Karpěň nebo jeho zříceninu, která se nachází v Rychlebských horách a když půjdeme okolo ní a budeme pokračovat, tak nedojdeme nikam jinam než do známého Račího údolí.
1: Skalní útvary, majestátní vyhlídky, podzemní jeskyně a spousta vody k ochutnání, to nabízí Londekzdroj. Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Tak to byl poslední díl našeho prázdninového seriálku, ve kterém jsme představovali polská příhraniční města a stejně jako všechny ostatní, i tento můžete si znovu poslechnout na webu olomouc.rozhlas.cz.

0: Ano, a Romina Power na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, kde pro vás máme také pozvánky, třeba i na dnešek, ale hlavně na víkend. Teď se podíváme na Přerovsko. Ode dneška až do neděle se na hradě Helštín uskuteční 44. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hephaiston. Návštěvníci uvidí ukázky kovářské tvorby na 10 pracovištích, včetně historické hradní kovárny. Výstavu pod čirým nebem, soutěže i přednášky v galerii na druhém nádvoří. Dnešní program doplní koncerty skupin Vltava a Vanuatu. Vstupné je 300 korun, pro žáky, studenty a seniory 150. Děti do 6 let mají vstup zdarma. V sobotu se od 12 hodin uskuteční na fotbalovém hřišti ve Vlkoši u Přerova 7. ročník Football Food Festivalu. Nabídne tradiční českou i netradiční kuchyni, jídlo, zábavu a moderování místního rodáka stand-up komika Libora Macháčka. V sobotu se také uskuteční od 15 hodin komentovaná prohlídka kostelíčka Kostela narození Panny Marie v Hranicích. Průvodce Jiří Nebeský přiblíží historii poutního místa, pověsti i významné osobnosti pohřbené na zdejším hřbitově. Součástí bude návštěva kaple svatého Antonína z Padovy a interiéru kostela. Prohlídka trvá přibližně hodinu a půl, kapacita je 35 osob, vstupné činí 60 korun. Rovněž v sobotu od 17 hodin se uskuteční u přístřešku z brašovských aragonitových jeskyní beseda s promítáním Na kus řeči o jeskyních. Vedoucí jeskyní Barbora Šimečková přiblíží návštěvníkům podzemí ze své perspektivy. Akce je určena zejména seniorům a pamětníkům. Vstup je zdarma, při nepříznivém počasí se beseda nekoná.
1: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc,

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. Jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině v pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Krásná muzika, co říkáte, a to by člověk neřekl, že už je jí víc než 60 let, ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už za chvíli vypravíme na místo, kde speciální léčivé kapky a také zlacení bylo k mání, protože šlo o vynálezy rudoltického zámeckého pána Alberta z Hodic. Zámek, kterému se kdysi přezdívalo Slezské Versailles, tohle připomíná na své prohlídkové trase. Za chvíli uslyšíte více v reportáži ze Slezských Rudoltic. Teď ale výlet do Prahy ze Šumperka.

0: Jeden z prvních velkých hitů skupiny Opět a Radeček, písnička Praha, nahraná společně s Moravskou filharmonií Olomouc. Nádhera. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc teď ale pojďme na slíbený zámek ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku. Historii má spojenou s královskou návštěvou, která korunovaná hlava před staletími na Osoblažsko zavítala, se dovíte v rámci prohlídky zámku. Kastelán Tomáš Zemba umí povykládat do detailu, jak královské vizity za panování zámeckého pána Alberta z Hodic vypadaly. Natáčela Petra Štrimplová.
1: Jak se jmenuje tenhle sál, pane kasteláne?
2: Tak my jsme si ho nazvali tak pracovně královský sál. Chtěli jsme ho věnovat tamtomu pánovi, co je nad komodou. Je to pruský král Fridrich II. Veliký, který u nás na zámku byl dvakrát. Co se oficiálně ví, jinak byl to synovec naší princezny Sofie, která byla manželka našeho pána. Proto tady byl taky blízký přítelem a i našeho hraběte. No a každopádně my jsme mu chtěli nějakou tu vzpomínku tady věnovat při tom našem příběhu. Takže pruský král Fridrich II. Veliký, který u nás na zámku byl dvakrát, poprvé přišel tady, když válčil s Marií Terezií, tak přišel převlečený za obyčejného vojáka, aby se přesvědčil, jak se náš pán staral o jeho tetu. Ten ho samozřejmě poznává a v zámeckém parku filozofují do dlouhého večera, kdy při odchodu pruský král přislibuje několikadenní návštěvu u nás na zámku. Podle toho, jak se válečný konflikt vyvine, a pro něho se vyvinul velmi dobře, to všichni víme, ano, jak dopadly Slezské války, a tak tu návštěvu uskutečnil, ale až v roce 1770.
1: No, umíte si představit, že král přijde v převlečení a dělá ze sebe...
2: Neumím, ale oni byli skoro stejné povahy jak s tím naším Albertem, takže proto si tak rozuměli, tak mi to aj zapadá do toho příběhu.
1: Královský pokoj, král Fridrich v obležení pěkně
2: porcelánu.
1: A my se posuneme dál, protože nejen tento příběh, kdy král se převlíká inkognito a přijíždí na zámek, nejen tento příběh zaujme vaše návštěvníky při prohlídce. Vy máte připravený ještě další špek, ano, když ano, to tak nazvu.
2: Náš hrabě byl alchymistou, vynálezcem Albertovi z Hodic. Dokonce tady měl v zadní části zámeck budovy malou alchymistickou dílnu, kde s opavským židovským učeníkem vlastně dělal svoje vynálezy. Soustředil se hodně na ohňostroje, proto taky tady dělal ty různé slavnosti a proto se tomu začalo říkat tady taky prostě tak, jak se říkalo. No a hlavně jeden z jeho vynálezů, který se zapsal do dějin, to byly kapky, hodicové kapky, s kterýma léčil místní churavy, aby dlouho nesimulovali, šli rychle do práce, jak se říká. Ale to je samozřejmě takové jako z naší strany jenom tak řečeno, ale oni ty kapky opravdu existovaly.
1: Známe složení?
2: Neznáme složení, nebo lépe řečeno, my je tady neznáme, ale oni jsou v postupy, my u pruského krále by měli být v archivu, protože tam na to dostal, jak se říká, bumášku. A pruský král dokonce s nimi léčil své vojsko, byly to léky proti zimnici. On to chtěl poprvé patentovat si nechat ve Vídni. Tam ho hnali svinským krokem, jak se říká, ano, protože to byl šarlatán a nebyl žádné vzdělání. No, ale pruský král...
1: neměl moc dobrou pověst.
2: On neměl vůbec dobrou pověst, hlavně u Habsburku, ale u pruského krále to byl pro něho top.
1: No a tušíme, s jakým Bailey mohl pracovat proti té zimnici?
2: To nevím, ale každopádně tady měl ve svých zámeckých zahradách hodně bylinkových zahrádek, takže opravdu něco. Byl fakt dobrý.
1: Ze Slezských Rudoltic Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Radek Tomášek a zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Za 5 minut tu bude 11. hodina a to znamená další zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Ještě předtím si ale pojďme říct o několika věcech, které se budou dít na Šumpersku. Už dnes od 15 do 17 hodin se uskuteční na zahradě kulturního domu v Bludově burza knih. Vyřazené knihy z místní knihovny budou v prodeji za 5 korun za kus a zájemci budou moci nabídnout také vlastní knihy. Při nepříznivém počasí se akce přesune do sálu kulturního domu. V sobotu od 15 do 18 hodin bude v parku Uskláren v Rapotíně loučení s prázdninami. Děti se mohou těšit na soutěže, nafukovací atrakce, řetízkový kolotoč, malování na obličej a drobné občerstvení bude také zdarma. Od 18 hodin potom zahrají kapely The Vibes a The Reason. Vstupné je dobrovolné a všechny dětské aktivity jsou zdarma. Také v sobotu ve stáji Mickey Farm v Zábřehu se uskuteční Hobby Horsing, soutěžní den pro děti s překážkovou jízdou, skokem mohutnosti a krosem. Děti budou soutěžit ve 4 věkových skupinách. No a v neděli se od 15 hodin uskuteční ve farním kostele svatého Bartoloměje v Zábřehu koncert místních varhaníků v rámci moravského varhaního léta. A já doufám, že bude v kostele plno, protože v kostele má být vždycky plno. I kdyby tam zpíval třeba Elton John, Your Song.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerov připravuje rekonstrukci restaurace v městském domě. Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Policisté budou na víkend posilovat hlídky. Dnes má být slunečno, později oblačno s teplotami do 31 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Přerov nechá opravit restauraci v městském domě. Zastaralé a nevyhovující prostory v historické budově jsou v současné době mimo provoz. Rekonstrukce si vyžádá téměř 40 milionů korun a začít by měla příští rok. Záměr musí schválit ještě zastupitelé, dodává mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
2: Projekt počítá s kompletní modernizací restaurace i kuchyně v prvním nadzemním podlaží budovy a se stavebními úpravami zázemí v suterénu. Hlavní vstup do restaurace se vrátí na své někdejší místo naproti infocentru, díky čemuž bude provoz pro návštěvníky lépe dostupný a také přehlednější.
0: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
3: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
0: Dopravní policie chystá na následující dny bezpečnostní akci. V posledních prázdninových dnech totiž tisíce lidí plánují návraty z dovolených a chat. U silnic tak bude víc hlídek. Policisté se zaměří hlavně na používání telefonu za jízdy a dodržování rychlosti. Pokračuje Jan Straka z dopravní policie.
4: Pro policii je to určitě jeden z těch nejhorších víkendů. Cesty budou plné a samozřejmě v okamžiku, kdy jsou plné cesty, předpokládáme kolony nebo další překážky a s tím spojené potom kritické situace v podobě například dopravních nehod.
0: Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Oznámil to Královský palác. Oblíbený panovník vládl Norsku přes 30 let. Před nástupem na trůn Norsko také opakovaně reprezentoval v jachtingu. Na trůn teď usedne korunní princ Håkon. Sport. České volejbalistky zakončily základní skupinu domácího evropského šampionátu výhrou 3-0 na sety nad Bulharskem. V osmifinále nastoupí národní tým v pondělí proti Švédkám. A čeští basketbalisté si zkomplikovali cestu na evropský šampionát. Na úvod takzvané předkvalifikace totiž prohráli v Belgii 81-92. Počasí. Dnes se čekáme skoro jasno až polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 24. Povane slabý, postupně mírný, místy až nárazový, jižní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Hanušovicích v ulici Hlavní se řeší nehoda osobního auta a motorky. Zdejší silnice je dočasně uzavřena.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Za okny stále sluníčko, alespoň v Olomouci, vypadá to na další krásný, teplý letní den, tak jako tomu bylo včera, tak si to všechno užívejte na závěr prázdnin. Co se týče seriálku Českého rozhlasu Olomouc k 70. Olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku, tak ta se také chýlí ke svému konci, ale dnes na vás čeká ještě poslední díl se zvířetem, které se jmenuje Urzon. Co to je, to se dovíte už za pár minut. A kromě toho spousta pozvánek na nejrůznější akce, mimo jiné i jedna jednu westernovou, no a babské rady ty nemohou hodinu před 12. v našem vysílání chybět. Tak i nadále poslouchejte Český rozhlas Olomouc i s Helenou Vondráčkovou.

0: Karel Gott, který byl vždy poslem dobrých zpráv. Než se ale dostaneme k písničkám z téhleté doby v našem seriálku Roky, desky a hity Karla Gotta, tak to chvilku potrvá. Vždyť včera jsme se zastavili stále ještě v roce 1973 a zdaleka v něm nejsme naposledy. No a pokud si chcete poslechnout víc, tak ideálně na webu olomouc.rozhlas.cz. Všechny díly, a že už jich je 26, si tam můžete poslechnout. Mnohem víc má ale náš seriál, který jsme připravili k 70. olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Těch dílů je 45 a ten poslední 45. vás čeká právě za malou chvíli. Ale znovu připomínám, i co se týče tohoto seriálu, tak vše si můžete poslechnout na našem webu olomouc.rozhlas.cz. A jaké zvíře vám představíme dnes? Jmenuje se Urzon a představí nám ho zooložka Eliška Veselá.
1: Stojíme u zvláštního zvířátka, které mi trochu připomíná mě, jako bych byl na té větvi, protože to vypadá, že hledá rovnováhu, hledá to vyvážení. Zvláštně se tam pohybuje.
2: Tohle zvířátko se na stromech pohybuje velice obratně, nechci vás teda podcenit, ale řekla bych, že mu to půjde asi i trošku lépe než vám.
1: Teď couvá dokonce po té větvi dolů. Vypadá trochu jako dikobraz, ale nemá ty bodliny.
2: Je to stromový dikobraz, Urzon kanadský, bodliny má trošku jiné než klasický dikobraz, nicméně má je taky, má je kratší, hustší a taková specialita jeho je, že má na konci háčky, které jsou opačně mířené, takže když vám tu bodlinu píchne třeba do nohy, tak je potřeba to vytahovat třeba kleštěma kombinačkama.
1: Ty bodliny jsou mezi srstí?
2: Tak, on je zároveň i chlupatý, takže to na první pohled vypadá, že je to takový plišák, ale když byste na něho chytl, tak zjistíte, že to takový plišák není.
1: Oni mezi sebou ale se mohou fyzicky dotýkat.
2: Oni mohou, samozřejmě se i musí fyzicky dotýkat, tady je i důkaz, máme tu dvě mláďata, nicméně Urzon s Urzonem jednat umí a navzájem se nepopíchají.
1: Černá je srst a bílé jsou bodliny?
2: Ano. Mají to tmavší zbarvení, i když tady vidíte, že i ta srst je taková světlejší, záleží jak který, ale v podstatě se dá říct, že to tmavé je srst a bílé jsou bodliny.
1: Ještě, že je tu tak husté to pletivo, protože on vypadá velmi roztomilé a zrovna u mé boty jakoby očekával, že dostane nějakou potravu.
2: Roztomilý řekla bych je, ale potravu chce a chce ji pořád. Jsou to velice žravá zvířata a taková komunikativní.
1: Vidíme semínka, zeleninu.
2: Jsou to v podstatě bíložravci.
1: Tady vidíme i položenou nějakou větev, takže i listí jim chutná.
2: Ano, protože žijou na těch stromech, tak se jim dává i okus, který mají velice rádi.
1: Ten druhý, to je to mládě?
2: To se narodilo v dubnu letošního roku a máme tu ještě jedno asi o měsíc starší.

0: Čím se baví tím vyhledáváním jídla celodenním?
1: Pořád někde pochodují, něco okusují, ale v průběhu dne toto dělají teda hlavně k večeru nebo teda v našich podmínkách v době, kdy sem chodí ošetřovatelé s krmením. Nicméně přes den tady v těchto horkých dnech spíš leží a spí a probouzejí se večera, že chladněji. Obecně ty urzoni jsou považovaní za samotářská zvířata, nicméně u nás v našich podmínkách vidíme, že fungují velice dobře i ve skupině, nemají problém třeba užrádla, neperou se, nijak jim to nevadí, že se potkávají, a to natolik, že když u nás se narodí mládě, tak se u něho střídá více samic, takže my ani v podstatě nevíme, která je ta skutečná matka, kojí ho různé samice.
0: Teď se ukázal, že ten jeho zub žlutý připomíná mi trochu bobří zub, akorát menší.
1: To vám připomíná dobře, protože jsou v podstatě příbuzní, byť vzdáleně z bobry, jsou to taky hlodavci.
0: Tady vidíme kojení, že vlastně ta samice stojí a mládě ji tak jako trochu tlačí ke zdi.
1: Ano, a teď konkrétně tlačí ke zdi dvě mláďata, kojí zároveň obě a ty se u toho ještě tam kočkujou.
0: No a samice u toho přežvikuje. Ze zoologické zahrady na Svatém Kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Přímo z místa.
2: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého Olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá a písnička Plamen ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, kde pro vás teď máme nachystány nějaké ty pozvánky. Už zítra se od 10 do 17 hodin konají v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích dožínky na Hané. Návštěvníci si v prostředí tradičního hanáckého gruntu vyzkoušejí pečení chleba, mlácení cepy, čištění obilí a další aktivity spojené se žněmi. Také v sobotu od 13 hodin se uskuteční na fotbalovém hřišti v Luké loučení s prázdninami, aneb Luká žije. Program nabídne soutěž pro děti, jízdu na ponících, skákací hrad, malování na obličej, ukázku hasičské techniky, taneční vystoupení i minidisko a zahrají Honza Mlčok s písněmi Karla Gotta nebo skupina Albent, což je kapela bývalého zpěváka skupiny Kern Alberta Kronka. A co je super? Vstup je zdarma. Řekl bych, snad vydrží počasí. Také v sobotu od 13 hodin bude na hřišti TJ Sokol Mladešť 12. kolo soutěže Biomac, hanácká extraliga v požárním sportu. Závod pořádá Sdružení dobrovolných hasičů Mladeč. No a ještě jedna pozvánka na zítřek. Od 14 do 20 hodin se uskuteční na zahradě kulturního domu v Myslechovicích Family Day. Rodinné odpoledne nabídne dětské atrakce, minizoo, malování na obličej, střelbu ze vzduchovky a luku, tombolu a bohaté občerstvení. No a protože tradiční westernová soutěž bude v sobotu v Hůzové, tak tam vás pozveme už za chvíli po písničce.
1: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů.

0: kapelou Cool and the Gang a písnička Joanna. Huzová na Olomoucku bude v sobotu patřit hlavně chovatelům, jezdcům a milovníkům koní a westernových disciplín. Co se bude dít, prozradí moderátorka a spolupořadatelka celé akce Bohumila Dolečková.
1: Huzovský kauboj pořádá se už 7. ročník v obci Huzová. To je to taková podhorská vesnice, která má tradici v chovu koní.
2: To se dá pochopit, proč kauboj? Jsou to vlastně westernové disciplíny, co všechno to obnáší vlastně, v čem se bude soutěžit?
1: V první řadě se jedná o kategorie malých dětí, větších dětí, ale tam je důležitý, že buď to jsou děti v sedle, nebo mají koně takzvaně na ruku, nebo potom se jedná o závod dospěláků, kdy soutěží se právě ve zdolávání disciplín, protože cowboy v minulosti znamenalo, že když se v Americe naháněli koně v těch horských oblastech a všude jinde, tak cowboyové měli za úkol ty koně nahánět, ale oni ty koně museli vycvičit. Takže ty koně se nesměli bát lesa, křoví, rámusu, nesměli se bát vody, nesměli se bát ničeho, co by ty koně mohlo spašit nebo jim nějakým způsobem ublížit. Takže vlastně sama soutěž předvádí jezdce, kauboje, kteří svým přístupem ke koním učí tyhle ty koně dělat různé disciplíny, to znamená, že jsou překážky a oni mají za úkol zdolávat různé překážky. Tam je důležité, tam možná ani není tak, že jsou to od nejmenších po největší, ale tam je vždycky o té zkušenosti, o té znalosti a o tom, jak dlouho ten kauboj pracuje s koněm. To znamená, že i většinou jsou to děvčata. Ty koně vodí na ruce, protože třeba nemají ještě takovou zkušenost a pak už teda v tom sedle už ukazují tu zkušenost, jak s tím koněm pracují, co s ním vlastně se dá všechno dělat a jaký mají přístup k tomu koni, protože musí být vzájemná oboustranná důvěra.
2: Bude doplňkový program, na co se mohou těšit návštěvníci?
1: Návštěvníci se mohou těšit samozřejmě na doplňkové programy, což je třeba skákací hrad, bude tam hudba, bude tam občerstvení, což je důležité, vynikající guláš, jídlo a pití, dost stánky, kdyby náhodou pršelo nebo počasí nebylo úplně vlídné, kde ty lidi můžou sedět a můžou se vlastně dívat, pozorovat. Samozřejmě důležité je fandit, taková ta komunikace s tím jezdcem, kdy ti je kaubojové při těch disciplínách samozřejmě se musí soustředit na to, co mají provést. Pro ně je to taková odměna pro ty kauboje.
2: Celá akce se uskuteční v Huzově, jak bylo řečeno, pokud si vzpomínám, někde směrem na Arnoltice, na Výpadovce.
1: Přesně, ano, Arnoltice, přesně tam se to bude konat. Akce začíná už o 8:30 ráno, 29. srpna a je to celodenní akce.
2: Z Huzové Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Nejenom všechny Terezky vždy potěší Valdemar Matuška tímto hitem z filmu Kdyby tisíc klarinetů. Pojďme se teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc věnovat také Prostějovsku. Jaké akce se tam dnes a zítra konají anebo budou konat? Už dnes od 16 hodin se uskuteční v areálu fotbalového stadionu v Němčicích nad Hanou rozloučení s prázdninami. Putování s dinosaury. Pro děti budou připraveny soutěže a zábavné aktivity, občerstvení včetně zvěřinového guláše a opékání špekáčků. Program zakončí dětská diskotéka Jukebox. V sobotu, tedy zítra, od 13:30 se v Srbicích uskuteční 27. ročník tradičního dne Mikroregion Němčicko se baví. Program nabídne průvod s kapelou Markovanka. Soutěže pro malé i velké, skákací hrad, dobré jídlo a pití, tombolu a večerní zábavu s kapelou Flames. Rovněž zítra od 14 do 16 hodin bude na hasičském hřišti ve Vícově pohádkový les s putováním do říše českých pohádek. Vstupné činí 50 korun za dítě a 10 korun za dospělého. Děti se mohou těšit na odměnu a doprovodný program s občerstvením. Rovněž zítra od 14 hodin bude v komunitním centru Konice rozloučení s prázdninami, odpoledne her pro malé i velké. Připraveny jsou soutěže, malování na obličej, pletení copánku, armizóna, animační program, tombola a občerstvení. Od 18:30 zahraje kapela Rose Band. A Open Air Čechovice 2026 se uskuteční zítra od 15 hodin na hřišti za Sokolovnou v Prostějově Čechovicích. Vystoupí Elán Haná Revival, Petra Janů a skupina Kepler 22. Zajištěno bude občerstvení a vstup je zdarma. No a pokud byste rádi tyhle ty ještě jednou si je třeba prošli tyto pozvánky, anebo ještě mnohem více, stačí se podívat na naše webové stránky olomouc-rozhlas.cz. Tam to najdete souhrně všechno, nejenom Prostějovsko, ale vlastně celý náš kraj. Jesenicko, Šumpersko, Olomoucko, Přerovsko.

Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ještě s kým na rodice zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ní řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopulčíci. Neziskovka při základní škole Svatoplukova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když se nové boty rozhodnou, že vám nedají ani krok zadarmo, přichází čas na babské rady. Jak skrotit i pořádně těsnou obuv, to vás naučíme už za chvíli. No a do té doby pro vás máme nesnad babskou radu, ale takové to klasické poznání, které vyspívá Jirka Korn. Prostě jednou je hůř, jednou je líp. Hezký den.
3: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Hygienické rady.
1: Rčení padá do trb platí v případě lodiček, které nás tlačí, ale milé dámy, přiznejme si, že často se nám slavnostní boty líbí, takže se jich nechceme vzdát. Nejdřív místa, která nás intenzivně tlačí, potřeme zevnitř lihem, potom si oblečeme mokrou bavlněnou ponožku a chodíme v nových botách ideálně pár minut několikrát denně. Pokud ani tenhle fígl nezabral, vyzkoušet můžete nahřívání ústně teplým vzduchem z fénu. Botu mějte na noze a prohřívejte hlavně místa, kde vás obuv nepříjemně tlačí. I na ty největší tyrany z říše bot by měl zafungovat nenáročný postup. Naplňte iglitové sáčky vodou, vložte do bot a dejte do mrazícího boxu. Jakmile voda zmrzne, vyndejte boty ven a vyčkejte půl hodiny. Zmrzlá voda zvětší svůj objem a těsné botky jednoduše roztáhne. Pokud byl čas strávený na podpatcích delší, namočte chodidla do teplé vody s octem nebo použijte gel z listů aloe vera, který kůži na chodidlech sklidní a hydratuje.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: No a ještě než vyrazíte na tu svou víkendovou rally, tak připomínáme, že dopravní policisté mají pohotovost. No a že štěstí je krásná věc. Jirka Matějů přeje hezký den.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Umělá inteligence pomůže šlechtitelům a zemědělcům při pěstování rostlin. Podle ministra Šebestiána nehrozí kvůli pokračujícímu suchu nedostatek pitné vody. Hanácké muzeum v Příkazích chystá dožínky na Hané. Zpočátku oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty do 27 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Koříne. Vědci z Olomouckého výzkumného centra Ketrin vyvinuli za pomoci umělé inteligence nový systém pro sledování přesného času růstu rostlin. Šlechtitelům a zemědělcům nahradí ruční práci a ušetří čas. Podle výzkumníka Lukáše Spíchala díky novému systému získají data, která ovlivní konečný výnos. Vědci systém testovali u ječmene a pšenice a dá se podle nich přeučit nebo doladit i pro nové plodiny. Pitné vody je v Česku dost a česká vodárenská soustava je připravena na pokračující sucho, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání ústřední komise pro sucho. Podle Šebestiána jsou v Česku řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
2: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
0: Mezinárodní noc pro netopíry se dnes koná v Olomoucké zoo. Programem navštěvníky provede zoolog a ochranář Jiří Šafář z České společnosti pro ochranu netopírů. Součástí akce budou tematické aktivity pro děti a promítání naučného filmu o ochraně těchto savců. Pokračuje vedoucí marketingu a výukových programů Pavel Javůrek.
3: Program odstartuje v 17 hodin, kdy si pro děti připravíme nějaký jednoduchý kvíz, pak budeme navazovat přednášku pana doktora a následně půjdeme na komentovanou prohlídku areálu a také si na závěr pustíme zajímavý film právě o ochraně těchto letounů.
0: Na středověkém hradě Helštýně na Přerovsku začalo celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota. Pokračuje kastelán Jan Lauro.
4: V sobotu do 10 dopoledne se musí každý kovář, který chce být ohodnocen, zapsat a dílo přihlásit. A pak porota na to má v sobotu do půlnoci na ta vystavená díla a v neděli do oběda na ta díla, která vzniknou tady v tom 3-hodinovém časovém limitu. A slavnostní vyhlašování proběhne v neděli po obědě ve 14 hodin.
0: Sport. Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznani první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuxa na kilometrové trati. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. Martin Fuxa postoupil do finále i na trati 500 metrů. V semifinále v Poznani uspěla taky kanoistka Denisa Řáhová. Ve finálové jízdě na kilometru bude mezi kajakářkami Barbora Betlachová.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno, k večeru oblačno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v jeseníká okolo 23 stupňů, fouká mírný jižní vítr, místy čerství, v nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost. Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno, ojediněle přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v jeseníká okolo 16 stupňů a mírný západní vítr bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto se srazilo s motorkou v Hanušovicích na Šumpersku. Nehoda se stala v hlavní ulici. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Na místě zasahují záchranáři. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pranostika pro dnešek říká, že o svatém Augustínu léto už opouští krajinu. No, Augustina máme právě dnes 28. srpna, ale ty teploty budou stále ještě letní a snad i o víkendu, ale o tom budeme dnes odpoledne podrobně hovořit s meteorology. Co nás pomalu ale jistě opouští, tak to jsou ty prázdninové dny. Jde to vidět také na silnicích, že se hojně vracíte z cest, z dovolených, tak hlavně opatrně, ať dobře dojedete všude tam, kam potřebujete a ať si ještě užijete třeba příjemný a pohodový víkend. Jaký bude co do kultury, sportu v Olomouckém kraji, i o tom budeme informovat, ale teď hlavně mluvíme k vám, kteří dnes slavíte. Blahopřejeme vám, kdo máte narozeniny, blahopřejeme Augustínům a Augustínám k jejich dnešnímu svátku a zdravíme úplně všechny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a hlavně vás, kteří chcete svým milým poslat pěknou písničku. Telefon je váš 221 555 444 a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se těší Zora Ješková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání nám bude jako první posílat pan Petr z Kroměříže. Dobrý den, pane Petře.
2: Dobré poledne, paní Zorko. Vám a všem posluchačům.
1: Vítejte, komu budeme hrát. Vy jste vybral Jiřího Schellingera Léto s tebou, krásný letní song.
2: Tak písnička poletí pro vás do studia.
1: Děkujeme.
2: Pro všechny posluchače, kteří si taky užívají léto.
1: Dobře. A ještě někomu konkrétnímu třeba chcete? Nebo jen tak pošleme všem?
2: Tak ještě jo. Bych vám a všem posluchačům popřál hezký víkend.
1: Tak to moc děkujeme. Ať je pohodový, velmi odpočinkový, také pro vás. Určitě to všichni moc potřebujeme. Tak i vás zdravíme do Kroměříže. Naschledanou, pane Petře.
2: Taky zdravím do Olomouce.
1: Děkujeme. Dobrý den, zahrajte prosím rodičům Evě a Václavovi Bernaťákovým ze Skal u Rýmařova. Dnes slaví zlatou svatbu, milá maminko, milý tatínku, milí rodiče Bernaťákovi. My vám přejeme hodně štěstí a lásky do dalších společných let. Z celého srdce blahopřejí a za vše děkují děti Eva a Václav a Marek s rodinami. Blahopřejeme ke zlaté svatbě manželům Bernaťákovým.

0: Jiří Schöninger nám dospíval a zdravíme v Českém rozhlase Olomouc a v písničkách na přání pana Jindru z Lhoty. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní moderátorko. Tato písnička bude pro vás, protože vám přeji hezkou sobotu a neděli a pozdravujte vašeho pana Jiřího Mateju, protože vybírá hezky písničky do vysílání a mějte se hezky, nashledanou.
0: Ano, ano, pozdravíme kolegu Jirku Mateju a samozřejmě rádi a vám posíláme přání krásného dne. To byl pan Jindra z Lhoty. Přál si Dalibora Jandu písničku Tisíckrát krásnější. Písnička je připravená, no a my samozřejmě zdravíme vás další.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
1: Blíží se začátek nového školního roku. Se smělými plány do něj vstupují na základní škole v Jindřichově na Šumpersku, kde vůbec poprvé usednou do lavic i šestáci, což těší ředitele Petra Jordu, který má i do budoucna smělé plány. Rozhodně v nich nechybí učení matematiky a vlastivědy, důraz na individuální přístup a vytváření bezpečného prostředí. Lehce se to píše a říká, jak se to ale plní? Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Český rozhlas Olomouc. My vás všechny vítáme v písničkách na přání. Na telefonu je s námi v tuhle chvíli pan Jirka z Jeseníku. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ješková. Děkuji za vyhledání písničky. A prosím, bylo by to pro vás, pro vaše rádio olomoucké. Končí prázdniny a měli jste spoustu programů tady, ať to bylo Zámecké léto, ať to byla Zlatá láska s paní Carmen Majerovou a Petrem Koskou, s panem Kinským. A děkujeme taky po 9. hodině panu Barešovi za jesenické, nebo tady za ty pohádky.
2: Hanácké pověsti, ano.
3: Ano, já jsem tady z Jeseníku, takže už vím, co jsou to Harikové kameny. A jelikož jsem působil ve východních Čechách, to je tam jako, ať to byly Častolovice, Bamberg, Žamberg, ty zámky, je to krajkový, jako krajky se tam krásně dělali. My jsme tam bandrovali jako kluci, já jsem právě v Kyšperku a prostě je mi to jako dost blízké a děkuji.

0: Děkuji tady těm programům, které jste vysílali po dobu prázdnin. Prázdniny končil, všechno musí skončit a je to pro všechny zaměstnance rádia a taky vám a vašim kolegům a děkuji vám tady za ty programy krásné.
1: Jejda. No tak my moc děkujeme vám za to, že jste s námi, že posloucháte a že vás tyto programy oslovili a samozřejmě také pro ty podzimní dny, které budou dlouhé a budou určitě postupně přímo vyzývat k tomu, abychom už zůstávali doma v teple a třeba i při poslechu rádia, tak i pro tyto dny pro vás chystáme spoustu dalších nových pořadů. Ale teď moc děkujeme za to pozdravení z Jeseníku a já přidávám, víte co, jednu pozvánku přímo z Jeseníku. Právě dnes tam u vás bude v Prysnicových léčebných lázních otevřena kaple a hrobka Vincence Prysnice. Aha. Takže pokud byste se chtěli přijít podívat, nasát tu jedinečnou atmosféru za průvodcování pana magistra Jiřího Glabazni, tak máte šanci od 14. hodiny do 15. hodin a 30 minut. Tak děkujeme a do Jeseníku posíláme spoustu pozdravů. Děkujeme, nashledanou.
0: Děkuji za echo, paní Ješková. A byl tam dlouholetý průvodcem pan 90-letý pan toto. No, ale
1: už si asi nevzpomeneme. Tak si pustíme pěknou písničku a děkujeme moc za pozdravy.
0: Děkuji vám moc a zdravím.
1: Nashledanou. Pěkné pozdravení letí také naší drahé mamince, babičce, prababičce, Jindřišce, Naďové z Chrupině. Dnes slaví narozeniny. Hodně zdraví a štěstí přejí dcery Iveta a Simona, s manželi syn Ladislav, s přítelkyní vnoučata Petra, Bronislav, Michal, Martin, Milan, Jana, pravnoučata. Moc a moc pozdravujeme naši maminku, babičku a prababičku Jindřišku Naďovou. Pozdrav letí také do Bělé pod pradědem paní Marie Mikulcové. Slaví 89. narozeniny. Všechno jen to nejlepší. Zdraví, štěstí a boží požehnání přejí farníci z Domašova.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc teď zdraví pana Bohuše z Újezdu. Dobrý den, pane Bohuši.
2: Dobrý den.
1: Vítejte.
2: A dobrý den.
1: Komu budeme hrát?
2: Zdravím všechny posluchače a dneska slaví krásné narozeniny 13 let naše vnučka Anička Winklerová z Jadlovic. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, úspěchů ve škole a radost z koní přeje babička a děda z Újezda. Děkuji vám.
1: Krásný věk, blahopřejeme Aničce Winklerové i z Českého rozhlasu Olomouc. Vy jste vybrali Mirka Černého, posíláme. Naschledanou. Tak pro Aničku od babičky a dědečka. A písnička letí také Věrce Navarové z Kovářova. Věrce Navarové k dnešním narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a všechno jen to nejlepší a hlavně, ať se splní to, co si přeje, tak to posílá s přáním paní Marie. Zdravíme Věrku Navarovou do Kovářova a blahopřejeme k narozeninám. Krásný den přejeme do Českého rozhlasu a všem posluchačům. Posíláme písničku pro potěšení, pro dobrou náladu a hlavně Zdeničce do Hrochova, Věrušce Halouskové s Adámkem, Zdeničce do Prostějova, Lidušce Loničkové do Olomouce a Miladce do Přáslavic. Všechny zdraví Marie z Kroměříže.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání zdraví, paní Majku z Jedlí, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím ještě jednou a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tato písnička poputuje do Hrabové, k naší švagrové Alivy Soudilové, která zítra slaví narozeniny. Milá Alo, přeji ti za celou Pavlíkovou rodinu hodně zdravíčka, štěstíčka a všichni se těšíme na zítřejší rodinné setkání. Přeji ti, ať se ti v životě daří. A vám, paní Zorko, děkuji za vyhledání písničky, přeji vám hezkou službu a hlavně zdravíčko.
1: Já moc děkuju, ano, to potřebujeme všichni, ano. Takže zdravíčko také vám, ať se dobře daří. Paní Majka z Jedlí, nashledanou, krásný víkend. A pěkný pozdrav letí také paní Věrce Navarové z Kovářova. Dnes slaví narozeniny. Věruško, zdraví, štěstí, lásku a všechno, co si přeješ, ať se ti splní, tak to přeje Marie. Blahopřejeme Věrce Navarové. Krásný den všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc přeje paní Marie z Kroměříže. Písničku posílá pro potěšení a dobrou náladu Zdeničce do Hrochova, Věrušce Halouskové s Adámkem, Zdeničce do Proskejova, Lidušce do Olomouce, Miladce z Přáslavic, zdraví Marie z Kroměříže. Pěkná písnička letí všem posluchačům na 106,8 FM. Krásný víkend přeje pan Břeťa Píska. Hlásí, že sice na té střední Moravě svítí sluníčko, ale u nich je zataženo a je tam jen 20 stupňů. Dnes slaví ovšem také narozeniny Adélka Brošková ze Žulové. Adélko, přejeme pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a každý den v roce, ať je báječný. Adélce Broškové blahopřejí Nýznerováci.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Kde to na Hané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání, zdravítek do Jeseníku a je s námi paní Liduška, naše pohádková babička z Jeseníku. Dobrý den.
4: Dobrý poledne, paní redaktorko, já přeji vám všem našim posluchačům. A dneska děkuju těm, co mě nechávají hrát a jsou za ně moc vděčná. A dneska bych chtěla poslat písničku Aničce do Domášova, Dášence, Milácce do Přáslavic, Stáničce, Elince do Václavova a Lidušce Loničkové.
3: Do Olomouce.
4: Lidušku dlouho nehráli.
3: Mm-hmm.
4: A Zdeničce do Holubic, děkuju za krásnou básničku. A vám všem, paní redaktorko, přeju jenom to nejlepší a těším se zase na slyšenou.
3: Budeme se moc těšit a pozdravujeme do Jeseníku. Doufám, že tam máte také prosluněnou oblohu.
4: A úplně nádherně prosluněné Jeseník, ale je trošku větr. Ale teploučko je.
3: Jasně, tak aspoň tak, alespoň tak.
4: Ano.
3: Užijte si krásný den. Děkujeme také i za písničku. Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: A já prozradím, že paní Liduška z Jeseníku vybrala jednu takovou, kterou snad jsme ještě nehráli. Interpretkou je Naděja Urbánková. Hudbu složil Jindřich Brabec, text Jiří Appelt a je to skladba z roku 1969. Jmenuje se Mosa Znej džbán. Tak nevím, zdali znáte, pustíme si, posíláme ji také paní Majce z Brankové do Písařova. Ke krásným narozeninám, Majko, přejeme pohodu, zdraví a dobrou náladu v kruhu rodiny. Majce z Brankové blahopřeje Anička.

0: Naďa Urbánková, tak co, poznali jste tuhle skladbu, nebo možná jste ji slyšeli poprvé? V každém případě je to krásná šuplíkovka z roku 1969. Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc teď v písničkách ještě paní Zdenička z Uničova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku pro pěkný a pohodový den posílám Milanovi a jeho mamince do Uničova, Lidušce Siglové do Moravičan, Věrušce Halouskové s Adámkem do Bílovic a Haní Kalábové do Předmostí a taky Jindřišce z Kropině k jejím narozeninám. Přeju všem hlavně hodně pevné zdraví a mějte se rádi. Zdraví vás Zena z Uničova, děkuji.
0: Pozdravujeme i vás, paní Zdeničko, nashledanou.
1: Děkuji.
0: Krásný den. Tak a přidáváme další vzkazy hnedle. Pěkný hudební pozdrav, ale už v tuhle chvíli SMS-kově posíláme kamarádkám do Vápené, do Bernardic, Marci, do Žulové, Jitce, manželům Havránkovým do Malé Kraše, Aničce, do Vávrové, do Bruntálu, Vlastičce, do Krnova, Helence, do Uhelné, Miladce, do Přáslavic. Všechny pozdravuje a krásný víkend přeje Anička z Vápené. Další hudební pozdrav, tak ten letí paní Helence z Uhelné, Aničce do Vápené, Lidušce do Jeseníku, Uchytilové, Lidušce Loníčkové do Olomouce, Zdeničce do Proskejova, Evičce do Strukova, zdraví Milada z Přáslavic. Pozdravení všem posluchačům, děkuji moc paní Lidušce z Jeseníku za hezké pozdravení a všem, kteří mi hráli. Já to napravím později, až se osvobodím z rajčatového a okurkového zajetí, píše paní Eliška z Václavova. Tak to zvládněte, paní Eliško, už je tady po vás scháňka. A písničku posíláme paní Elišce z Václavova, Jirkovi z Jeseníku a Litovle, Františkovi od Brna, Vlaskyčce z Krnova a Antoninovi z Bedihoště. Všechny zdraví, paní Milada z Přáslavic. Ten teď Pavel Žalman Lohonka, dnes ho můžete slyšet i v Mohelnici na Folkfestu.

Blíží se 13. hodina, nové zprávy, varování před bouřkami anebo pozvánka na festival vojenských hudeb do Olomouce. No a pak už veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou, téma křehké kosti. Mimochodem, jednoho doktora tady teď máme hudebně. Doktor Albán, dřív se živil jako zubař, no a teď muzikant. Poslechněte si ho.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Skali, dobrý den.
2: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Varování před bouřkami vydali meteorologové. V Prostějovském muzeu se dnes koná přespání pro děti. Mezinárodní festival vojenských hudeb pokračuje v Olomouci. Oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty až 27 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Do Česka dorazí bouřky. Budou postupovat přes Čechy na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí až do zítřejší 4. hodiny raní. Bude doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a až 2 cm kroupy. Vápené na Jesenicku provádí dělníci modernizaci učebny informačních technologií. Práce za více než 2 miliony korun by měly být hotové do konce září. Pokračuje starosta Leoš Hanik z Hnutí TOP 09.
5: V tuto chvíli ve škole probíhají stavební práce, teď se tam vlastně jako kdyby bourají otvory a podobně, protože není to pouze jenom IT učebna, ale jedná se o kompletně nové celé rozvody optického kabele. Ta samotná učebna bude vybavena novými počítači a právě tady tím novým kabelovým vedením. Mělo by to být do konce.
4: V muzeu a galerii v Prostějově dnes přespí děti v rámci akce s názvem Přespávačka v muzeu. Její součástí budou kvízové hry s pohádkovými bytostmi i tvoření svíček. Počet míst na akci je omezený, pokračuje pracovnice muzea Ivana Kučerová.
6: Akce se koná od 5 hodin. Co se týče programu, tak vždycky si dáme nějaké seznamovací hry, no a potom se čeká, až se setmí a až je tma, tak se jde na takovou bojovku v muzeu, kde plní různé úkoly, no a když je všechny splní, tak na konci vlastně dostanou hádanku.
4: 4 dny po triumfu Jakuba Benčíka a Karolíny Muchové ve smíšené 4 hře začne v neděli v New Yorku na grandslamovém US Open tenisový turnaj ve 2 hře. Češi v něm budou mít minimálně 15 zástupců, z toho 7 jich bude nasazených. Tituly obhajují Španěl Carlos Alcaraz a Běloruska Arina Sabalenková. Kvůli zranění chybí první hráč světa Ital Jannik Sinner. Finálové duely budou na programu 12. a 13. září. Vedle turnajové 7 Karolíny Muchové z Olomouce a 17 Menšíka z Prostějova jsou mezi nasazenými také wimbledonská šampionka Linda Nosková z Přerova, Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, Marie Bousková, Barbora Krejčíková a taky Sára Bejlek.
3: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno. Ojediněle se objeví přeháňky, postupně polojasno nebo skoro jasno. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 16 stupňů. Povane mírný západní vítr. Bude slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dodávka se srazila s motorkou na silnici první třídy číslo 55 mezi Kokorami a Přerovem. Nehoda se stala na úseku mezi Kokorami a křižovatkou na Žeravice. Příčinu střetu vyšetřují policisté, na místě zasahují záchranáři. Počítejte tam se zdržením a projíždějte kolem velmi opatrně. Osobní auto se srazilo s motorkou také na Šumpersku. Nehoda se stala v Hanušovicích v hlavní ulici. Příčinu střetu vyšetřují policisté, na místě zasahují záchranáři. Pokud tam míříte, projíždějte kolem opatrně. A kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. vesele a zdravě.
7: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Seidhamlová a dnes si budem povídat, Patriku, o
7: kostech
8: a o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možném.
7: Jinými slovy hlavně o tom, když jsou křehké a ano, přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
8: Přesně tak.
7: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit, ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Seidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Hlušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělý implantáty, kterýma zlomeniny můžeme léčit, řešit, operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu. Ano. A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodů nebo ze schodů?
0: Já si myslím, že ze schodů,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
5: Ano, přesně tak.
0: To je dáno celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: střeraželi. Ne, já bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, aha. Bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme na břiše.
5: Ano, a máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano.
0: Co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýry, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomeranči?
5: No,
0: tam je vitamin C, ne?
5: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví, ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku, kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích a máme to. A to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D-vitamin. No.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost
0: existuje. Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zánártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji získáváme. A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání, doma přijdeme, sedíme
1: na gauči. Každý orgán, se kterým nepracujeme, a ono za tu

0: to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné. Velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimneme si toho, ano.
1: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cajdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné.
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano. To je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skóre, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější, typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty trabek, no to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičemž za chvíli tohle budou ještě pracující, přičemž ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát dopředu. Předou přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno. To znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy. A to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů, nebo další dlouhodobá, buď imobilizace, anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza, bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí vás křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři, to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdamovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora. Jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní
1: ano.
2: poslat,
1: ano.
2: aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak,
2: jo?
1: Já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano?
1: že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano?
1: nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzity, neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladiny hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
0: Tak jsme to doporučili.
2: Děkuji.
0: Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
0: to
2: moc.
0: Vyšetření.
1: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
1: Nápodobně. Kdo to říká, tento je na to hotto, pasuje. Naschledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
1: Je to.
3: Ano, tak tady Martinková Jaroslava.
1: Ano.
3: Rok narození 33.
1: Páni!
0: Gratulujeme.
1: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás posloucháte.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
1: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet.
1: Aha.
3: Protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
1: Ano.
3: Potom klouby na
1: Aha.
3: obou kolenou.
1: No.
3: Tle.
1: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
1: Ajaj. Heleďte.
3: Bylo to vždycky doma.
1: Jo, heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitaminem a vápníkem, berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený hořčík.
1: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
1: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
1: Potom ano. sardinky, ty jsou velikým zdrojem.
3: Ano, tak mám ráda, ano.
1: Ano. A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem. Ale stejně,
3: ano,
1: bych doporučovala tohle všechno a teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení, vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
1: Výborně.
3: Péče.
1: Výborně. Výborně. Ano. A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším
3: ano.
1: věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem
3: ano.
1: bílkovin je ano. maso a další věci.
3: Ano.
1: Jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně v kuřata teda.
1: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
1: Rozumím.
3: A tak jednou za čas vepřové.
1: Jo.
3: Ale no. ošetřuje mě syn, který
1: ano.
3: jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený
1: Aha.
3: na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden
1: jo.
3: do obchodu, že jo?
1: Jasně.
3: Tak teď jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
1: A taky sardinky. Papejte sardinky. Ty můžete...
3: Děláme pomazánku.
1: Pomazánku, ano, s tvarohem. Ano, ideální ano, jídlo ano, pro kosti. Ano. No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
0: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší. No, a budeme dál lepší. Odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte. Zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzi, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Hradišťského Hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu. Brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, to nevím, jak už jsem jaké brala v léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerosia jednou za měsíc a pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím, Takže teď beru Dčko vitamin Vigantol.
1: Kolik berete? Týdně. To jsou 2000,
3: jednou týdně 20 kapek. Jednou týdně 20 kapek.
1: Jasně. Jedna kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcišev mám. Chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na lačno a teďka už nemusím chodit na lačno.
1: No, oni se zlepšují, nevadí to, zlepšujou se metody.
3: Zlepšilo se to, ano. A jestli to zlepšilo jako, takže to možná i proto to Gerosia už nemusím brát.
1: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
3: Ne.
1: To zvyšuje novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
0: Dobrá, děkujeme za to.
1: Díky,
0: ať se všechno spraví,
1: ať se daří.
0: Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím, prosím.
4: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková. Vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
4: Mám silnou osteoporózu.
1: Ano.
4: Už mohu léčit, léčím. Beru na to teda ten Vigantol taky, ale já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
4: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké, jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
4: Jo, takže... Dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují. Čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl? Protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
0: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon. 731 800 900. Kdo tam je? Ano, jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
0: Taky poprosíme stišit, vypnout.
1: Halo. Tak, povídejte.
5: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D vitamin brát Uperol, abych nemusel počítat kapky.
1: No.
5: 40 kapek.
1: No. Já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
0: Není to možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví?
1: Možná já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No a dotaz zní, ano.
5: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
5: No, to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
0: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu, ano. Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
1: Okay.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
0: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru, nebo těsně předtím?
1: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
0: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
0: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
1: Ne.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Bylo 14 hodin. Před bouřkami varují meteorologové, žádné nové případy střevní chřipky už nezaznamenali hygienici v Jesenických lázních, v Tršicích dnes začínají tradiční hody. Oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty až 27 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Výstrahu před silnými a velmi silnými bouřkami vydali na dnešek meteorologové. Doprovázet jim můžou přívalové deště a krupobytí. Varování se týká i severní části Olomouckého kraje, konkrétně Jesenicka, Šumperska a Uničovska. V těchto oblastech bude platit nižší stupeň výstrahy od 20. hodiny do 4. ranní. Podrobnosti jsou na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Situace v Pryznicových lázních v Jeseníku, kde od začátku srpna onemocnělo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se uklidnila. Od pondělí hygienici neevidují žádný nový případ. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
2: Celkový počet evidovaných případů tak zůstává bez změny na čísle 144. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření.
0: Stovky opatření na zadržování vody v krajině plánují udělat v České Vsi na Jesenicku. Vedení obce vytipovává problémová místa, nechalo také zpracovat studii. Hotová by měla být během října, pokračuje nezávislý starosta Petr Mudra.
3: Ono bude potřeba rozdělit to, co budeme dělat z vlastních zdrojů, něco ještě ze sběrkových financí, takové ty drobnější opatření, kterých jsou stovky a dají se dělat okamžitě. A pak ty složitější opatření typu poldrů a podobně, na ty se samozřejmě musí najít peníze, to by trvalo déle, ale příští rok bychom opravdu rádi začali s těmi drobnými opatřeními.
0: Tršice na Olomoucku slaví 500 let povýšení obce na městečko. Od dnešního podvečera obec ožije tradičními hody. Součástí budou atrakce pro děti i závod na kolečkových bruslích a odrážedlech. Pokračuje nezávislý starosta Tršic Pavel Kováček.
4: V pátek připravujeme letní kino. V sobotu připravujeme zábavu, kde budou hrát kapely. A v neděli je hlavní program, kde tomu předchází tršický žabák a potom plně přejdeme na hlavní program těch tršických hodů a těch oslav.
0: Sport. Úřadující mistr fotbalové šance ligy Slavia vstoupí do nové sezóny domácího poháru zápasem na hřišti třetiligového Varnsdorfu. Sparta se ve třetím kole MOL Cupu představí v pražském derby na stadionu Žižkova. Plzeň zavítá na hřiště jiného druholigového soupeře Jihlavy. Rozhodl o tom dnešní los v Praze, který do soutěže zapojil i zbývající prvoligové týmy Hradec Králové, Jablonec a Sigmu Olomouc. Tu čeká derby na půdě druholigového Prostějova. Hrát budou i Kozlovice. Los jedinému celku ze čtvrté ligy a přemožit úřadujícího vítěze Karviné přisoudil Pardubice.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, ojediněle přeháňky, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci na křižovatce ulic Pražská třída míru. Příčinu střetu vyšetřují policisté, místo havárie je s opatrností průjezdné. V koloně se zdržíte. Na silnici první třídy číslo 55 mezi Kokorami a Přerovem. Po nehodě dodávky s motorkou je na trase Kokory, křižovatka na Žeravice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tady je Český rozhlas Olomouc. Nechte se pozvat do dalšího dílu Pochoutkového roku. Ten je letos už 10. No a hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků, tedy recept desetiletí. Kam vás pozveme dnes? Tak bude to do kuchyně šéfkuchaře Jaroslava Sapíka a nabídne vám druhý nejlepší recept roku 2024. Za chvíli povíme, o co se bude jednat. No a pojďte s námi ještě předtím také soutěžit ve hřebících. Máme tady knihu Dívka v v bouři. Máme tady plechový hrnek Českého rozhlasu. Nebo Angličáka, je to kovový model Renaultu Rafale. Máme tady CDčka, máme tady audioknihy a máme tady také telefon k nám do studia 221 555 444. A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se na vás těší Zora Ješková.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc. Český rozhlas Olomouc, přejeme krásné páteční odpoledne 28. srpnové. Pokud jste v tomto měsíci ještě nevyhráli v hřebících, tak pojďte to zkusit. Stále ještě máte šanci, telefon 221 555 444. Kdo je s námi jako první? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Věra z Olomouce.
0: Dobrý den, paní Věruško, vítejte v naší soutěži, moc vás zdravíme. Tak a poprosím číslo otázky.
2: Jedničku, prosím.
0: Otázka číslo jedna se ptá, u které obce se nachází jeskyně na Pomezí? Tak jeskyně na Pomezí nachází se u obce Lipová Lázně. Nebo u Karlovy Studánky, nebo u Písečné. Co myslíte? Jeskyně
2: myslím
0: na Pomezí.
2: Lipová Lázně.
0: A je to naprosto správně a dokonce dnes mají výročí, protože právě 28. srpna ovšem roku 1949 byly objeveny. Výborně. Pojďme dál.
2: Teďka dvojku, prosím.
0: Tak teď si budeme povídat o řekách u města Hradec Králové. U Hradce Králové se stékají dvě řeky. Které to jsou? Takže buď to může být u Hradce Králové se stékat Labe a Vltava, nebo Labe a Orlice, nebo zase Labe a Morava. Co myslíte?
2: Nevím, Labe a Orlice.
0: Určitě, ty ostatní dvě samozřejmě to nejde. Tak, máme tady pro vás další velký potles. A do třikice?
2: Trojku, prosím.
0: Do třikice trojku, tak pozor, pozor na tuhle otázku. Ptám se, ve kterém orgánu se tvoří žluč. Pozor. Takže žluč se tvoří za A v játrech, nebo za B ve žlučníku, nebo za C ve slinivce. Co myslíte, kde se tvoří žluč?
2: Ve slinivce.
0: Slinivka, říkáte, že tvoří žluč. Jsou to játra. Škoda, že jste to neřekla. Ve žlučníku se pak schromažďuje a zahušťuje. Kruček od výhry jste byla, paní Věrko. Tak zkusíme příště, budeme se na vás těšit a děkujeme za hru. Nashledanou. A pokračujeme dál ve hře Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, kdo pak volá právě teď?
3: Dobrý den, tady je František Hanušovice.
0: Dobrý den, pane Františku, 4 až 10.
3: 4 až 10, tak zkusím tu čtvrtku, prosím.
0: Tak mám tady text písničky, hledáme jméno zpěváka. Kdybych já byl kovářem a měli ho sílu, žárem výhně pak ozářen, ukul bych si vílu. Za A Valdemar Matuška, za B Pavel Bobek, za C Petr Spálený.
3: Ano, srdcečko, Petr Spálený.
0: Petr Spálený, je to přesně tak, výborně. Mimochodem, kováři mají sraz na Helvštíně.
3: Ano.
0: Ano, kovářské
3: ano, to je pravda, ano, to výborně. Nebývala.
0: Pojďme dál, prosím.
3: To zkusme tu pětku.
0: Otázka pátá se ptá, co to je vombat obecný, respektive mezi jaký druh zvířat patří. Vombat obecný patří za A mezi ploutvonožce, nebo za B mezi vačnatce, nebo za C mezi šelmy. Vombat obecný.
3: No já to nevím přesně, ale já bych dal Bčko.
0: Říkáte vačnatci a víte, že to je pravda? On vypadá trochu jak malý medvídek, asi jeden metr dlouhý, žije v Austrálii, Tasmánii a je moc roztomilý. Ano.
3: Ano, a ještě myslím, kalí s obdelníkovým čtverečkovým tvary povinník.
0: Až tak, no
3: vydám. A já to nevím jistě, jestli to nepletu. Aha,
0: tak to si schválně dohledáme. Výborně.
3: Já tak. To pijám taky, ano.
0: Pojďme prosím dál.
3: Ano, tak odáme tu šestku.
0: Šestka se ptá, co to je demofobie. Demofobie. Demofobie je strach z hloubky za A, z cizinců za B, z davu lidí za C.
3: Demokracie, tak já bych dal to Cčko.
0: Dáváte ty lidi. No, já myslím, že vůbec nebudeme váhat a prostě vám rovnou posíláme.
3: Veliký jo, děkuju.
0: Je to tak a jste náš první výherce dnes, pane Frankišku. Blahopřejeme, krásná hra. Děkujeme za hru, nashledanou.
3: Ale mě všem držím palce do konce měsíce.
0: Děkujeme, díky. Pana Frankiška teď posíláme do naší režie a bereme dalšího hráče. Dobrý den, kdo je teď v Českém rozhlase Olomouc?
4: Halo, dobrý den, tady Lukáš Králík.
0: Dobrý den, pane Lukáši, vítejte. 7, 8, 9, 10, je to na vás.
4: Tak na tu demofobii to bylo dneska celkem příjemné. A tak samozřejmě jedeme sedmičko, pokračujeme.
0: Číslo 7, ptáme se na Duranciji. No, Duranciji, co to vlastně je? Je to druh nějakého ovoce, ale jakého? Duranciji. Je to druh švestky za A, nebo třešně za B, nebo jablka za C. Co myslíte?
4: Jelikož je to výborná slovice, tak to bude Ačko.
0: No skvělé, vidět, že se vyznáte a vyniká vysokou cukernatostí, opravdu švestka Duranciji. Ano. Takže, prosím dál. 8, 9, 10, takže osmička se ptá, kdo je autorem dětské knížky Špalíček, veršů a pohádek. Půvabná knížka, která nás v dětství provází, provázela. Tak Špalíček napsal, autorem je buď za A Bohumil Hříha, nebo za B Josef Čapek, nebo za C František Hrubín.
4: No a teďka jsem právě dostala. Tak a Hříha, všichni si jsou samozřejmě známi, asi bych byl pro pana Hrubína.
0: A jste nasměrována naprosto správným směrem, ano. Výborně.
4: Děkuji.
0: Tak jestli chcete po pořadě, tak devítku nyní.
4: Ano.
0: Otázka devátá se ptá, ve kterém státě leží město Malaga, historické a přístavní město Malaga. Tak, je to za A Portugalsko, nebo za B Španělsko, nebo za C Francie?
4: Francie to nebude, já bych byl proto Portugalsko.
0: Říkáte Malaga a Portugal.
4: Nejsem si teďka úplně jistý, Španělsko nebo Portugalsko, ale teďka fakt děkuju. Já bych
0: to
4: byl Portugalsko.
0: Říkáte, a ono je to Španělsko.
4: Aj. No jo, tak se nedá.
0: Je to Andaluzie, škoda. Ale byl jste kousíček od výhry. Děkujeme moc za hru, za milé povídání a budeme se těšit příště. Naschledanou, děkujeme.
4: Naschledanou.

0: vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině v pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Energii sobě vlastní vám zpíval Adam Ďurica. Prospívali jsme se skoro k půl třetí. Nějaká ta minutka a kousek nám k půl zbývá. Pojďme k pochoutkovému roku. Zveme vás k dalšímu nedělnímu vydání toho letošního 10. již ročníku, kdy hledáme recept desetiletí, ten úplně nejlepší. Tak pozor, v neděli bude připravovat Dančí závitky od Václava Segla z Praskoles na Hořovicku, tedy druhý nejlepší recept roku 2024 podle Poroty. Šéfkuchař Jaroslav Sapík recept vylepšil o vinou omáčku a je prostě znát, jak získal Patrik Rozehnal, že byl Jarda už před lety zařazen zkrátka do kuchyňské síně slávy.
1: Já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o ní neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jarošku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři, kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď, vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí.
2: Myslím, že jsme dojeli na to správné místo, pokud budeme dělat Dančí závitky. Jarda Sapík totiž zvěřinu miluje a rád ji dělá i na víně.
1: Ale každou upozorňuji, ne nějaký kravice.
3: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
1: Originál recept je vlastně přírodně udělané, jako jo.
2: No a když závitky, tak do nich přijde spousta dobrot. Mrkev, šunka, hořčice, nebude chybět ani špek.
1: Když si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: Posluchači nevidí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.

0: omáčka, ve které se pak hezky dusily ty závitky, tak bude na konci rozmixována.
1: To mícháš jak maltu.
2: No, teď to je stejný.
0: Tohle je opravdu skvělý recept. Bude vám chutnat.
2: Je to bomba. Vynikající.
0: Tak si život s námi opět vychutnejte.
2: A hlavně vlastně a tu zvěřin se nebojte, je úžasná.
3: Tak pánové si to užili, vychutnali, zkuste to i vy, tedy dančí závitky. Návod nabídneme v neděli po 10. hodině v pochoutkovém roce. Recept na dančí závitky s vinou omáčkou od šéfkuchaře Jaroslava Sapíka. Už teď ale najdete na našem Facebooku, Instagramu a později i na stránce pochoutkového roku, kam se dostanete i z našeho webu olomouc.rozhlas.cz. No a původní recept od Václava Segla z Praskolez na Hořovicku tam samozřejmě nebude chybět a bude soutěžit s dalšími výherními recepty o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Tady je Český rozhlas Olomouc, čeká nás další tip na výlet. Třeba ten víkendový má být docela hezké počasí. Tak vás pozveme s Mirkem Kobzou do vesnice Vacetín. Je to na Mohelnicku a na okraji

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Přímo z místa.
2: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého Olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zápriská vrchovina nabízí místa známá i neznámá. Jedním z těch méně známých je vesnice Vacetín. Je to osada nedaleko od Pavlova na Mohelnicku. Je položená na okraji lesu. Ty ukrývají místo, kde stávala tajemná osada Střítež i s kostelem. My se teď vydáme do její historie i krásného okolí. Pozve nás Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Na svých cestách krajinou Mírovské vrchoviny jsem několikrát projížděl osadou Vacetín. Má charakter horské obce, však také podnebí v této oblasti spíše připomíná mnohem vyšší nadmořskou výšku. Podíváme-li se do historie, zavádějí nás první zprávy už do 14. století. V roce 1351 majitel vranovského panství Bernard Zmrdic prodal svým bratrům Záviši a Benešovi z Rychemburku polovinu vranovského zboží, tedy i polovinu Vacetína. Hrad Vraní hora i s panstvím však patřil králi a ten jej, konkrétně Zikmund Lucemburský, v roce 1425 dává do zástavy pánům ze Lhoty. Tomuto rodu patřila obec až do roku 1567, kdy ji koupilo město Mohelnice. Patrně za česko-uherských válek byl značně poškozen nejenom Vacetín, ale v té době zanikla i sousední historicky velmi významná lokalita Střítež s kostelem a tvrzí. Na rozdíl od Střítěže, Vacetín je v polovině 16. století uváděn již jako znovu osídlený, byť počet obyvatel zde tehdy nebyl nějak vysoký. Lánový rejstřík zde v roce 1677 uvádí 11 usedlých rodin. Podle informací z berních listin byla obec do 30leté války českou enklávou. Po válce sem přicházejí první usedlíci z německy mluvících oblastí a tak se objevují německá jména. Česká menšina se ale ve Vacetíně na rozdíl od některých okolních obcí udržela až do roku 1918 a potom opět rostla. Zajímavé je, že v historii se kromě názvu Vacetín, odvozeného od osobního jména Vaca či Vacata, objevuje varianta jména Dvacetín. Při cestě z Mohelnice do Vacetína stávala odpradávna na návrší zájezdní hospoda Zavadilka. Ta byla patrně kdysi založena při vesnici Lhotka, zmiňované již v roce 1378. Za 30leté války byly patrně zničeny zdejší 4 usedlosti, podle kterých měla osada německé jméno Firhofen, tedy 4 dvory. Po roce 1750 však bylo toto místo opět dosídleno a dostalo název právě podle hostince Zavadilka. Obyvatelé Vacetína se po většinu existence obce živili zemědělstvím, drobnými domácími řemesly a také prací v lese. Nedaleko obce se v 19. století těžívala železná ruda a část zdejších obyvatel docházela také do dolů na Tuhu, do nedalekého Svinova. Po druhé světové válce byla značná část zdejších osadníků odsunuta do Německa a zcela dosídlit se tuto malou osadu v kopcích již nikdy nepodařilo. Mimo jiné snad i proto, že je odsud daleko do větších průmyslových center a zejména v zimě je i dnes mnohdy cesta do vesnice docela náročná. V posledních letech se do Vacetína často vydávají zejména cykloturisté. Pěší vyhledávají spíše cestu přes nedalekou Střítež. Přímo v obci pak na návsi stojí kaplička svaté Barbory z roku 1838. Možná připomínka někdejších horníků z obce, jejíž patronkou tato světice odpradávna je. Dále zde najdeme kamenný kříž a boží muka při výjezdu směrem na Mohelnici. Staré časy pak ilustruje několik malebných domů v obci či kamenné patníky kolem silnice. Pro milovníky přírodních věd můžeme připomenout geologickou zvláštnost Vacetína. Právě zde v ohybu silnice na konci vesnice směrem k Veselí začíná takzvané vacetínské nasunutí, setkání dvou geologických ker. No a v době, kdy je opravdu pěkné počasí, tak z okolních náhorních plošin je skutečně vidět velmi daleko. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Vacetína na Mohelnicku, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc, letní písničky, které nestárnou. Letní písničky pro příjemný den. Letní písničky, které potěší. Český rozhlas Olomouc, letní písničky, které nestárnou.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Za malou chvíli, za 5 minut, 15. hodina. Další aktuální zprávy. Pozveme na Hefajstone, pozveme na noc netopíru a také se podíváme, jak to je s vyšetřováním páru větrníků na Přerovsku. Zůstaňte s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Kriminalisté pracují při vyšetřování pádu větrníků pod štátu s několika verzemi. Přerov připravuje rekonstrukci restaurace v městském domě. Na Helvštíně začal Hefajston. Potrvá do neděle. Oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty až 27 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Policie v souvislosti s pádem větrné elektrárny u podštátu na Přerovsku pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, zda mohlo jít o protiprávní jednání. Následně rozhodne, jestli zahájí úkony trestního řízení pro konkrétní trestný čin, uvedla mluvčí Miluše Zajcová. 30 metrů vysoká větrná elektrárna u podštátu spadla minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn, škoda je vyčíslena na 200 tisíc korun. Přerovští radní plánují na příští rok opravu restaurace v historickém městském domě v centru města. Prostory jsou v současnosti mimo provoz a jejich technický stav neodpovídá požadavkům moderní gastronomie. Plány radních na vypsání veřejné zakázky na kompletní rekonstrukci za 38 milionů korun ještě musí schválit zastupitelé. Připomíná mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Projekt počítá s kompletní modernizací restaurace i kuchyně v prvním nadzemním podlaží budovy a se stavebními úpravami zázemí v suterénu. Hlavní vstup do restaurace se vrátí na své někdejší místo naproti infocentru, díky čemuž bude provoz pro návštěvníky lépe dostupný a také přehlednější.
3: Na středověkém Helvštíně začalo celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota, pokračuje kastelán Jan Lauro.
5: V sobotu do 10 dopoledne se musí každý kovář, který chce být ohodnocen, zapsat a dílo přihlásit. A pak proto na to má v sobotu do půlnoci na ta vystavená díla a v neděli do oběda na ta díla, která vzniknou tady v tom 3-hodinovém časovém limitu. A slavnostní vyhlašování proběhne v neděli po obědě ve 14 hodin.
3: Mezinárodní noc pro netopíry se dnes koná v Olomoucké zoo. Programem návštěvníky provede zoolog a ochranář Jiří Šafář z České společnosti pro ochranu netopírů. Součástí akce budou tematické aktivity pro děti a promítání naučného filmu o ochraně těchto savců. Pokračuje vedoucí marketingu a výukových programů Pavel Javůrek.
6: Program odstartuje v 17 hodin, kdy si pro děti připravíme nějaký jednoduchý kvíz, pak budeme navazovat přednášku pana doktora a následně půjdeme na komentovanou prohlídku areálu a také si na závěr pustíme zajímavý film právě o ochraně těchto letounů.
3: Sport. Fotbalisté pražské Sparty v hlavní fázi Evropské ligy přivítají na Letné AZ Alkmaar, Rennes, Bournemouth a Lillestrøm. Jí určil to los v Monaku. Venku se Pražané utkají s Olympiakosem Pireus, Salzburgem, Crystal Palace a Araratem Armenia. Plzeň čeká doma Benfica Lisabon, Union Saint-Gilloise, Jagiellonia Białystok a Levski Sofia. Vycestuje na stadionu Realu Sociedad, Ferencvároše, Bournemouthu a Lillestrømu. Soupeře zná taky Jablonec v konferenční lize na stadionu Střelnice. Přivítá Brighton, Lugano, Iberi, Tbilisi. Venku se utká s Freiburgem, Trabzonsporem a Ligou Rigou.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, ojediněle přehánky, postupně polojasno nebo skoro jasno. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 16 a mírný západní vítr bude slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Osobní auto bouralo do sloupu v Hanušovicích na Šumpersku. Nehoda se stala u benzinové pumpy v hlavní ulici. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Pozor, porouchané auto budete mít na D1 z Ostravy do Přerova. Stojí u Bělotína na přístém 15,5 kilometru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Čtyři a půl minuty po 15. hodině přejeme s Českým rozhlasem Olomouc krásné páteční odpoledne, které už za chvilku bude pozvánek a tipů. Mimochodem také tipů na výlet. Možná byste tomu skoro ani nevěřili, ale nádherný zámek se dá najít i uprostřed krajiny, která byla poznamenána, anebo vlastně dosud je, těžbou uhlí. A tak se v zámeckém létě za chvilku vydáme na zámek Frištát v Karviné.

0: Krásné odpoledne, přátelé. Po dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc už známe všechny výherce hlavních cen zámeckého léta, tedy víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť. Pokud mezi nimi nejste, tak vám můžeme jako takovou malou cenu útěchy nabídnout pozvánku na další ze šlechtických sídel Čech, Moravy a Slezska. Po celé prázdniny nám dělal průvodce František Kinský a ani dnešek nebude výjimkou.
1: Zámecké léto.
2: Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Lárisch Mönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
3: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
4: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým a empírově představil hrabě Lárisch Mönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
3: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
4: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzalo do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů. To tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme. Zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotte House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, ta je postavená ve 30. letech 19. století. Tady vlastně byl požár města, Lárišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
3: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady cení. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Lárisch Mönichů.
4: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní výmalby, kterou tady vidíme, vlastně na výmalba, která napodobuje iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady, jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělány podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klemba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásy, tak jak byla někde na počátku 19. století vymalována.
3: Možná by to chtělo pochválit Karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
4: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky, a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Frištát je opravdu původně středověké město, má tu středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu by obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Frištát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století. To znamená, opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Frištát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé trávy.

Tady je Český rozhlas Olomouc, tohle byla kapela Kryštof. Co pro vás máme připraveno? Za chvíli zajímavý pohled do Moravského divadla v Olomouci a jejich aktivity. Za chvilku s reportérkou povíme víc a také naznačíme lecos. Ale podívejme se na akce na víkend třeba na Olomoucko a zveme například do Příkaz, kde se konají dožínky na Hané zítra od 10. do 17. hodiny. Zítra na hřišti v Rozvadovicích, což je místní část Litovle, můžete prožít myslivecký dětský den v Rozvadovicích od 12 hodin. Zítra od 13 hodin v Luké se koná loučení s prázdninami anebo Luka žije opět program pro děti na fotbalovém hřišti v Luké od 13 hodiny. No a Mladeč a místní sbor dobrovolných hasičů chystají na sobotu na hřišti od 13 hodiny hanáckou extraligu v požárním sportu. Zveme také do mladečských jeskyní, tam se v sobotu i v neděli budou konat oživené prohlídky tváří v tvář pravěku. Tahle akce v mladičských jeskyních je součástí programu k 200 letům od

0: objevení mladežských jeskyní a prohlídky se konají vždy od 10. do 16. hodiny. Neděle zve třeba do Litovle, do Palackého ulice. V 15 hodin tam startuje čtvrtý ročník akce Otevřeme dvorky. Je to program, který nabízí historické fotografie, texty o lokalitě, hudební, výtvarné a environmentální aktivity, také plavbu po Mlýneském potoce. Tak nezapomeňte Palackého ulice v Litovli, je to neděle 15. hodina. Krátce také z Proskějovska. Pozor, dnes můžete v Němčicích nad Hanou prožít s dětmi na stadionu rozloučení s prázdninami, putování s dinosaury. Od 16. hodiny multižánrový festival Muzikus se bude konat na nádvoří zámku v Proskějově. Ta akce odstartuje právě dnes. Dnes bude mít rokovou podobu, zítra spíš pop rokovou. Na Proskějovském velodromu se až do soboty bude konat memoriál Otmara Malečka. Je to závod v dráhové cyklistice. No a v sobotu třeba v takových srpcích se koná 27. ročník tradičního dne mikroregion Němčicko se baví. Velice atraktivní program se v srpcích nabídne až nebo už od 13. hodiny a 30. minuty až do pozdních večerních hodin. Tak to jsou tady v sobotu srpce. Zveme také do Vícova na Proskějovsku v sobotu od 14. hodiny na hasičském hřišti bude připraven pro děti pohádkový les. Zveme třeba také do komunitního centra Konice, i tam se bude v sobotu konat od 14 hodin rozloučení s prázdninami. Open Air Čechovice 2026. Tak to je akce sobotní od 15. hodiny na hřišti za Sokolovnou v Proskějově Čechovicích a vystoupí Elán, Hana, Revival, Petra Janů a další a další. Taktéž v sobotu v Čechách pod Kosířem můžete ve velkém sále zámku zažít srpnový koncert Podsta Emně Destinové a operní árie. Vystoupí třeba sopranistka Lucie Laubová za klavírního doprovodu Venduly Urbanové. Čechy pod Kosířem, velký sál v sobotu 17. hodina. No a festival Chutě kraje si můžete zažít v neděli od 10. do 18. hodiny v Kolářových sadech v Proskějově. Tak a teď ještě upřesnění toho, co vás za chvilinku čeká tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Povídání o Moravském divadle v Olomouci, pro ně byl totiž dnešek velmi důležitým dnem. Moravské divadlo otevřelo centrum KEC, představilo novou sezónu a vyhlásilo emeritního umělce. Co to je KEC a také další podrobné informace přineseme za chvíli s Blankou Mazalovou. Počkejte si.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: Olomouci Nových Sadech dnes dopoledne oficiálně otevřel ředitel Moravského divadla Olomouc David Gerneš kulturně edukační centrum. Lidé budovu najdou v areálu střední školy grafiky a médií. Na místě byla také naše reportérka Blanka Mazlová, která je teď s námi také v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Blanko, vítej, hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Zmínila jsem kulturně edukační centrum. Prosím, vysvětli, o jaké středisko jde a k čemu bude sloužit.
1: Prolíná se tam divadelní umění, vzdělávání i komunitní výukové programy. V areálu jsou i zkušební prostory s dílnami pro tvorbu scénických dekorací. Workshopové prostory zase nabízejí volnočasové aktivity a kreativní vzdělání pro veřejnost. Výukové prostory tam vznikly pro potřebu studijních nebo studujících nového středoškolského oboru jevištní technologie pod hlavičkou zmíněné střední školy grafiky a médií v Olomouci. Učit by se tu měla nová generace jevištních techniků, osvětlovačů i zvukařů, kteří v odvětvích kreativního průmyslu chybí. Já možná prozradím, že do prvního ročníku vstupuje 13 studentů a většina z nich jsou dívky. Zkrátka, ten takzvaný KEC, tedy kulturně edukační centrum, bude sloužit profesionálům i veřejnosti. Centrum vzniklo díky dotacím z Národního plánu obnovy z Fondu Evropské unie. Ten plán měl tenkrát zmírnit dopady epidemie COVID-19 a znovu nastartovat ekonomiku. Mezi 29 projektů po celé republice tehdy rozdělilo Ministerstvo kultury téměř 2,6 miliardy korun. Teď končí testovací fáze Olomouckého centra a přichází ostrý provoz, říká ředitel Sloučeného Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.
2: Tak my máme za sebou už půl roku, kdy jsme dělali workshopy, dělali jsme už setkávání s kolegy z Asociace profesionálních divadel, ale teď se dostáváme opravdu do té pro nás horké fáze. Nás čeká jednak workshopy pro profesionály, čekají nás akce pro laickou veřejnost, čeká nás tam série kroužků, které tam nastálo za usídlí, takže tam bude sídlit baletní studio, bude tam sídlit družení D, které tam bude dělat speciální edukační akce. A z těch, řekněme, vrcholů za rámci zářijového programu je setkání technických ředitelů Asociace profesionálních divadel. To znamená, že opravdu budeme z Olomouce dělat i konferenční místo pro Českou republiku a věříme, že do budoucna i pro Evropu.
0: Tak to byl David Gerneš. Blanko, na místě se dnes také vyhlašovaly výsledky některých anket a dalších ocenění, tak která jména zazněla?
1: Cenu klubu Přátel Moravského divadla Olomouc získala inscenace Romeo a Julie. Převzal ji šéf baletu Jan Fousek. Cenu klubu mladého diváka dostala herečka Vendula Nováková a cenu ředitele Moravského divadla Eva Spilková, produkční komorní scény Sedmička. Emeritním členem Moravského divadla se dnes stal Eduard Přikryl, dlouholetý vedoucí dílen dekorací a jak tam zaznělo, také dobrý duch Moravského divadla.
0: Současně se dnes v kulturním a edukačním centru také zahajovala nová sezona Moravského divadla, tak jaká bude? Na co se můžeme my diváci těšit?
1: Můžeme se těšit, nebo můžete se těšit na 12 premiér, z toho 3 světové. Jako první se divákům představí operní inscenace Čert a káča, bude to příští týden v pátek. Dál to bude Janáčkova Věc Makropulos, Balada pro banditu a troufám si říct, že vrcholem té letošní operní divadelní sezony bude premiéra Verdiho opery Macbeth. Balet uvede světovou premiéru dramatu Drákula, druhou novinkou bude Coppelius z Montmartre. Balet připravil i další novinku a to je projekt Junior Balet Olomouc, tedy celosezónní stáž s baletními mistry a pedagogy pro mladé talenty. No a činohra ta zahájí klasikou Hedou Gablerovou Henrika Ibsena, následovat bude britská komedie Hra, která se zvrtla a pak i světové premiéry, inscenace Kolik vážila Gottwaldova játra a historicky inspirovaná černá komedie Hoří má čarodějnice. No a sezonu uzavře zvesela Saturninem.
0: Máme se opravdu na co těšit. Informace o novém kulturním a edukačním centru a také akcích, které přichystalo a plánuje Moravské divadlo Olomouc na novou sezonu, nám řekla a zjišťovala vše naše reportérka Blanka Mazlová. Děkujeme, Blani, naslyšenou.
1: Hezký den a hezký víkend.
0: Ještě doplním, že reportáž od Blanky Mazalové na tohle téma uslyšíte také zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Kde to nahané na přelomu léta a podzimu nejvíc ožívá tradicemi, zpěvem a pestrými kroji? A jaké melodie vás zaručeně naladí na jeden z nejoblíbenějších národopisných festivalů u nás? Nové vydání pořadu Cymbal a husle vám tentokrát přinese hudební pozvánku do víru, tance a písní na folklorní festival Lidový rok do Velké Bystřice. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc a pro vás hrála a zpívala Slza. No my se pojďme podívat na další akce, které můžete absolvovat o víkendu v Olomouckém kraji. Ostatně, abych nezapomněla, všechny v souhrnu najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz, tak se podívejte, podrobně si vše pročtěte. No teď třeba tip ze Šumperska. Právě dnes od 18. hodiny ve Vernýřovicích na Šumpersku se koná letní zábava s živou muzikou. Je to na obecním hřišti. Pokud máte rádi pivo, tak pivovarské slavnosti Holba proběhnou v Hanušovicích zítra v areálu pivovaru. Bude tam festivalová zóna, dvě pódia, občerstvení, prohlídky pivovaru i doprovodný program. Sobota bude patřit v Rapotíně v parku u Skláren loučení s prázdninami od 15. do 18. hodiny. No a třeba v Zábřehu se ve stáji Mickey Farm bude konat Hobby Horsing soutěžní den pro děti s překážkovou jízdou, skokem mohutnosti i krosem. A je to sobota ve stáji Mickey Farm v Zábřehu. V neděli v 15 hodin si můžete zažít ve farním kostele svatého Bartoloměje v Zábřehu koncert místních varhaníků. Je to v rámci moravského varhaního léta. A v neděli taktéž v Rapotíně od 19. hodiny v kostele na nebevzetí Panny Marie vás čeká koncert Podsta Paganinimu. V rámci klášterních hudebních slavností vystoupí houslista Pavel Šporcel, zahraje 24 kapríčí Nikola Paganiniho, tedy Rapotín v kostele v neděli od 19. hodiny. Také z Jesenicka nabídneme pár tipů. Dnes večer třeba vystoupí v 18 hodin v parku dětské léčebny Edel ve Zlatých horách skupina Jaguar. Ve Vápené si můžete zažít vápenské bujaření. Dnes večer s cymbálovkou Frisch v kulturním domě. Sobotní program začíná ve 12.30, bude to dětské odpoledne a pak pokračují koncerty třeba kapel Žíznivej Slim nebo Yes Blues. Tak to je kulturní dům ve Vápené. Pokud byste chtěli zažít loučení s létem v Jeseníku, tak můžete v sobotu ve Smetanových sadech od 14. hodiny. Je tam připraven pestrý program pro děti. No a slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice s bohatým doprovodným programem i občerstvením se v sobotu bude konat v Mikulovicích od 16. hodin. Ještě jednou Zlaté hory. V sobotu stezka odvahy, odvážné loučení s prázdninami pro děti. Je to v parku Sanatoria Edel od 18. hodiny a v neděli ještě pozvánka do tančírny v Račím údolí u Javorníku. V 15 hodin tam vystoupí skupina Čercheň. Hrát bude romský rock'n'roll. 15. hodina tančírna v Račím údolí. No a tady u nás v Českém rozhlase Olomouc už za chvilku jednak plavci Rangers a pak samozřejmě také Martin Písařík, co v učebnicích nebylo. Jak se brání rostliny proti škůdcům? Zajímavá otázka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Za prvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i, kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Před námi jsou aktuální zprávy v 15 hodin, v nich třeba i pozvánka na festival vojenských hudeb tady k nám do Olomouce, a nebo do Prostějova, kde dnes děti mohou přespávat v tamním muzeu. My vám povíme proč. A zveme třeba také do zbrašovských aragonitových jeskyní, kde vás v sobotu v 17 hodin čeká beseda s promítáním na téma Na kus řeči o jeskyni. Akce je určena především seniorům a pamětníkům, tedy z brašovské aragonitové jeskyně. No a tady po zprávách už Humoriáda s Alešem Cibulkou a Zora Ješková se těší ve Dni v kraji po 17. hodině.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: 16 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Varování před bouřkami vydali meteorologové. Děti budou dnes nocovat v Prostějovském muzeu. V Olomouci pokračuje Mezinárodní festival vojenských hudeb. Oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty až 27 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Do Česka dorazí bouřky. Budou postupovat přes Čechy na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí až do zítřejší 4. hodiny ranní. Bude doprovázet přívalový déšť. Vítr s nárazy až 90 km za hodinu a až 2 cm kroupy. Ve Vápené na Jesenicku provádí dělníci modernizaci učebny informačních technologií. Práce za více než 2 miliony korun by měly být hotové do konce září. Pokračuje starosta Leoš Hadek z hnutí TOP 09.
2: V tuto chvíli ve škole probíhají stavební práce, teď se tam vlastně jako kdyby bourají otvory a podobně, protože není to pouze jenom IT učebna, ale jedná se o kompletně nové celé rozvody optického kabele. Ta samotná učebna bude vybavena novými počítači a právě tady tím novým kabelovým vedením. Mělo by to být otvory.
1: V muzeu a galerii v Prostějově dnes přespí děti v rámci akce s názvem Přespávačka v muzeu. Její součástí budou kvízové hry s pohádkovými bytostmi i tvoření svíček. Počet míst na akci je omezený, pokračuje pracovnice muzea Ivana Kučerová.
3: Akce se koná od 5 hodin. Co se týče programu, tak vždycky si dáme nějaké seznamovací hry, no a potom se čeká, až se setmí a až je tma, tak se jde na takovou bojovku v muzeu, kde plní různé úkoly, no a když je všechny splní, tak na konci vlastně dostanou hádanku.
1: V centru Olomouce pokračuje Mezinárodní festival vojenských hudeb. Dnes začíná program na Horním náměstí právě v těchto chvílích. Pokračuje Michal Frčka z posádkového velitelství Praha.
4: Se můžete těšit od 17 hodin na oblíbenou skupinu z vojenské hudby Olomouc ACBC, kde bude navazovat orchestr Chorvatska, a již tradičně od 19.30 si můžete přijít poslechnout vojenskou hudbu Olomouc se svými solisty. Sobota dopoledne vám zahrají od 9 hodin orchestry Maďarska, Bulharska a Polska a od 14 hodin začne ten program společným nástupem všech orchestrů. Ten program bude trvat zhruba 2 hodiny.
1: Sport. Kanoista Martin Fuchsa po silném finiši obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Danielem Feješem. Čtvrté místo obsadila ve finále kilometru kajakářka Barbora Betlachová, kterou od cenného kovu dělila sekunda a 35 setin.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, ojediněle přehánky, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr bude slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor, pneumatika leží na vozovce dálnice D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce. Za velkým újezdem za 285,5 kilometrem věnujte tam řízení zvýšenou pozornost. Poruchané osobní auto budete mít na D1 z Ostravy do Brna u Bělotína na 315. kilometru a kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi v obou směrech za 312. kilometrem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Já mám
7: nalíkají.
8: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
1: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost a trochu zežloutli. Trochu si na zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
5: Ne, hezké, dobré,
1: Růžičky.
5: Hezké, dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jakoby podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných ano. dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
1: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se schychá na podzim.
5: No, já to já.

0: Kde jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: Ježiš, tak to je popasová národní otázka. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty
1: a na tom Pražském
0: hradě. Jako viděl,
1: a
0: tam
1: on říkal, no já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdu zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl liter piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzadu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, pač já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit, až jsem na jeviště.
3: Ne, tady, já bych sem nechodil na jeviště, a my jsme se tamhle vzadu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště, abyste mě neutek potom, víte, pač já si nevím rady, ty džínslíčka, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkej, takže no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale no, počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady baj očko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x no, různých, šest, ale no, samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrál, jste tam neříkal vzadu něco takového, co?
2: Podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: No, počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmaďa, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefíme.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportu, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo sporty, který jsem já sám provozoval, říkám, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport. Hlavně teda proti proti hopnutí trousa, sportu.
2: Snad proti tlousnutí.
3: Proti, aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct, tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: mě pořád
3: říct, velice rád, tohle jste to. To je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tlousnutí.
4: To proti tlousnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: No, teď říkáte vodní, tak já nevím, tady nebo tadyhle, nebo tadyhle.
2: Počkejte, vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady, jestli... samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky.
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý ano. Pátek, teď už i každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když mi vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme.
0: S jako, úspěchem, jo, všichni, malým.
1: Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali za totáče, vyhrali 27 tisíc korun,
0: no
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašný prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s
0: brachou, a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No,
0: pro závist.
1: To ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku, tak.
0: Máte ji ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: My taky děkujeme, mějte se krásně, další telefon střídáme tedy.
1: Kdo tam je? Dobré
0: i vám.
1: Zemník vás, pánové, oba na zdraví.
2: Děkujem.
1: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
2: To zjistíme.
0: Zase, děkuju, už to byl dneska převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
3: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
0: No, já to můžu říct, on tak vypadal podle těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
3: Super.
2: Mějte se hezky.
0: Tak pokračujeme se sportkou.
4: Opravdu máte mě,
5: já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34 kanoistika, nebo najdeme jiný.
4: Kanonistika?
5: Kanoistika. No.
4: To bude loď asi nějaká.
5: Že? No, no, to je taková loď, kano je.
4: No, samozřejmě, nějaký ty válečný to budou, že jo, ty určitě takový ty
5: vyhrytí. Proč válečný?
4: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
5: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
4: Jo, počkejte, tenhle stále, tenhle úplně nevěděl, to jste mě připomněl teď kon. Jak takhle popitý, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
5: Pan Anton.
4: Ve vodě takhle se dalo.
5: Snad Ponton, ne?
4: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo.
5: Zase to ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
4: Na lodičce proti tlousnutí? Kdo vám tohle to zase povídá?
5: Prostě to tady víme každý.
4: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový, to je trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
5: No.
4: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
5: No tak vidíte.
4: Já vám neschodil ani 10 deka.
5: Myslím vás, jak je to možné.
4: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocenej, to kapalo.
5: Počkejte, kdo jako, kdo?
4: No to je ten klub, co mě vozil na té lodičce.
5: Ale prosím vás, věče to přece musíte sám ve slova.
4: Ale to do furt sám, povídám, může každý dělat jak chce.
5: Ale samozřejmě, ať si to každý dělá jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
4: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
5: Plaval jste?
4: Ježišmarja, závodně.
5: Vy jste plaval závodně. No vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
4: Ve vodě to bylo většinou.
5: Ale no tak, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
4: Jo, styl, tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten kruhový styl, to byl, jsem měl nejraději.
5: Kruhovej styl.
4: Kruhovej, ano.
5: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
4: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
5: Ne, bohužel všechno neznám.
4: Jak bych mu to teď konc... Kruhovej, to je přece, si pomeňte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
5: Ne, prosím vás, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
4: Koho?
5: No já se vás ptám, jestli kraula znáte.
4: Kraula?
5: No ano, kraula.
4: Kraula vám dejte, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu. To je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám. A pak s tím jsme se chodívali potápět s Gdoulou.
5: Potápět.
4: S Gdoulou.
5: Potápění, tady taky, ukažte mi to. To má číslo 42, ano, to já vím, ano.
4: Tady. Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazím. V tomhle
5: no vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
4: Co říkáte?
5: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
4: Ne, v Labi to bylo
5: většinou. Ale samozřejmě. samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl.

0: jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
1: Jen tak, bez ničeho, to prostě, co vás nemá, bez ničeho, by ty, si bych si v životě nedovolil přece. No, jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl s sebou plavky, prosím vás. Ale, náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene občas, nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl s sebou aspoň kapesník.
0: Počkejte, kapesník místo plave?
1: Ne, místo plavy, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
0: A jo, takže bez skafandru.
2: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
3: No, ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
2: Ty tam můžeš taky rád jezdit.
3: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk...
2: Teď se jedeš dívat.
3: Teď přes sebe hodíme ten kapesník. Jo. No.
2: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
3: Nebylo to jako takový, jako... Tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takovýho. Jo, a tam byla taková pláž na jihu. Na
2: Takže dnes už by se zbál.
3: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
2: Jo.
3: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak...
2: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka. Tak já už zase znám.
2: Ten nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně. Ale víš, co je zajímavý? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně. A potom, jako by se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínám na to, a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se Superstar, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka ano. Na tenhle ten zábavný pořad. Někdejší.
1: No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci, no a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje ano. A žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojenej. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme superstar, ne supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije, a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: No, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrýžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar, Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspívala, předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam je to nějak v koupelně?
2: Počkej, tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to omezený věkem?
2: Já nevím,
1: ze spoda ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku a přišla, já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil?
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit. Hlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam někdo protlačil.
1: Tomu
2: bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, ale on to vyhrál nějaký třicátník nebo pětatřicátník.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horová, vůbec jako
1: mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i.
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu vitřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martináka, Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu.
5: Medicine man

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci, bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu, tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte, ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
4: Zdravím vás.
5: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
3: Dobře, děkujeme moc. A kdo dál?
6: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka pana Cibulku.
4: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duší 100% zdravím do Chodova, no jasně.
6: A chtěl bych Ačko.
3: Ačko, pokračovat, dobrá. Ano,
4: děkujeme, ano. A zdravíme na západ.
3: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
7: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
3: To byla podpásovka.
4: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humory. Já vás zdravím. Roku, ano.
3: Rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
8: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávím. Jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je prosulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byly to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte? Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci. Já říkám, kam na recepci? Na německou. Němci dávají recepci. Já říkám, mě nikdo nezval. Mě taky ne. Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela, přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl, jsi nádherná gazelo, napil se, ty králo, vždyť je to teplé. Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi musely být zážitky veliký. Já to znám všechno jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci? Ano, vím, 60. No a kolik jste jel vy? Já jsem měl 90.
2: Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
9: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte.
2: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: To by byl host, co, Jiří Krejčí?
4: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně, všechno bylo vošklivý, kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, řekla, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rády a teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se řekla, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu, a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl staříček, ale legenda neskutečná. Ale šla z něj hrůza, teda opravdu, jo.
3: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
4: Na to se budeš taky ptát. Frantu neznám.
3: A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešova Chodova.
3: A zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. Mm-hmm. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste krátkej. S rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: Například. No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantovi a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jednou, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to měneš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okroužkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa v tom šádu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta v Čeči mi tam šopli nějakýho holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zečka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeně, říká: ježišmarja, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly 2 postele, na každý spala jedna důchodkyně. Říkám: Františku, spíš uprostřed? Dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu, tam taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát? Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko. Rozumíš tomu?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty prázdně. Máš babí léto, už podle barvy.
3: Dějte se krásně.
1: Ať se daří.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedmnáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Před bouřkami varují meteorologové. Žádné nové případy střevní chřipky už nezaznamenali hygienici v Jesenických lázních. V Tršicích začínají tradiční hody. Oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno. Teploty až 27 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Výstrahu před silnými a velmi silnými bouřkami vydali na dnešek meteorologové. Doprovázet je můžou přívalové deště a krupobytí. Varování se týká i severní části Olomouckého kraje, konkrétně Jesenická, Šumperska a Uničovska. V těchto oblastech bude platit nižší stupeň výstrahy od 20. hodiny do 4. ranní. Podrobnosti jsou na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Situace v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku, kde od začátku srpna onemocnělo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se uklidnila. Od pondělí hygienici neevidují žádný nový případ. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
4: Celkový počet evidovaných případů tak zůstává bez změny na čísle 144. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření.
2: Moravské divadlo Olomouc dnes oficiálně otevírá kulturně vzdělávací centrum, propojí kulturu, vzdělání a tvořivost, funguje v areálu střední školy grafiky a médií. Kromě učeben nebo divadelních dílen jsou součástí i prostory pro nový středoškolský obor, který se jako jediný v Česku zaměří na jevištní technologie, říká ředitel divadla David Gerneš.
5: Dlouhodobě řešíme, jak zaplnit místa jak jevištních techniků, tak osvětlovačů, tak zvukařů. Tento obor by měl z části právě nabízet nové pracovní kádry. Druhou velkou výzvou

0: naší je neustále se měnící a rychle se měnící technologie, kdy opravdu již je potřeba, aby všichni technici byli proškoleni a pravidelně procházeli těmito školeními.
1: Vršice na Olomoucku slaví 500 let povýšení obce na městečko. Od dnešního podvečera obec ožije tradičními hody. Součástí budou atrakce pro děti i závod na kolečkových bruslích a odrážedlech. Pokračuje nezávislý starosta Tršic Pavel Kováček.
2: V pátek připravujeme letní kino. V sobotu připravujeme zábavu, kde budou hrát kapely. A v neděli je hlavní program, kde tomu předchází tršický žabák a potom plně přejdeme na hlavní program těch tršických hodů a těch oslav.
1: Sport. Úřadující mistr fotbalové šance ligy Slavia vstoupí do nové sezóny domácího poháru zápasem na hřišti třetiligového Varnsdorfu. Sparta se ve třetím kole MOL Cupu představí v pražském derby na stadionu Žižkova. Plzeň zavítá na hřiště jiného druholigového soupeře Jihlavy. Rozhodl dnešní los v Praze, který se do soutěže zapojil i zbývající prvoligové týmy Hradec Králové, Jablonec a Sigma Olomouc. Tu čeká derby na půdě druholigového Prostějova. Hrát budou i Kozlovice, los jedinému celku ze čtvrté ligy a přemožiteli úřadujícího vítěze Karviné přisoudil Pardubice.
3: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, ojediněle přehánky, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 27 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 16 stupňů, mírný západní vítr bude slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci v Holické ulici. Nehoda skončila bez zranění. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Pozor na pneumatiku, leží na D35 z Mohelnice do Olomouce u Křelova za 261. půltým kilometrem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: 4 minuty po 17. hodině začíná Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Je pátek 28. srpna a před námi poslední prázdninový víkend. Ve Dni v kraji tedy nabídneme témata sportovní, kulturní, ale i westernová. Představíme vám jednu z posil olomouckého hokejového klubu před nadcházející sezónou a také na první zápas hned pozveme. Také pozveme za huzovským kaubojem, tedy na westernové závody a zavedeme vás i do Slezských Rudoltic, kde kdysi žil i král alchymista. Zvířata v olomoucké zoo dnes zastoupí Urzon. No a jak to bude dál s počasím a také s avizovanými dešti? Vyspovídáme meteorologa už za chvíli po přehledu událostí. Dobrý poslech přeje Zora Jižková.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Karel Zich nám dospíval 8 minut po 17. hodině. Máme tady přehled dnešních událostí a Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Do Česka dorazí bouřky. Varování Českého hydrometeorologického ústavu platí i pro sever Olomouckého kraje. Od dnešní 20. hodiny do zítřejší 4. ranní. Bouřky může doprovázet přívalový déšť, silný nárazový vítr a taky krupobytí. Upřesníme už za chvíli s meteorologem. Vědci z Olomouckého výzkumného centra Catherine vyvinuli za pomoci umělé inteligence nový systém pro sledování přesného času růstu rostlin. Šlechtitelům a zemědělcům nahradí ruční práci a ušetří čas. Vědci systém testovali u ječmene a pšenice a dá se podle nich přeučit nebo doladit i pro nové plodiny. Ve Vápeně na Jesenicku modernizují dělnici učebnu informačních technologií. Práce za více než 2 miliony korun by měly být hotové do konce září, řekl starosta Leoš Hanik z hnutí TOP 09. Přerovští radní plánují na příští rok opravu restaurace v historickém městském domě v centru města. Prostory jsou v současnosti mimo provoz. Jejich technický stav neodpovídá požadavkům moderní gastronomie. Plány radních na vypsání veřejné zakázky na kompletní rekonstrukci za 38 milionů korun ještě musí schválit zastupitelé. V muzeu a galerii v Prostějově dnes přenocují děti na akci Přespávačka v muzeu. Její součástí budou kvízové hry s pohádkovými bytostmi i tvoření svíček. Na středověkém Helvštíně na Přerovsku začalo celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota. Pokračuje kastelán Jan Lauro.
3: V sobotu do 10 dopoledne se musí každý kovář, který chce být ohodnocen, zapsat a dílo přihlásit. A pak porota na to má v sobotu do půlnoci na ta vystavená díla a v neděli do oběda na ta díla, která vzniknou tady v tom 3-hodinovém časovém limitu.
2: Mezinárodní noc pro netopíry se dnes koná v Olomoucké zoo. Programem návštěvníky provede zoolog a ochranář Jiří Šafář z České společnosti pro ochranu netopírů. Součástí akce budou tematické aktivity pro děti, promítání naučného filmu o ochraně těchto savců.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: V Českém rozhlase Olomouc už na telefonu meteoroložka Eva Richtariková. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se podívat na to dnešní počasí v Olomouckém kraji. Vypadá to, že se nám vrátily letní teploty.
2: Je to tak, zejména na jihu kraje teploty přesahovaly až 31 stupňů Celsia, ale teplo bylo v celém regionu a také slunečno, jen někde to doprovázel i čerstvý nárazovitý vítr, a to zejména na Prostějovsku, tam byl vítr čerstvější a také na horách, v těch nejvyšších polohách je docela větrno.
1: Mm-hmm. Jak se nám to počasí bude vyvíjet, jestli pak si užijeme dnes třeba teplý letní večer s příjemnými teplotami, jaká pak bude noc?
2: Noc bude sice teplá, ale díky tomu, že k nám dorazí hodně oblačnosti a také se postupně přidají srážky, protože nás bude přecházet zvlněná studená fronta. Na ní očekáváme, že se budou vyskytovat přehánky, ale místy také bouřky. Ojedinělé to mohou být i bouřky silné, a to zejména v severozápadní části regionu v oblasti Jesenicka. Tam by mohly bouřky dorazit z Čech, kde se očekávají i bouřky s výraznými projevy. Nejvýraznější by měly být v našem regionu zejména nárazy větru i kolem 70 km v hodině. Také jinde v regionu může v noci zapršet, bouřky se tam vyskytnout také mohou, ale ty projevy by neměly být tak intenzivní, jako by mohly být právě na tom Jesenicku, ale k ránu už budou srážky ustávat a teploty v noci, jak už jsem zmínila, budou poměrně vysoké, mezi 19 až 15 stupni Celsia.
1: Vyprší se nám to tedy přes noc a zítra už si budeme moci začít užívat hezký slunečný víkend?
2: Ano, víkend už bude klidnější, a to o poznání. Očekáváme ještě ráno více oblačnosti, ale v podstatě už beze srážek. Postupně bude polojasno nebo i skoro jasno. Během dne se na horách jen výjimečně může vyskytnout slabá přehánka. Teploty zítra budou příjemné, letní, mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni a vítr pované mírný západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a spíše bude slábnout.
1: Meteoroložka Eva Richtariková, děkujeme za informace a přejeme pokud možno klidnou službu. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Olomoučtí hokejisté odstartují novou sezónu Tipsport Extraligy, a to ve středu 16. září. Bude to domácí zápas proti týmu HC Sparta Praha. Úvodní utkání na olomouckém zimním stadionu začíná v 18 hodin. A pozor, budou hrát také s novou posilou. My vám ji představíme tady ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc už za chvíli. Teď Michael Jackson.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě s kým na rodice zdraví a v milující rodině. Děti, kterým to osud nedopřál, potřebují naši pomoc. Snaží se o ně řadu let nadace Malý Noe a vedle ní Svatopulčíci. Neziskovka při základní škole Svatopulkova Olomouc. A jak konkrétně dětem pomáhají, poví Jaroslav Strejček a Žaneta Brablík-Himrová. Poslouchejte s novým školním rokem novou dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: A zveme vás na hokej. Jednou z letních posil do defenzivních řad hokejové Olomouce je zkušený Petr Gevíze. Hokejový obránce v létě změnil působiště a chystá se na možná nejpříjemnější sezónu své kariéry, alespoň co se týče blízkosti domova a rodině. Jako rodák ze Šumperka si ve 23 letech poprvé v životě zahraje nejvyšší soutěž v nedaleké Olomouci.
2: Cítím se výborně, cítím se tady jak doma, no. Jsem strašně rád, že hraju takhle blízko, že konečně rodina může přijet, když budou chtít, tak na každý zápas, což je super. Jsem rád, že mě můžou vidět a jim pořád opakuju, že nevím, jak dlouho to budu hrát a kdy se budou moc na mě přijít podívat na extraligu, takže oni to taky tak vnímají. Já se to snažím hrát, jak nejlíp umím, takový to klišé si to užít. Doufám, že je to na mě vidět, no, aspoň trošku na tom ledě.
3: Petr Gevíze si extraligu užívá hlavně proto, že ještě před pár lety hrál až druhou ligu doma v Šumperku a pracoval na stavbě. Na profesionální hokej už možná ani nemyslel. Extraligovou premiéru zažil až v 27 letech. V prosinci 2020 po něm sáhli v nouzi Vítkovice a od té doby z nejvyšší soutěže nezmizel.
2: Furt jedu tu svoji pohádku, furt si ji užívám a je to skvělý. Pořád nekončí, no? pořád to tlačím, co to jde, chci to hrát co nejdýl. Baví mě to je nejdůležitější, takže doufám, že zdraví bude držet. To je asi jediný, co potřebuji.
3: A potřebuje také více prostoru na ofenzivní kousky. V nižších soutěžích dokázal být velmi produktivním obráncem, jenže ve Vítkovicích ani v Mladé Boleslavi k tomu nedostal příležitost. V Olomouci by se to mělo změnit. Podle přípravných zápasů se zdá, že trenéři z něj chtějí udělat přesilovkovou zbraň a ofenzivního beka číslo jedna, který jim tak dlouho chybí.
2: Chtěl bych jim být, protože musel jsem hrát nějakou roli teď v té extralize, abych se v ní udržel. Tak to je prostě, tak to chodí a teď cítím, že bych mohl konečně ukázat ten hokej, co je ve mně, no, který si myslím, že pořád mám. Cítím, že bych tu důvěru mohl dostat, ale rozhodně nechci zadarmo, no, takže se to snažím ukázat, že to ve mně a trenéři mi věří, si myslím, tím, že mě tam dávají.
3: Jak ale

0: Petr Gevízes zmínil, nahané to nebude mít zadarmo. Olomouc má na soupisce 10 obránců a všichni aspirují na posty v základní sestavě.
1: Myslím si, že to je dobře. Vždycky se musí bojovat o tu pozici, protože když jí má někdo moc jistou, tak se může uspokojit a pak to nedělá dobrotu. Myslím si, že tady v posledních letech byl vždycky problém, když se zranil jeden, dva obránci, tak nebylo kde moc brát. Takže si myslím, že je dobře, že je tady teď víc kluků a když přijde nějaký to zranění, tak je adekvátní a kvalitní náhrada.
0: Komentuje kvalitu v defenzivě Olomouce jeden z jejich nových členů, 33-letý Petr Gevízes. Ten své schopnosti může jednomu ze svých bývalých týmů ukázat už dnes. Olomouc totiž dnes v 17.30 nastoupí k přípravnému duelu na ledě Vítkovic. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
2: Ještě připomeňme, že novou sezónu TixSport Extraligy zahájí olomoučtí hokejisté ve středu 16. září. Domácím zápasem proti týmu HC Sparta Praha. Úvodní utkání na olomouckém zimním stadionu pak začne v 18 hodin.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Jak se cvičí koně, aby byli klidní a ničeho se nebáli? No i to vědí kaubojové z Huzové. My vás za chvíli pozveme do jejich království. Teď je ale posíláme Vaška Neckáře.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Vašek Neckář dospíval 6:30. Zveme vás do Huzové na Olomoucku, protože ta bude zítra patřit hlavně chovatelům, jezdcům a milovníkům koní a také westernových disciplín. Co se tam bude dít, tak to nám poví spolupořadatelka celé akce Bohumila Dolečková.
1: Huzovský kauboj. Pořádá se už 7. ročník v obci Huzová. To je to taková podhorská vesnice, která má tradici v chovu koní.
2: To se dá pochopit, proč kauboj. Jsou to vlastně westernové disciplíny. Co všechno to obnáší vlastně? V čem se bude soutěžit?
1: V první řadě se jedná o kategorie malých dětí, větších dětí, ale tam je důležitý, že buď to jsou děti v sedle, nebo mají koně takzvaně na ruku, nebo potom se jedná o závod dospěláků, kdy soutěží se právě ve zdolávání disciplín, protože cowboy v minulosti znamenalo, že když se v Americe naháněli koně v těch horských oblastech a všude jinde, tak cowboyové měli za úkol ty koně nahánět, ale oni ty koně museli vycvičit. Takže ty koně se nesměli bát lesa, křoví, rámusu, nesměli se bát vody, nesměli se bát ničeho, co by ty koně mohlo splašit nebo jim nějakým způsobem ublížit. Takže vlastně sama soutěž předvádí jezdce, kauboje, kteří svým přístupem ke koním učí tyhle ty koně dělat různé disciplíny, to znamená, jsou překážky a oni mají za úkol zdolávat různé překážky. Tam je důležité, tam možná ani není tak, že jsou to od nejmenších po největší, ale tam je vždycky o té zkušenosti, o té znalosti a o tom, jak dlouho ten kauboj pracuje s koněm. To znamená, že i většinou jsou to děvčata. Ty koně vodí na ruce, protože třeba nemají ještě takovou zkušenost a pak už teda v tom sedle už ukazují tu zkušenost, jak s tím koněm pracují, co s ním vlastně se dá všechno dělat a jaký mají přístup k tomu koni, protože musí být vzájemná oboustranná důvěra.
2: Bude doplňkový program, na co se mohou těšit návštěvníci?
1: Návštěvníci se mohou těšit samozřejmě na doplňkové programy, což je třeba skákací hrad, bude tam hudba, bude tam občerstvení, což je důležité, vynikající guláš, jídlo a pití, dost stánky, kdyby náhodou pršelo nebo počasí nebylo úplně vlídné, kde ty lidi můžou sedět a můžou se vlastně dívat, pozorovat. Samozřejmě důležité je fandit, taková ta komunikace s tím jezdcem, kdy ti je kaubojové. Při těch disciplínách samozřejmě se musí soustředit na to, co mají provést. Pro ně je to taková odměna pro ty kauboje.
2: Celá akce se uskuteční v Huzově, jak bylo řečeno, pokud si vzpomínám, někde směrem na Arnoltice, na Vypadovce.
1: Přesně, ano, Arnoltice, přesně tam se to bude konat. Akce začíná už 8:30 ráno, 29. srpna a je to celodenní akce.
2: Huzové, Mirko Bzár, Český rozhlas.
0: No a co byste řekli třeba na speciální léčivé kapky a také zlacení? Tak právě tohle byly vynálezy rudoltického zámeckého pána Alberta z Hodic. Zámek, kterému se kdysi přezdívalo Slezské Versailles, tohle připomíná na své prohlídkové trase. A mohl by to být pro vás docela pěkný tip na víkendový výlet. Co říkáte? Tak vás za chvíli pozveme ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Pojďme teď společně na zámek ve Slezských Rudolticích na Bruntálsku. Ten má historii spojenou s královskou návštěvou. Která korunovaná hlava před staletími na Osoblažsko zavítala, se dozvíte v rámci prohlídky zámku. Kastelán Tomáš Zemba umí povykládat do detailu, jak královské vizity za panování zámeckého pána Alberta z Hodic vypadaly. Natáčela Petra Štrimplova.
2: Jak se jmenuje tenhle sál, pane Kasteláne?
3: Tak my jsme si ho nazvali tak pracovně královský sál. Chtěli jsme ho věnovat tamtomu pánovi, co je nad komodou. Je to pruský král Fridrich II. Veliký, který u nás na zámku byl dvakrát, co se oficiálně ví. Jinak byl to synovec naší princezny Sofie, která byla manželka našeho pána. Proto tady byl taky blízký přítelem a i našeho hraběte. No a každopádně my jsme mu chtěli nějakou tu vzpomínku tady věnovat při tom našem příběhu. Takže pruský král Fridrich II. Veliký, který u nás na zámku byl dvakrát, poprvé přišel tady, když válčil s Marií Terezií, tak přišel převlečený za obyčejného vojáka, aby se přesvědčil, jak se náš pan staral o jeho tetu. Ten ho samozřejmě poznává a v zámeckém parku filozofujou do dlouhého večera, kdy při odchodu pruský král přislibuje několikadenní návštěvu u nás na zámku. Podle toho, jak se válečný konflikt vyvine, a pro něho se vyvinul velmi dobře, to všichni víme, jak dopadly Slezské války, a tak tu návštěvu uskutečnil, ale až v roce 1770.
2: No, umíte si představit, že král přijde v převlečení a dělá ze sebe...
3: Neumím, ale oni byli skoro stejné povahy, jak s tím naším Albertem, takže proto si tak rozuměli, tak mi to aj zapadá do toho příběhu.
2: Královský pokoj. Král Fridrich v obležení pěkně
3: porcelánu.
2: A my se posuneme dál, protože nejen tento příběh, kdy král se převlíká inkognito a přijíždí na zámek, nejen tento příběh zaujme vaše návštěvníky při prohlídce. Vy máte připravený ještě další špek, to tak nazvu.
3: Náš hrabě byl alchymistou, vynálezcem Albertovi z Hodic. Dokonce tady měl v zadní části zámeck budovy malou alchymistickou dílnu, kde s opavským židovským učeníkem vlastně dělal svoje vynálezy. Soustředil se hodně na ohňostroje, proto taky tady dělal ty různé slavnosti a proto se tomu začalo říkat tady taky prostě tak, jak se říkalo. No a hlavně jeden z jeho vynálezů, který se zapsal do dějin, to byly kapky, hodicové kapky, s kterýma léčil místní churavy, aby dlouho nesimulovali, šli rychle do práce, jak se říká. Ale to je samozřejmě takové jako z naší strany jenom tak řečeno, ale oni ty kapky opravdu existovaly.
2: Známe složení?
3: Neznáme složení, nebo lépe řečeno, my je tady neznáme, ale oni jsou v postupy, my u pruského krále by měli být v archivu, protože tam na to dostal, jak se říká, bumášku. A pruský král dokonce s nimi léčil své vojsko, byly to léky proti zimnici. On to chtěl poprvé patentovat si nechat ve Vídni. Tam ho hnali svinským krokem, jak se říká, protože to byl šarlatán a nebyl žádné vzdělání. No, ale pruský král...
2: neměl moc dobrou pověst.
3: On neměl vůbec dobrou pověst, hlavně u Habsburku, ale u pruského krále to byl pro něho top.
2: No a tušíme, s jakým Bailey mohl pracovat proti té zimnici?
3: To nevím, ale každopádně tady měl ve svých zámeckých zahradách hodně bylinkových zahrádek, takže opravdu něco. Byl fakt dobrý.
2: Ze Slezských Rudoltic Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Lidské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít novinka folkové kapely Meziměsto. Album s názvem Pramen, co neuteče. Jde o dílo autorské, které obsahuje 13 písniček v moderním svěžím hávu se zajímavými texty. K jeho poslechu vás zvu v neděli 30. srpna po 15. hodině pořadu Na cestě. U mikrofonu bude Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Ano, ano, opět míříme do zoologické zahrady na Svatém kopečku a vlastně dnes už naposledy se vydáme za jeho zvířaty a obyvateli v letošním prázdninovém seriálu. Zvíře, které se jmenuje Urzon, nám právě teď představí zooložka Eliška Vesela.
3: Stojíme u zvláštního zvířátka, které mi trochu připomíná mě, jako bych byl na té větvi, protože to vypadá, že hledá rovnováhu, hledá to vyvážení, zvláštně se tam pohybuje.
4: Tohle zvířátko se na stromech pohybuje velice obratně, nechci vás teda podcenit, ale řekla bych, že mu to půjde asi i trošku lépe než vám.
3: Teď couvá dokonce po té větvi dolů. Vypadá trochu jako dikobraz, ale nemá ty bodliny.
4: Je to stromový dikobraz, urzon kanadský, bodliny má trošku jiné než klasický dikobraz, nicméně má je kratší, hustší a taková specialita jeho je, že má na konci háčky, které jsou opačně mířené, takže když vám tu bodlinu píchne třeba do nohy, tak je potřeba to vytahovat třeba kleštěma kombinačkama.
3: Ty bodliny jsou mezi srstí?
4: Tak, on je zároveň i chlupatý, takže to na první pohled vypadá, že je to takový plišák, ale když byste na něho chytl, tak zjistíte, že to takový plišák není.
3: Oni mezi sebou ale se mohou fyzicky dotýkat.
4: Oni mohou, samozřejmě se i musí fyzicky dotýkat, tady je i důkaz, máme tu dvě mláďata, nicméně urzon s urzonem jednat umí a navzájem se nepopíchají.
3: Černá je srst a bílé jsou bodliny?
4: Ano. Mají to tmavší zbarvení, i když tady vidíte, že i ta srst je taková světlejší, záleží jak který, ale v podstatě se dá říct, že to tmavé je srst a bílé jsou bodliny.
3: Ještě, že je tu tak husté to pletivo, protože on vypadá velmi roztomilé a zrovna u mé boty jakoby očekával, že dostane nějakou potravu.
4: Roztomilý, řekla bych, je, ale potravu chce a chce jí pořád. Jsou to velice žravá zvířata a taková komunikativní.
3: Vidíme semínka, zeleninu.
4: Jsou to v podstatě bíložravci.
3: Tady vidíme i položenou nějakou větev, takže i listí jim chutná.
4: Ano, protože žijou na těch stromech, tak se jim dává i okus, který mají velice rádi.
3: Ten druhý, to je to mládě?
4: To se narodilo v dubnu letošního roku a máme tu ještě jedno asi o měsíc starší.
3: Co se to tady ozývá?
4: To se ozývá urzon.
3: To mládě se prodralo nějakou štěrbinou a možná trochu méně obratně, než ten dospělec leze pospátku po kmeni dolů na zem.
4: Jde hlavně o to, že ono, jak je ten kmen širší, tak to mládě má menší rozpětí těch noh, takže se těm dospělým leze po těch kmenech jednodušeji, ale i ty mláďata v podstatě od narození lozí po stromech tak jako dospělí.
3: Jsou trochu menší než dikobrazy. My jsme za těmi urzony přišli do prostoru, kam se běžně návštěvník nepodívá.
4: Ano, my jsme tady u chovné skupiny. Tady urzony množíme, mají tady klid, ale návštěvníci je mohou vidět taky na návštěvnické trase.
3: Jak dlouho je tu chováte?
4: Urzony chováme od roku 2009.
3: Jak se množí?
4: U nás velice dobře a úspěšně, nicméně obecně urzon není úplně jednoduchý na chov, je to dosti náročné zvíře, ale tady u nás právě v tom zázemí jim to velice vyhovuje.
3: V čem je to náročné, ten chov?
4: Zejména je nutno kontrolovat parazity, protože jak v přírodě žijí na stromech, tam se úplně s parazity nesetkají, což tady vzhledem k tomu, že nežijí jenom na stromech, jak vidíte, chodí i po zemi, takže se v podstatě infikují parazitama, kterými by se v přírodě neinfikovali.
3: Čím se baví? Tím vyhledáváním jídla celodenním?
4: Pořád někde pochodují, něco okusují, ale v průběhu dne toto dělají teda hlavně k večeru nebo teda v našich podmínkách, v době, kdy sem chodí ošetřovatelé s krmením. Nicméně přes den tady v těchto horkých dnech spíš leží a spí a probouzejí se večera, že chladněji. Obecně ti urzoni jsou považovaní za samotářská zvířata, nicméně u nás v našich podmínkách vidíme, že fungují velice dobře i ve skupině, nemají problém třeba u žrádla, neperou se, nijak jim to nevadí, že se potkávají a to natolik, že když u nás se narodí mládě, tak se u něho střídá více samic, takže my ani v podstatě nevíme, která je ta skutečná matka, kojí ho různé samice.
3: Teď se ukázal ten jeho zub žlutý, připomíná mi trochu bobří zub, akorát menší.
4: To vám připomíná dobře, protože jsou v podstatě příbuzní, byť vzdáleně z bobry, jsou to taky hlodavci.
3: Tady vidíme kojení, že vlastně ta samice stojí a mládě ji tak jako trochu tlačí ke zdi.
4: Ano, a teď konkrétně tlačí ke zdi dvě mláďata, kojí zároveň obě a ty se u toho ještě tam kočkujou.
3: No a samice u toho přežvikuje. Ze zoologické zahrady na Svatém Kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Chcete vidět urzony? Pokud ano, můžete samozřejmě i veškerá další zvířata olomoucké zoo také na našem webu olomouc.rozhlas.cz.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní den v kraji je ve svém finále. Co vám nabídneme dál v našem vysílání? Končí letní prázdniny a s nimi i období, kdy hory jsou plné turistů. No a plné ruce práce měli i horští záchranáři. Letos vyjížděli k více než 16 stům úrazů a je to meziročně o asi 200 více. V kterých horách ji řešili nejvíc, kde úrazů řešili naopak nejméně? Povíme v reportáži v pondělí. Také se vydá záchranáři. Letos vyjížděli k více než 16 stům úrazů a je to meziročně o asi 200 více. V kterých horách ji řešili nejvíc, kde úrazů řešili naopak nejméně? Povíme v reportáži v pondělí. Také se vydáme za dětmi z Olomouckého dětského domova Šance. V Olomouckém kraji totiž pokračuje transformace dětských domovů, no a o víkendu se 6 dětí přestěhuje do nově zrekonstruovaného rodinného domu. Tak se tam vydáme.
5: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.
2: V tuhle chvíli už nám 5 minut zbývá do 18. hodiny. Před námi nové aktuální zprávy. Poslechněte si, co se děje. Předpoví počasí, pohled na cesty a pak už lidovky a rychlovky na přání. Zora Ješková vám přeje krásný a pohodový večer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávějí. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Kriminalisté pracují při vyšetřování pádu větrníků pod štátu s několika verzemi. Přerov připravuje rekonstrukci restaurace v městském domě. Na Helvštíně začal Hefajston, potrvá do neděle. Oblačno, postupně polojasno, skoro jasno, teploty až 27 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Policisté v souvislosti s pádem větrné elektrárny u podštátu na Přerovsku pracují s několika vyšetřovacími verzemi a prověřují, zda mohlo jít o protiprávní jednání. Následně rozhodnou, jestli zahájí úkony trestního řízení pro konkrétní trestný čin, uvedla jejich mluvčí Miloše Zajícová. 30 metrů vysoká větrná elektrárna u podštátu spadla minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn. Škoda je vyčíslena na 200 tisíc korun. Přerovští radní plánují na příští rok opravu restaurace v historickém městském domě v centru města. Prostory jsou v současnosti mimo provoz a jejich technický stav neodpovídá požadavkům moderní gastronomie. Plány radních na vypsání veřejné zakázky na kompletní rekonstrukci za 38 milionů korun ještě musí schválit zastupitelé, připomíná mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Projekt počítá s kompletní modernizací restaurace i kuchyně v prvním nadzemním podlaží budovy a se stavebními úpravami zázemí v suterénu. Hlavní vstup do restaurace se vrátí na své někdejší místo naproti infocentru, díky čemuž bude provoz pro návštěvníky lépe dostupný a také přehlednější.
3: Na středověkém hradě Helvštíně začalo celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefajston. Na 600 mistrů černého řemesla přiveze na hrad své exponáty. Návštěvníkům předvedou svoji zručnost přímo u výhní na třetím nádvoří. Vystavená díla bude hodnotit odborná porota. Pokračuje kastelán Jan Lauro.
5: V sobotu do 10 dopoledne se musí každý kovář, který chce být ohodnocen, zapsat a dílo přihlásit. A pak porota na to má v sobotu do půlnoci na ta vystavená díla a v neděli do oběda na ta díla, která vzniknou tady v tom 3-hodinovém časovém limitu. A slavnostní vyhlašování proběhne v neděli po obědě ve 14 hodin.
3: Dožínkovým průvodem, předáním věnce hospodáři, muzikou a ukázkou tradičních řemesel připomene v sobotu Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích na Olomoucku tradici dožínek na Hané. Cílem akce je představit návštěvníkům zvyky a obyčeje, které tuto významnou událost hospodářského roku na Hané provázely, uvedla mluvčí muzea Petra Pášová. Součástí akce bude také výstava hanáckých krojů. Sport. Kanoista Martin Fuchsa po silném finiši obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Danielem Feješem. Čtvrté místo obsadila ve finále kilometru kajakářka Barbora Betlachová, kterou od cenného kovu dělila sekunda a 35 setin. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, ojediněle přeháňky, postupně polojasno nebo skoro jasno. Teploty je 23 až 27 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr bude slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci v Rooseveltově ulici. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Dvě osobní auta se srazila na Šumpersku za Kláštercem na cestě do Postřel Mavo. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásný podvečer, je pátek 28. srpna, pár minutek po 18. hodině vy posloucháte Český rozhlas Olomouc. Od mikrofonu vás zdraví Vilém Pospíšil a už se moc těším na vaše telefonáty. Volat můžete do studia na číslo 221 555 444 a společně se mnou vybrat nějakou píseň na lidovou nebo dechovou notu, protože startuje pořad Hrajeme pro radost. Psát můžete také SMSky na číslo 723 70 33 51. Nezapomeňte, že dnes slaví svůj svátek Augustín, to není úplně časté jméno, tak si vzpomeňte třeba na včerejší oslavence Otakary nebo někoho, koho máte prostě rádi a chcete mu poslat píseň. Krásný poslech.

0: Michála Podhoranka jako první v dnešním vydání pořadu Hrajeme pro radost, píseň Polka domova. Věřím, že polku jste poznali, třeba jste si někdo doma u rádia skočil. Pokračujeme dál, vydáme se spolu s Budvarkou okolo Hradce a také se vydáme do Javorníku za panem Pepou. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane Vilame, přeji vám i všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. A tuto písničku bych si dovolil věnovat pro nás Českého rozhlasu narození novým oslavencům s přáním stáleho zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti v osobním i rodinném životě. A bylo by to pro paní Evu, pro paní Hanu Výbornou, pana Daniela Výborného, pana Vojtu Výborného a dodatečně pro pana Marka Výborného, který je momentálně ještě mimo území České republiky. Vám děkuji za vyhledání písničky a přeji vám stále zdraví, štěstí a pohodičku ve vašem osobním životě a všechno nejlepší do dalších let.
0: Vám děkuji. Také. Já děkuji za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Písničku budeme hrát také mým holkám Jarmilce, ta ať hezky odpočívá, a Marušce pro potěšení. Píseň posílá děda.
2: Český rozhlas Olomouc,

0: To byla procházka okolo Hradce, na kterou nás vzala Budvarka. Teď si pojďme dát další polku Škoda lásky. Zpívat bude Karel Gott a Marcela Holenová a píseň věnuje někomu, určitě paní Marie z Kroměříže. Hezký den.
1: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes má krásné narozeniny Jindřiška Naďová z Chropině. Jindřiško, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu ti přeje Marie. Pozdrav posílám Zeničce do Uničce do Olomouce, Vláďovi do Tovačova, Marušce Svozilkové do Lutopecen a Helence Koníčkové do Lutopecen. Pane Viléme, vám moc děkuji a zase se budu těšit někdy naslyšenou.
0: Já také díky moc naslyšenou. Příjemný podvečer a písničku posílám Vrátíkovi Kosinovi ze Štenberka pro radost a potěšení. Napsala nám paní Maruška.

0: Já věřím, že vám nezbyla jen vzpomínka, ale máte radost z písní, které si tady hrajeme, o které si voláte. Tou další jsou Rožnovské hodiny a o ně si zavolala paní Staňka z Lomnice. Hezký den.
1: Krásný den a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače a všechny redaktory. No a prostě všechny zaměstnance. Tuhle písničku bych nechala zahrát Deníčce z Holubic, Janě a Jiřímu Doroštění, Ladičkovi do Tobačova a jeho sestře. A Lidušce z Jeseníku po Hladkové babičce, Deníčce z Rochova a Lidušce z Olomouce. Děkuji vám a tahle písnička je i pro vás a pro všechny posluchače. A přeji jim hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka. Děkuji vám.
0: Já vám moc děkuji za zavolání. Mějte se krásně a naslyšenou. Další píseň poletí také do Bělé pod pradědem pro paní Marii Mikulcovou, která slaví 89. narozeniny. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a boží požehnání přejí farnici z Domašova.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Přímo z místa.
4: 4. srpna 1306 byl v Olomouci zabit Václav III. Historickou detektivku i spoustu dalších informací najdete na webu ostrovolomouc.cz. Do středověkého olomouckého hradu se vydáme v neděli po 9. hodině s archeology Národního památkového ústavu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší

0: naslyšenou.
1: Já také, mějte se krásně, naslyšenou. Píseň teď poletí až do Jeseníku, budeme hrát Alžbětě od Zjomkové. K dobré pohodě, ať se jí písnička líbí a má krásný zbytek dne. To přeje paní Jílková ze Sutkova.

0: Jako další jsou připraveni Eva a Vašek, tohle byla Krajanka a píseň Čočovička. Teď se vydáme na Niagáru, můžeme si v ní třeba zaplavat, uvidíme, jaká bude voda. Na to třeba se můžeme zeptat i pana Antonína z Bedihoště, pro koho bude píseň. Zdravím vás, dobrý den.
1: Příjemný podvečer všem věrným posluchačům Rádia Olomouc. Písničku posílám Stance z Lomnice, Janě z Malína, za jejich pozbuzování do toho ze dne 25.8. Jste skvělé, jen tak dál, milá děvčata. Dále zbožně děkuji paní Miladě z Přáslavic, která si na mě vzpomněla po dvou měsících, 28.8. ve 12.50. Stařečka velice potěší sebe menší zmínka, zvlášť když je zcela osamělý a k tomu těžce nemocný. Mějte i nadále srdce plná lásky, stejně jako měl Ježíš Kristus.

0: můj a možná i váš pán, aleluja. Tím končí sklíčený, beznadějně opuštěný vdovec Tonda z Bedějoště. Olomouckém rozhlasu a zvlášť panu moderátoru srdečně děkuji a pokud na mě nebude uvaleno persona non grata, někdy příště na shledanou.
1: Myslím si, že nebude.
0: Ale opět velice, velice děkuji, že jste mi dali prostor k vyjádření. A znovu říkám, někdy příště na shledanou.
1: Budu se těšit. Mějte se krásně, naslyšenou. Další píseň věnujeme také Staňce z Lomnice, Vlastičce z Krnova, Marušce z Hrabišína, Lidušce z Doubravice, Josefovi a Jarušce z Malé Morávky a také Lidušce z Olomouce a Zdeničce z Holubic. Z Holubic svým přátelům posílají krásnou píseň Jana a Jiří z Roštění.

0: Český rozhlas Olomouc a Vilém Pospíšil.
1: Je to tak, stále jsem tady, posloucháte do vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Nejsem tady ale sám, protože před malou chvílí se dovolal pan Josef z Přerova. Zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vilémy, já ještě jednou zdravím a chtěl bych nechat teda zahrát jenom tak pro radost mojí ženě Milušce a pro sebe a paní Irence Dohulina a Julince Kopalikové. A pro vás je to samozřejmě taky za ochotu, že jste to našel.
1: Nakonec se mi to povedlo, děkuji vám moc.
2: Děkuji moc krát,
1: mějte
2: se hezky, naschanu.
1: Písničku posíláme všem, také do studia, děkuji moc. A dále Věře Kořenkové, Lídě Loníčkové, ať mají dobrou náladu a písničku si užijí. Zdraví paní Marie.

0: To byla další polka, tentokrát sklářská. Dneska to máme ve znamení tak trošku tohoto tance, tak věřím, že jestli jde na první a druhý a třetí pokus, tak na tenhle pokus už jste si určitě někteří z vás zatančili. Teď je připravená duo Yamaha a Vinohrady zelené a na telefonu Zdeňka z Hrochova. Hezký den.
1: Dobrý den, pane Vilém, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla bych nějaká zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. Haní jste do předmostí, manželům pospíšili kovým doroštění, vozen se Horniškové do Litovly a její srdce Broníště do Olomouce a Jindřice Slavíkové do Prostějova a tamte do Lomy, děkuji za písničku. A mějte se zase hezky a zase někdy nashledanou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Nashledanou.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Na závěr prázdnin vás ještě jednou vezmeme na dvoustý koncert série Živě v červnovém letním kině. Nabídneme vám druhou část vystoupení Roberta Křesťana a druhé Trávy, které bylo dokonalou tečkou celé akce. V neděli po 6:30 večer budete podruhé s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a druhé Trávy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál, není na co čekat, čas ubývá, za chviličku bude 19 hodin ještě, ale pár písní určitě stihneme. Tou další bude Lásko moje nejkrásnější. Pro koho bude, to řekne paní Lída z Olomouce. Hezký den.
2: Krásný podvečer, pane Vilémku, přeji vám a všem moderátorům, posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Dnes bych chtěla popřát písničkou Jindřišce Nadělé do Kroměříže k dnešním narozeninám. Hodně zdravíčka přeji. Dále Věrušce Halouskové přeji totéž. Hodně zdraví, Věrunko, měj se moc hezky s Adámkem, Květoškovi Pytlíčkovi s rodinkou do Senice, Honzovi a Lidušce Vinařským do Písečné, Zdeňšce Sínové s Jarmilkou, Stanice Zlomnice, Marušce z Kroměříže a všem milým posluchačům přeji krásný podvečer i též víkend. I vám, pane Vilémku. Mějte se moc krásně a naslyšenou.
1: Moc krát děkuji, vy také naslyšenou. Píseň budeme hrát také do Olomouce Péťovi a Broničce Stejskalovým, do Hrochova Zdeničce s Jarmilkou a do Bílovic Věrušce Halouskové. Píseň to poputuje také do Krnova pro Vlastičku Škutálkovou. Všem pro radost a potěšení děkuje a písničku posílá Božka Horníčková.

To byl Elektroband a jejich píseň Lásko, moje nejkrásnější. O kráse bude i ta další píseň, zahraje a zaspívá totiž pražská kapela Petra Finka Krásná byla Juliána, no a následně orchestr Václava Hybše zahraje několik vojenských písniček. Já jsem k této směsce dostal takovou inspiraci, když jsem procházel Horním náměstím v Olomouci, kde je hudební festival vojenských hudeb, no tak proč je nedat. Za malou chvíli bude 19 hodin, krásný zbytek dne.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Výstrahu před bouřkami vydali meteorologové, policisté varují před silnějším provozem o posledním prázdninovém víkendu, návštěvníky mladečských jeskyní čekají o víkendu kostýmované prohlídky. Oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty až 27 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Výstrahu před silnými a velmi silnými bouřkami vydali meteorologové. Doprovázet je můžou přívalové deště a krupobytí. Varování se týká i severní části Olomouckého kraje, konkrétně Jesenicka, Šumperska a Uničovska. V těchto oblastech bude platit nižší stupeň výstrahy od 20. hodiny do 4. ranní. Podrobnosti jsou na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Ve Vápene na Jesenicku provádějí dělníci modernizaci učebny informačních technologií. Práce za více než 2 miliony korun by měly být hotové do konce září. Pokračuje starosta Leoš Hanik z Hnutí TOP 09.
2: V tuto chvíli ve škole probíhají stavební práce, teď se tam vlastně jako kdyby bourají otvory a podobně, protože není to pouze jenom IT učebna, ale jedná se o kompletně nové celé rozvody optického kabele. Ta samotná učebna bude vybavena novými počítači a právě tady tím novým kabelovým vedením. Mělo by to být hotové do konce září.
0: Policisté chystají na poslední prázdninový víkend bezpečnostní akci. Očekávají silný provoz kvůli návratům z dovolených. U silnic bude víc hlídek, pokračuje mluvčí policie Violeta Siřišťová.
3: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek, hlavně na konci dlouhé cesty. Proto tento víkend posilujeme kontroly na hlavních tazích i v okolí rekreačních oblastí. Každému řidiči připomínáme, domů je potřeba dojet v klidu, není důležité dorazit o pár minut dřív, ale dorazit bezpečně.
0: Netradiční kostýmované prohlídky nabídne o víkendu zpráva mladečských jeskyní u Litovle na Olomoucku. Návštěvníky čeká cesta časem zpět do pravěku i do doby pozdějších výzkumníků krasového podzemí v Mladči. Pokračuje mluvčí zprávy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.
4: Návštěvníci se mohou těšit například na kromaňonské dívky, včetně Mlady, která v krasovém podzemí pod kopcem Přesínem žila před 31 tisíci lety. A nebo také na rakousko-uherského archeologa Josefa Sombátyho, ten lebku pravěké dívky v roce 1881 v Mladči právě objevil.
0: Prohlídky s názvem Tváří v tvář pravěku jsou skuteční v sobotu i v neděli vždy ve čtyřech různých časech. Vstupenky je třeba zakoupit předem na internetu. Sport. 4 dny po triumfu Jakuba Menšíka a Karolíny Muchové ve smíšené čtyřhře začne v neděli v New Yorku na grandslamovém US Open tenisový turnaj ve dvouhře. Češi v něm budou mít minimálně 15 zástupců. Tituly obhajují Španěl Carlos Alcaraz, Běloruska Arina Sabalenková. Kvůli zranění chybí první hráč světa, Ital Jannik Sinner. Finálové duely jsou na programu 12. a 13. září.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno. Ojediněle se můžou objevit přehánky. Postupně polojasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 27 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 16 stupňů, povane mírný západní vítr, bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo do svodidel na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce. Nehoda se stala u exitu Mladeč na 245. kilometru. Nehoda skončila bez zranění. Příčinu vyšetřují policisté. Pokud tam míříte, projíždějte kolem opatrně. A opatrně taky na D1 ve směru na Brno na 242. kilometru mezi exity Mořice Ivanovice na Hané stojí porouchané osobní auto. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Kvůli stavebním úpravám je v Olomouci stále uzavřená Stupková ulice na úseku mezi křižovatkami s Junáckou a Karafiátovou. Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy. A kvůli opravám mostních závěrů je částečně omezen provoz v Zábřehu, v Olomoucké ulici, na mostě přes Moravskou Sázavu. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem, provoz řídí v pracovní době regulovčík, jinak semafory. Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je pátek, pár minutek po 19. hodině a to znamená, že je tady pro vás připraven další bluesový podvečer, který pro vás připravil Antonín Schindler. Tentokrát vás vezme na záznam koncertu amerického bluesového kytaristy Waltera Trouta z festivalu Blues Alive 2025 v Šumperku. Ten při svém koncertu představil průřez svojí dlouholetou tvorbou a potvrdil, proč je považován za jednu z nejvýraznějších osobností současného blues. We'll be right back.

Bluesový podvečer z Olomouce právě začíná a u jeho poslechu vás zdraví a vítá Antonín Schindler. Festival Blues Alive letos dosáhl 30 ročníků a proto se v našem pořadu vracíme k koncertům, které zásadně ovlivnily jeho dramaturgii i pověst. Jedním z nich byl koncert amerického kytaristy a zpěváka Waltera Trouta, který v roce 2025 vystoupil jako hlavní hvězda závěrečného večera.

0: Gaučo Garcia!
1: Posloucháte bluesový podvečer z Olomouce a záznam koncertu Waltera Trouta z festivalu Blues Alive 2025 v Šumperku. Walter Trout patří k nejvýraznějším americkým bluesovým kytaristům posledních desetiletí. Narodil se v roce 1951 v New Jersey a na profesionální scéně působí od 70. let. Hrál s řadou amerických bluesových a rockových hudebníků, mimo jiné s John Miles Blues Baker, kde působil v 80. letech a stal se jedním z klíčových kytaristů této legendární kapely. Vystoupení na Blues Alive 2025 bylo jedním z vrcholů celého ročníku. Trout zde představil průřez svou dlouholetou tvorbou a potvrdil, proč je považován za jednu z nejvýraznějších osobností současného blues.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jste slyšeli záznam koncertu Waltera Trauta, kytaristy, který se nesmazatelně zapsal do historie festivalu Blues Alive a patří k nejvýznamnějším osobnostem moderního amerického blues. A to je z dnešního bluesového podvečera z Olomouce všechno. Přeji vám příjemný večer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc a od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Šindler.

0: Velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi teď trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Buničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jubiläum der Woche. In unserem Jubiläum der Woche erinnern wir heute an den Maler und Grafiker August Brömse. Brömse wurde am 2. September 1873 in Franzensbad geboren. Sein Vater war ein aus Mecklenburg stammender Dekorationsmaler, seine Mutter kam aus dem Egerland. August erbte das künstlerische Talent seines Vaters. Zunächst lernte er in der Werkstatt seines Vaters zeichnen und malen. Später besuchte er eine höhere Schule und schließlich die Kunstakademie in Berlin. Besonders faszinierte ihn die Grafik, vor allem der Kupferstich und die Radierung. Nach einigen Jahren in Berlin kehrte Brömse in seine Heimat zurück und widmete sich der freien künstlerischen Arbeit. Sein eigenwilliger Stil, beeinflusst von Symbolismus, Jugendstil und Expressionismus, fand bald zahlreiche Anhänger. Seine Grafiken und Gemälde hatten häufig biblische, religiöse oder mystische Themen. Gleich mit seinem ersten grafischen Zyklus »Der Tod und das Mädchen« gewann er eine Goldmedaille der Pariser Akademie der schönen Künste. Der gesamte Zyklus wurde anschließend von der modernen Galerie in Prag gekauft. Auch an weiteren grafischen und malerischen Arbeiten Brömses bestand großes Interesse. Ab 1910 unterrichtete er selbst an der Akademie der bildenden Künste in Prag. Zu seinen Schülern gehörte eine ganze Reihe tschechisch- und deutschsprachiger Künstler aus den böhmischen Ländern. Junge Künstler aus seinem Umfeld gründeten 1919 die Künstlergruppe Die Pilger, deren Ehrenvorsitzende August Brömse wurde. Zu den bekanntesten Mitgliedern gehörten Mary Duras und Maxim Kopf. Nach Brömses Tod entwickelte sich aus dem Kreis der Pilger die Künstlergruppe Prager Sezession. Brömse war außerdem Mitglied des Metznerbundes, des 1920 gegründeten Verbandes deutscher Künstler in der Tschechoslowakei. August Brömse starb 1925 an Tuberkulose. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geriet er, wie die meisten deutschsprachigen Künstler aus den böhmischen Ländern, weitgehend in Vergessenheit. Heute werden seine Werke wiederentdeckt. Sie kommen bei Auktionen auf den Markt und sind unter anderem in der Nationalgalerie Prag sowie in verschiedenen regionalen Galerien und Museen zu sehen.
1: Dnes si ve výročí týdne připomeneme malíře a grafika Augusta Brömse. Narodil se 2. září 1873 ve Františkových Lázních. Jeho otec byl dekorativní malíř z Mecklenburska, matka pocházela z Chebska. August zdědil po otci výtvarné nadání. Nejprve se učil kreslit a malovat v otcově dílně, pak na střední škole a umělecké akademii v Berlíně. Zaujalo ho především grafika, mědirit a lept. Z Berlína se po několika letech vrátil do rodné země a věnoval se volné tvorbě. Jeho osobitý výtvarný styl, ovlivněný symbolismem, secesí a expresionismem, si získal řadu příznivců. Jeho grafiky i malby měly často biblické nebo mystické náměty. Hned se svým prvním grafickým cyklem Smrt a dívka získal zlatou medaili Pařížské akademie krásných umění a cyklus odkoupila Moderní galerie v Praze. Také o další Brömsovy grafické a malířské práce byl zájem. On sám od roku 1910 vyučoval na grafické reálce Akademie výtvarných umění v Praze, kde mezi jeho žáky patřila řada česko- i německojazyčných výtvarníků z českých zemí. Mladí umělci, kteří patřili k Brömseho okruhu, založili v roce 1919 uměleckou skupinu Poutníci, již byl August Brömse jmenován čestným předsedou. Nejznámějšími členy této skupiny je Mary Duras a Maxim Kopf. Po smrti Augusta Brömse z poutníků vznikla skupina Prager Secession. Brömse se stal také členem Metznerbundu, tedy Svazu německých umělců v Československu, založeného v roce 1920. Zemřel v roce 1925 na tuberkulózu. V období po druhé světové válce byl jako většina německojazyčných umělců z českých zemí zapomenut. Dnes jsou jeho díla znovu objevována. Prodávají se na aukcích, můžete je vidět třeba v Národní galerii nebo v některých regionálních galeriích a muzeích.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Stovky policistů budou v neděli dohlížet na pražské fotbalové utkání Sparty a Slávie. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Provoz vlaku na hlavní trati mezi Prahou a Berounem je omezený. Může za to závada rychlíků v úseku mezi stanicemi Praha, Radotín a Dobřichovice. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Regionální i dálkové spoje jsou odřeknuté nebo nabírají zpoždění. Plné obnovení provozu národní dopravce očekává asi v 9 hodin večer. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to můžou komplikace ve výrobě.
2: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlíbka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
3: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu, my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
2: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
4: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
2: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Na nedělní derby mezi Spartou a Slaví budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi Spartou a Slaví skončil na jaře předčasně potom, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kynologie.
0: Nové hlubinné vrty chtějí budovat Jetřichovice na Děčínsku. Pod Jetřichovice spadají také Všemily, Rynartice a Vysoká Lípa. Právě ve Vysoké Lípě se zaseklo čerpadlo ve stávajícím vrtu, který zásobuje veřejný vodovod a nejde vytáhnout. Obec tak ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností hledá řešení.
6: Podle nezávislého starosty Marka Knety Jetřichovice hledají nový pozemek, na kterém by bylo možné hlubinný vrt vybudovat. U něj by měly být navíc položené akumulační nádrže na vodu o objemu 20 metrů krychlových. Stejná situace je pak podle starosty i v sousedních Všemilech. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za exitem na chodce Rady na kilometru 31,5 blokuje vpravo stoupací pruh porouchané vozidlo. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Seidhamlová a dnes si budem povídat, Patriku, o
7: kostech
8: a o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možné.
7: Jinými slovy hlavně o tom, když jsou křehké a ano. Přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
8: Přesně tak.
7: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit, ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Seidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází i zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Hlušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělé implantáty, kterými zlomeniny můžeme léčit, řešit, operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu.
3: Ano.
5: A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodu nebo ze schodu?
0: Já si myslím, že ze schodu,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
5: No ano, přesně tak.
0: To je dáno celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: střerážili. Ne, já bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme na břiše.
5: Ano, a máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano.
0: Co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýry, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomerančí?
5: No,
0: tam je vitamin C, ne?
5: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví. Ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku. Kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích a máme to. A to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D vitamin. No.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost
0: existuje. Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zanártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak ta osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji získáváme. A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání, doma přijdeme, sedíme na
1: kouči. Každý orgán, se kterým nepracujeme, a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že je budeme víc opotřebovávat. Ne, my jim prospíváme těm kostem.
1: Ne. To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimnem si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cejdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné.
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano. To je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skóre, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější, typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičem za chvíli tohle budou ještě pracující, přičemž ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D-vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi vůbec s tímto tématem mohli ptát předu přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno. To znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy. A to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů, nebo další dlouhodobá buď imobilizace anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza. Bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí

0: z křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdlmovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
1: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: Dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora. Jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní poslat,
1: ano.
2: Aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak, jo? Já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano?
1: Že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano?
1: Nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzity neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladinu hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
0: Tak jsme to doporučili.
2: Děkuji.
0: Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
0: to
2: moc.
0: Vyšetření.
1: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
1: Nápodobně. Kdo to říká, ten to je, na to ho to pasuje.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
1: Je to.
3: Ano, tak tady Martinková Jaroslava.
1: Ano.
3: Rok narození 33.
1: Páni!
0: Gratulujeme.
1: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás poslouchat.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
1: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet, protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
1: Ano.
3: Potom klouby na obou kolenou.
1: No.
3: Tle.
1: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
1: Ajaj. Heleďte,
3: bylo to vždycky doma.
1: Jo. Heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitamínem a vápníkem, berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený hořčík.
1: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
1: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
1: Ano. Potom ano. Sardinky, teď jsou velikým
3: ano,
1: zdrojem.
3: Ano.
1: A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem, ale stejně.
3: Ano.
1: Bych doporučovala tohle všechno a teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
1: Výborně.
3: Péče.
1: Výborně. Výborně.
3: Ano.
1: A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším
3: ano.
1: věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem ano. bílkovin je ano. maso a další věci.
3: Ano.
1: Jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně kuřata teda.
1: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
1: Rozumím.
3: A taky jednou za čas vepřové.
1: Jo.
3: Ale no. ošetřuje mě syn, který
1: ano.
3: jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený
1: Aha.
3: na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden
1: jo.
3: do obchodu, že jo?
1: Jasně.
3: Tak jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
1: A taky sardinky. papejte sardinky. Ty můžete...
3: Děláme pomazánku.
1: Pomazánku, ano, s tvarohem.
3: Ano,
1: ideální ano, jídlo ano, pro kosti. Ano. No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
0: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší.
1: No,
0: a budeme dál
1: lepší.
0: Odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Já

0: Vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte. Zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzi, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Hradišťského Hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu. Brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, to nevím, jak už jsem jaké brala v léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerosia jednou za měsíc a pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím. Mm-hmm. Jo?
1: Ano.
3: Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol.
1: Kolik berete?
3: Týdně.
1: To jsou 2000.
3: Jednou týdně 20 kapek. Jednou týdně 20 kapek.
1: Jasně. Jedna kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcišev mám. A chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na lačno a teďka už nemusím chodit na lačno.
1: No, oni se zlepšují metody.
3: Zlepšilo se to, ano. A jestli to zlepšilo jako, takže to možná i pro toto Gerosia už nemusím brát.
1: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
3: Ne.
1: To zvyšuje akorát novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, no. Se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
0: Dobrá, děkujeme za to.
1: Díky,
0: ať se všechno spraví,
1: se
0: a daří.
1: Daří.
0: Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím, prosím.
4: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková. Vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
4: Mám silnou osteoporózu.
1: Ano.
4: Už mohu léčit, léčím. Beru na to teda ten Vigantol taky, ale já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
4: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké. Jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
4: Jo, takže... Dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují. Čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl? Protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
0: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon. 731 800 900. Kdo tam je? Ano, jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
0: Taky poprosíme
1: tak
0: stišit, vypnout.
1: Halo. Tak, povídejte.
5: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D vitamin brát Uperol, abych nemusel počítat kapky.
1: No.
5: 40 kapek.
1: No. Já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
0: Není to možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví?
1: Možná já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No a
0: dotaz zní tedy?
1: Dotaz zní, ano.
5: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
5: No, to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
0: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu, ano. Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
1: Okay.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
0: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru nebo těsně předtím?
1: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází k vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
0: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
0: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
1: Ne.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Podpora nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne. Elektrifikace železniční trati mezi Ostravou a Frýdkem Místkem začne nejdřív za rok. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používáním bezpečnostních pásů a autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na frekventovaných silnicích nebo na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
2: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
3: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
4: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
5: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
4: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Nejdřív za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnic dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Správa železnic ale začne hledat stavební firmu nejdřív koncem letošního roku, potvrzuje mluvčí firmy David Kabele.
6: Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodu a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky. Bez toho nemůže proběhnout stavební řízení. Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani po silném finiši podělil o první místo s Maďarem Pejesem. Celkově páté světové zlato vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
7: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal. Počasí.
1: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 ve směru z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor hned za sjezdem na Kamenný Újezd. Na kilometru 147 narazilo auto do svodidel, provoz vedený jen vpravo do odstavného pruhu. Provoz je zatím slabý, bez kolony, ale brzdí se pod horizontem a na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
8: Lásku, o které vám budeme dnes vyprávět, snesl na zem anděl, posvětil Mikuláš a vášeň jí dal čert.
9: 17letý mladík tehdy potkal o 2,5 roku mladší dívku, na kterou si už myslel nějaký čas.
8: Na začátku své city před rodiči skrývali, i když nebylo proč. Brali se proto, že chtěli, a vychovali 2 krásné milující děti.
9: Dnešní příběh o vroucím milování je před zvěstí Vánoc.
8: A tak věřme na zázraky.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Čím jsme starší, tím je náš vánoční seznam kratší. Postupem času totiž pochopíme, že ty nejkrásnější a nejdůležitější věci se koupit nedají.
1: Tak to cítí také Marie a Karel Berkovcovi. Ona už oslavila 70. narozeniny, jemu je 72. Jsou svoji už 51 let.
0: Proto jsme je vybrali a poslali za nimi do Šťáhlav na Plzeňsku našeho laskavého reportéra Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete Marie?
4: Ano, já jsem Marie.
3: A kde máte Karla? Karel je tady.
5: Dobrý den.
3: Tak moment, já předám květici, to je pro vás.
4: Ježiš, to je ale nádherná. No, to je krásná.
3: Vybrali jsme dobře z hortenzí.
4: No, samozřejmě.
3: Tady to máte hezký. Je, ale vy tu máte i gramofon, budeme hrát nějakou svatební?
4: Svatební zrovna ne, tam jsou nějaký orchestrárky.
3: Máte ráda?
4: Mám ráda a dokonce i jsem našla po dlouhé době čajkovskýho klavíru, takže to taky miluju. Aha.
3: No a když jsme u toho, Karla se tam pamatuje si, co se hrálo na svatbě?
5: No, svatební pochod. No a jo, to už bylo dávno.
3: No o tom si budeme povídat, vážení.
4: To je už 50 let.
0: V 15 letech se mladinká Marie rozhodovala o budoucím studiu.
1: Na vysněnou střední ekonomickou školu se nedostala. Místo toho nastoupila alespoň do ekonomické třídy střední zemědělské školy v Blatné.
0: Z praxe ale byla nešťastná a rozhodla se utéct a vrátit domů.
1: S několika týdenním zpožděním ji nakonec vzali na dopravní průmyslovku v Plzni.
0: A jako by to naplánoval osud. Do stejné školy, ale o 2 roky výš, totiž jezdil vlakem z domova i Karel. A protože se znali ze vsi, začali jí pomáhat s doháněním promeškané látky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A teď bych řekla, jestli můžu, kdy přišel ten den D. Do té doby jsme samozřejmě byli kamarádi. On mi pomáhal prostě s učením ho dohnat, protože látka mi byla absolutně neznámá z té školy. A přišel 5. prosinec 1970 a byl Mikuláš a čerti. A pro mě přišla moje kamarádka a říkala, pojď, budeme se na ně podívat, jak chodí prostě po těch dětech. No a najednou jsme potkali manžela s jeho kamarádem. No a tak jsme prostě chodili ve 4. No a on najednou říká, že já už musím běžet domů, už je moc hodin. Tak my jsme ho šli doprovodit a najednou ruka byla v ruce. A když jsme říkali ahoj, tak jsem dostala první pusu.
5: Tak jsem jí dal pusu a utíkal jsem na vlak.
3: On vám dal pusu a utek v podstatě.
4: V podstatě ano. A nechal mi tam stát takovou, že jo, rozhozenou, protože přesto, že se mi líbil, tak to bylo něco takového nečekaného.
3: A co jste si říkala?
4: No, v myšlenkách samozřejmě mi bylo necelých 16 let. Takže takový ten zamilovaný pocit, no a prostě pořád jsem na něj musela myslet. A v pondělí, když se jelo do školy, tak on přišel do vlaku, sedl si vedle mě, vzal mi kolem ramen a dal všem najevo, že k sobě patříme.
3: Toto vzalo rychlý spát. Jaké to bylo, když vás vzal za tu ruku?
4: No, samozřejmě takový to, ten krásný pocit, takový to teplo, jak dneska říkají mladý motýly v břiše. Prostě byl to velice příjemný. No. Od toho okamžiku, když to tak vezmu, jsme se od sebe vlastně ani nehnuli. Protože ono to mělo ještě takovej trošku podtext, že my jsme oba dva teda chodili do tanečních a on se svojí taneční partnerkou tak v podstatě v té době chodil. A ona s náma v tom vlaku jezdila. Takže jsem se bála toho okamžiku, co nastane, nebo spíš jsem byla zvědavá, jak se k tomu postaví. Jo?
3: Kamarádka nebo Karel?
4: Karel, kamarádka se k tomu postavila tak, že jsme spolu 20 let nepromluvili a pak z nás byly nejlepší kamarádky a scházeli jsme se každý měsíc v Plzně na kafíčku, no, a prostě podobně. Ale začátek nebyl příjemný.
3: Popište nám Marušku tehdy ve vašich očích. Jak vypadala?
5: No zkrátka, líbila se mi, jak jsem říkal už na začátku. Měla delší vlasy, jako na půl blondýna, sympatická. No zkrátka se mi líbila, no. Tak to jako bylo na postavu, tak na všechno možno.
3: Maruško, čím vám imponoval Karel tehdy?
4: On byl v podstatě, se říkalo, že jeden z nejhezčích kluků v okolí a opravdu byl.
3: Kdo to říkal?
4: Říkali to ty ostatní děvčata. Na rozdíl od dneška byl černej, vysoký, štíhlej, hrál házenou, takže sportovní postavu. A trošku, i když v té době se ani nevymykal tím ostatním chlapcům, jo, protože dneska, když poslouchám, jak se baví mládež, tak tam on prostě nepatřil, jak říká, takový kultivovaný chování, což už měl z domova, protože u jeho rodičů maminka nechodila do práce, celý život byla doma, starala se o rodinu a mně se u nich strašně líbilo to, že když přišel jako otec, tak jsme si všichni museli sednout kolem stolu a povídali jsme si, co jsme za ten den kdo prostě jako prožil. Jo, co bylo dobrýho, co bylo špatného, když tak se poradilo, nebo mi se tam líbila ta komunita, nebo jak bych to řekla. Jo, že prostě k sobě všichni tak nějak tíhli a hezky. A moje maminka vždycky měla takové rčení, když si někoho najdeš a budeš s ním mít pocit, že s ním už můžeš zůstat dál, tak si všímej, jak se chová ke svojí mamince. Tak se bude jednou chovat k tobě. A svoji maminku on měl celý život strašně rád. Takže a myslím, že nejenom jí, ale i mě a má sestru, o kterou se stará dodnes. Prostě byl takovej jako...
3: Pro rodinu.
4: Pro rodinu a bylo na něj hlavně spolehnutí. Když byl nějaký problém, tak jsem věděla, že ho určitě nějakým způsobem vyřešíme a že od toho nepůjde pryč.
0: Jejich vztah sílil. Po Karlově maturitě všichni očekávali, že budu jako jedničkář pokračovat na vysoké škole.
1: On si ale postavil hlavu. Nechtěl odjet na studium do Žiliny a opustit svou lásku.
0: Zůstali tedy spolu, ale záhy dostal povolávací rozkaz na vojnu.
4: A ten den pro mě byl něco prostě příšerného, takové jako... No, myslela jsem si, že skončil svět. A asi dva dny předtím, než na tu vojnu odešel, tak došlo k tomu, že došlo k velkému zblížení mezi námi dvouma. A kdy jsme si slibovali, že spolu zůstaneme. A ještě moje maminka se nečekaně vrátila z práce domů, protože tento akt se odehrál u nás. Takže to bylo docela dost takový ještě zrušo k tomu.
5: No, tak jsme to nějak uhráli, jo. Nenechali jsme na sobě něco znát, že bylo, jo. A mami to jako přešla mlčky, jakože jsme tam byli sami a bylo to v pohodě.
4: Takže to byl takovej ten okamžik, když jsme už věděli, že prostě spolu budeme.
3: Pro vás ale to byl akt loučení. Vy jste vlastně dokázal tím rozhodnutím, že nebudete pokračovat na vysoké škole tu lásku k té Marušce, ale na druhou stranu muselo nastat to loučení kvůli vojně. Co ve vás se odehrávalo? Co se děje v chlapecké duši, když ví, že odejde daleko, tu Marušku tady nechá a hoří asi láskou?
5: No, bylo to prakticky, já jsem narukoval do Popradu, takže to bylo daleko, že jo. Takže ty večery tak byly smutný, by se dalo říct. A prakticky každý druhý den já jsem vzal dopisní papír a psal jsem víceméně dopisy. Lásky plný. Protože jenom mezi chlapama, že jo, takže to v tom přijímači to nebyl med v tom roce 73, kdy jsem narukoval.
3: Co jste v nich psal?
5: Že mi velmi chybí, no a že se těším na její odpovědi, jo, na dopisy, který dostanu, protože jsem věděl, že když ten dopis dostanu, takže tam nejsem sám. Že někoho mám a na kterého se můžu spolehnout a myslet na něj.
1: Během vojny si vzájemně napsali asi 400 dopisů. Bylo v nich tolik lásky.
4: Kaňko, píšeš, že jsi se do mě zamiloval. Jestli je to pravda, tak jsem tak šťastná jako žádná jiná. Tak brzy napiš, budu se moc těšit, líbá tě tvá milující Máša.
5: Má nejdražší Mášenko, předem ti moc líbám a myslím na tebe, kudy chodím. Miláčku, je mi moc smutno, protože tě moc miluju, tak pak pozdravuj doma a na brzké shledání se těší tvůj věrně milující Kájík.
0: Jak napsal Anton Pavlovič Čechov, milovat a být milován, to je nesmírné štěstí.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Ty spíš, ponorená do snu, čo bludí sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Marii a Karlu Berkovcovým ze Šťáhlav.
2: Zamilovali se do sebe na Mikuláše roku 1970. Za 2 roky Karel maturoval a v roce 1973 nastoupil na vojnu.
1: Mladinká Maruška za ním po celou dobu jeho služby v Zeleném jezdila vlakem na režijní jízdenky ze školy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A potom mi všichni říkali, že jsem si ho vyjezdila. Jo, jako.
4: Karle, tohle by asi málo která dívka udělala. To, že jezdili za chlapci, viděli se občas, ale týden co týden, to je láska jako trám. Byl to pro vás důkaz lásky?
5: Byl. Byl, protože jsem se i těšil, že se uvidíme. Prakticky v dopisech se to všechno neobsáhlo, že jo. Ale co se děje tady v Srbech, v Nepomuku, že jo, co, jak se žije, jak se tady mají, to asi tak nějak.
4: Jaký byl návrat z té vojny? Byl to pro vás zlom, že jste začali o něčem uvažovat, že ten vztah postoupí, někam to posunete, nebo to přivítání, jaké to bylo?
3: Ne. My totiž na té vojně, tak oni potom manžela přeložili do Berouna. A tam, když dodělali jako tu podůstojnickou školu,

0: nás to prostě napadlo, jsme si prostě řekli, že se vezmeme ještě na té vojně. No, ale problém byl v tom, že když za ním přijeli jeho rodiče, tak z toho byli docela dost prostě jako nervózní, protože proč? Brát jsme se nemuseli, těhotná jsem nebyla, prostě to. Ale my jsme to strašně chtěli. My jsme chtěli být spolu.
1: No, to jsme do toho praštili. Takže se udal termín, jo, kdy jsem měl jako volno, no a vyšlo to na 14. prosince.
2: Psal se rok 1974. Věděli, že chtějí jít dál společnou cestou. Věřit si, odpouštět a mít se rádi.
3: A tak byla svatba. Čím ta sláva v Nepomuku začínala?
0: Ten byl hodně, hodně zmatkovitý, protože když jsme přijeli na městský úřad a už jsme všichni vystupovali a můj tatínek byl takovej plašan, ale takovej jako, no všichni ho prostě milovali, jo, jako to. Tak on vystoupil z toho auta, takhle jsme se chytli, že půjdeme prostě na výbor.
4: Nabídl vám rámě tedy?
0: Ano, a najednou někdo řekl, my jsme zapomněli výslušku doma pro ten městský úřad. Tatínek naletnil, skočil do auta a odjel. A už šla matrikářka, už musíte, už jako je čas, a já jsem neměla otce, jo. Takže tam byl takový určitý prostě zmatek.
4: Chvíli čekání.
0: Jo, nakonec tam ten den mezi byly asi 3 svatby, takže jedna chvilinku počkala teda, no.
4: Karle, jaká byla Maruš nevěsta? Jak vypadala?
1: Krásně. Krásně. Tak to opravdu nemá slov. Stačí jenom krásně. Byl to hezký den.
4: Vy jste z toho ještě teď dojatý, co?
1: Na měko. Protože byl to vlastně krok do nového života.
4: Vybavíte si, jaké šaty měla?
1: Vybavím bílý závojíček, toto, tak to opravdu.
4: Jaký byl ten první polibek, manželský?
1: Vychutnal jsem si ho.
4: Byl to pro vás den, že jste v tu chvíli pochopil, teď už si beru Marušku, bude moje, jak se říká, na věky?
1: Byla to radost, vysloveně, že konečně už jsme spolu a když někam spolu půjdeme nebo když za mnou přijede, že jo, tak, že už se nemusíme otáčet na další lidi, že, jo, že vlastně jako manžele, tak máme dveře otevřený, kamkoliv přijde.
4: Byl jste na ní hrdý?
1: Byl.
0: A tenkrát se chodilo přímo k fotografovi do ateliéru a trvalo to strašně dlouho, to focení, takže všichni už byli hladoví. A my jsme teda obřad měli v Nepomuku a svatbu jsme měli v Elnářích, což je mezi Nepomukem a Blatnou. Tam byl takový sympatický hotýlek a tam jsme i potom měli svatební noc. A do dneška se tam vždycky jedeme podívat na oběd nebo na večeři, jako když to jde zrovna v ten den. Takže svatba byla bujará. Když si představíte 100 lidí, takových těch venkovských, měli jsme venkovskou hudbu, pána s housličkama a harmoniku. Ale co ty dva dokázali prostě udělat za atmosféru, a teď i ty všechny ty tetičky si dali o to jedno pivo víc a tak byl takový rozverný, všichni zpívali, jako bylo to úžasný. A moje maminka byla celý život taková hodně puritánská, jo. Tak nezapomenu na to, že když jako jsme se rozloučili a my jdeme na ten náš pokoj, tak Karel ještě tajně, aby to nikdo neviděl, vzal flašku, už nevím, vína, šampaňský a nějaký chlebíčky a odnes to na ten pokoj, aby to nikdo neviděl. Nevím už proč, s náma šli všichni jako před ten pokoj, to už jako prostě nechápu proč. A moje maminka pronesla památnou větu. Jestli se do 9 měsíců něco narodí, tak já

0: nepřežijou.
1: Přijde ta svatební noc, byla?
2: Byla svatební noc, pochopitelně, že byla, to musí být, že jo, ale bylo to, rádově by se dalo říct, člověk z vojny, že jo, tak nějak, ale dopadlo to všechno v pohodě, takže.
1: Co tím chcete říct? Byl jste tak natěšený, že to proběhlo rychle?
2: No, i tak by se to dalo říct a možná, že to nebylo jenom jednou.
1: Jaký byl? Byl rychlý, něžný, jaký byl?
0: Samozřejmě, že ano, i když ta poslední věta té maminky tam byla znát. Takže to bylo takový, jako, aby opravdu se nic jako nestalo. A takže jsme si tu noc užili tak, jak jsme si ji užít měli se vším všudy. No a syn se nám narodil v roce 76, takže 2 roky po svatbě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Marie a Karel Berkovcovi ze Šťáhlav.
2: Jakoby si na konci roku 1974 řekli slova básníka Vítězslava Nezvala. Láska je vzácné koření a my ji máme. My jsme svoji.
1: Přišly obyčejné manželské dny. Jak se ti dva po svatbě cítili? Změnily se jejich city? Ochabla prvotní zamilovanost?
3: Řekl bych, že naopak to sílí. A sílí to v tom, že prakticky potom přijdou děti, že jo? A ten vztah se úplně otočí, že už jsou tady i nějaké rodičovské povinnosti vůči potomstvu.
4: To, že budete mít děti, bylo plánované, rozhodli jste se, nebo to přišlo nečekaně?
3: Ne, přišlo to nečekaně. Plánovali jsme, že teda chceme mít děti, pochopitelně, ale nějak jsme se na to nesoustředili, že jo, tak to, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Jaký to pro vás byl ten pocit, když ten syn přišel na svět, najednou jste nejenom holka, žena, manželka, ale už i máma?
5: No, je to strašně krásný pocit. Snad asi ten nejhezčí, který vůbec v životě může ženská prostě prožít.
4: Co to s vámi jako s chlapem udělá, když se narodí syn?
3: No. Já to nedovedu popsat. No, je hrdej ten pocit, že opravdu něco tady po něm zůstane. Asi tak.
4: Že se v něm trochu vidíte, že pokračuje.
3: Že pokračuje ten rod. Přesně tak. A je to pochopitelně, ta mužská jistnost je tam, že je to vlastně chlap, že to bude chlap.
4: Myslíte si, že i proto na tom světě jsme, aby jsme ten život dali dál?
3: Určitě jo. A je třeba to života svážit.
1: V roce 1976 se jim narodil syn Karel a o 4 roky později Roman.
2: Jedno španělské přísloví říká, kde je láska, je také bolest. Tu pocítili Marie s Karlem ještě jako mladí manželé. Prožili strach o svého mladšího syna.
5: Ten se jmenuje Roman a když mu byly, teď nevím, 3-4 roky a já jsem jim šla dělat snídani a oni byli oba dva ještě v pyžámkách, tak jsem jim tam odnesla věci a říkám, kluci, oblečte se a budeme snídat. Na balkoně jsem měla nějaký prádlo, takže vidíte, že ten byt je malý, takže jenom z té kuchyně jsem přišla na ten balkon sebrat to prádlo a najednou strašný křik, tak jsem vyběhla a na chodbě ležel ten mladší jak fangle, hořel. Protože my jsme odjakživa měli léky, nože, všechno vysoko, že jo, nesmí. A já jsem šla a tenkrát neexistovaly žádné varné konvice, normálně pískací konvice, takže jsem zapálila pod tím plynem osud, nebo já nevím, jak bych to řekla, já jsem ty sirky nechala ležet na tom mycím stole. A teď on tam přišel do té kuchyně a najednou viděl to zakázaný, to, co nesmí, tak si to vzal a začal to škrtat a škrtal si to proti sobě a měl po bratrovi pyžámko, takže ta vazba už byla řídká, takže to opravdu chytlo jako papír. Já jsem po něm skočila, začala jsem to na něm dusit rukama. Kája, ten starší, běžel pro hrnec a polejval ho vodou. což jsme udělali hrozně špatně. Jo, jenomže jsme to tenkrát nevěděli. Jak jsem ho, ten oheň dusila těma rukama, tak jsem mu to vlastně dávala dovnitř. Jo, jako do hloubky. On byl popálený jako na bříško, na prsou a do půlky rukou. Začala jsem křičet. Ten starší běžel pro sousedku nahoru, která k nám chodila velice často. Takže ten byt dobře znala a byla duchopřítomná, takže z něj okamžitě začala ty věci prostě strhávat. Vzala, tenkrát nebyly žádný, to byly klasický prostě radla, že jo, jako vzala prostě radlo, zabalila ho do toho prostě radla, strčila mi ho do ruky a zařvala, jeď. Jo, já se o toho Káju, jako o toho staršího postarám. Tak jsem sedla do auta, jela jsem na tu brigádu, kde byl manžel a otevřel to auto, beze slova skočil, jel možná 150 tady odtaď do Plzně, jako jo, prostě okamžitě to, tam plná čekárna lidí a jak vidíte, manžel je spíš takovej hodně zpátky a prostě to v tu chvíli rozkop dveře u té ordinace a jo, aby toho kluka, on byl úplně černý. Úplně prostě černý. To byl poslední okamžik, kdy jsme ho viděli.
3: Ani nevím, jak jsem jel zpátky do šála. Já to si vůbec nepamatuju, protože jenom myšlenky byly na toho kluka. To strach. A hlavně, aby to všechno dobře dopadlo.
5: Já jsem tam telefonovala po půl hodinách a byli na mě docela i zlí a prostě říkali, volala jste před půl hodinou, co se asi může změnit. Já jsem říkala, nezlobte se, já budu volat třeba po 5 minutách, ale já potřebuji vědět, že bude žít. Já jsem si to dávala za vinu, jo, že jsem nechala ty zápalky prostě na tom stole. No a oni mi akorát řekli, nevíme, máme připravenou helikoptéru do Prahy na popáleniny a jestli to bude k životu, to zatím vám nedokážeme říct. No a pak jsme ho neviděli při čtvrtě roku. To bylo v době, dneska to ty maminky a ty děcka mají jednodušší, že dneska by ta máma s tím dítětem byla. Tenkrát to neexistovalo. Všichni svatý zřejmě stáli při nás a takže on se z toho dostal. Dobře, teď jsme ale přišli po tři čtvrtě roce, kdy oni řekli, že už se ho můžeme odvést domů. Zavolal si mi primář a řekl mi, paní Berkovcová, já jenom připravte se na to, že on vás nepozná. Jo, on vlastně tři čtvrtě roku ve třech letech neviděl matku a prostě to. A on vás zřejmě nepozná, ale všechno se napraví, ale buďte statečná, trpělivá a jako prostě to. No, tak já to vidím jako dneska, ty určitě taky. Jak tam stojíme dole na té chodbě, přijede výtah, vyjde sestřička, vede ho prostě za ruku a my, Románku, Romana, nic. Prostě cizí lidi pro něj v tu chvíli. A on, najednou ona ho prostě vzala a vedla ho do sesterny. A on, jak byl obvázaný, tak on mu ten obvaz trošku jako spadnul. A ona mu ho chtěla prostě nějak to. A posadila ho a začala ho vyslíkat jako svetřík, aby se mohla dostat k tomu obvazu. On se skočil z toho stolu a běžel ke mně a křičel, maminko, maminko. Jo, jak se prostě bál, že si ho tam zase nechají a v tu chvíli
3: se rozeběh za tou mámu.
4: I s vámi to hnulo asi?
3: Určitě. Ještě teď.
4: Je tohle důkaz lásky podle vás?
3: Určitě je. Určitě je. A vzájemného porozumění.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O svém 51 let trvajícím manželství nám dnes vyprávějí Marie a Karel Berkovcovi.
2: Prožili toho spolu opravdu hodně.
1: Zaslouží si od nás malý dárek, který jim za nás předá kolega Patrik Rozehnal. Přivezl jim dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Krásně, hrnečky miluju, jak jste se všimli, mám ráda. Je nádherný. Takže paní Carmen i panu Petrovi Koskovi moc děkujeme.
4: Děkujem.
5: Pozor, to není všechno. Zavřete oči. Teď už je můžete otevřít.
4: Rádio.
5: Digitální.
4: Jo.
5: Velký, pořádný, ať nás můžete poslouchat.
3: O, to je krásný. Nádhera.
5: Co si na tom pustíte jako první?
4: Tak rád poslouchám. Konkrétně od 4 hodin. Homoriádu. A na rádiu je mám rádio Plzeň nastavenou. Takže...
5: Tak to se uslyšíme.
4: určitě jo. To sleduji jako pravidelně, tu homoriádu. Děkujeme moc.
3: Děkuju moc ještě jednou.
2: A teď pro ně máme malý manželský test.
1: Chceme zjistit, jak se za více než půl století mohou dva lidé poznat, pochopit a odhadnout, co ten druhý udělá, co má rád a jak vnímá lásku.
2: Patrik Rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Jak to dopadlo, uslyšíme všichni teprve teď.
5: Co si myslíte, že na vašich rukou vaše žena obdivuje?
4: No, těžko říct. Jestli prsty, jejich šikovnost, těžko říct.
3: Mám ráda jeho ruce, protože jsou takové, jak bych to řekla, vypěstované z toho sportu, z té házený. Mám takový pocit, že mě udrží vždy ty ruce.
5: Co vám dal poprvé k Vánocům, těm prvním, co jste měli spolu?
3: K prvním Vánocům, to si pamatuju úplně přesně a mám ho skovaný do dneška, byl zlatý medailonek.
4: Byl to zlatý řetízek a jako znak ryb.
5: Kdo u vás drží nebo držel kasu?
4: Pochopitelně manželka. Bez řečí.
3: Samozřejmě já.
5: Nechává vám něco?
4: Jo, pochopitelně si o to musím poprosit.
5: Jakou dovolenou jste si nejvíc užili?
4: Tak v Bulharsku.
3: Bulharsku.
5: Za co žena nejvíc utrácí?
4: No tak je to na nás vidět, tak hodně utrácíme teda za jídlo, pochopitelně. No a nějaká ta paráda tam musí být.
5: Za co nejvíc utrácíte?
3: Za dobrý jídlo.
5: Jakou barvu máte nejraději?
3: Já těch barev mám ráda hodně, ale takovou tyrkysově modrou.
4: No, já si myslím, že růžovou.
5: Jak chodíte nakupovat?
4: No, nechodím, jezdím autem.
5: Spolu nebo sám?
4: Zpravidla sám.
3: Chodíme z 90% společně nakupovat.
5: Kdo koho škádlil pod peřinou?
3: No, já si myslím, že to bylo vzájemný. Jeden začal a druhý pokračoval.
4: Podle situace, tak spíš se přikláním, že by to byl člověk, že bych to byl já jako chlap.
5: Jak jste svou ženu objímal třeba, když byly chvíle potřeby jí dodat nějakou sílu? Jaký je váš stisk, vaše metoda?
4: Takhle, no, moje metoda byla, že se jí teda obejmul a víceméně jako jsem si položil hlavu na svý rameno a zmakl jsem jí a podobně.
3: Nevím, jestli by se mu to líbilo, když to teď řeknu, takový medvěd. protože on opravdu tu postavu měl vždycky vypracovanou z té házený a jak byl zvyklý na ten, že musí mít ten stisk, jo, jako na ten míč a tuto, tak to v podstatě provozoval i v tom obejmutí mě.
5: Kdybyste měla básnicky popsat jeho oči, jaké jsou, nebo co se v nich zračí, co v nich vidíte?
3: Očima modré nebo do modrá a mluví očima. Já přesně vím, kdy co chce říct, znám ten pohled, kdy má pocit, že by mi měl pochválit, taky znám ten pohled, takže očima mluví.
5: Kdybyste měl popsat její oči, jaké jsou, co se v nich třeba zračí, co v nich vidíte?
4: Tak vidím v nich jiskru. A myslím si, že i barva očí a její postřeh je jako nenahraditelný.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jak kdo si chytrý řekl, jen pohled z očí do očí vydá za všechna sladká písmena.
1: Mají Marie s Karlem pro nás ostatní nějakou radu? Co je v manželství tím nejdůležitějším?
4: Tak určitě by to muselo být vzájemné pochopení, vzájemná důvěra a láska mezi osobami.
3: Já si myslím, že tam je důležitá tolerance a musí se ty lidi poslouchat jako vzájemně a pochopit, když tomu druhému třeba vidí, že je mu smutno, nebo tak s ním prostě říct, hele, jestli chceš, řekni mi, co tě trápí, jestli tě můžu pomoct, jestli ne, tak nemluv. Jo, jako mluvit a prostě mluvit, pokud ten druhý teda jako chce. A určitě si myslím, že ty mladí, oni sice dneska říkají všichni, že jako ta naša generace, že ne, ale myslím si, že nejsou zkažený a že tam ta láska mezi nima taky probíhá tak, jak prostě probíhala u nás.
5: V tomhle věku vašem je čas na to ještě chytnout se za ruce, pohladit toho druhého třeba?
3: Máme takovej rituál, který vypadal trošku jako, že to, my jsme nikdy neusnuli. Teďko se to trošku změnilo díky tomu zdravotnímu stavu, ale nikdy jsme neusnuli, aby jsme se nedrželi za ruce. Opravdu. Jako, když jako to tak manžel vždycky prohlásil, pacinku. A pak jsme usnuli. A zrovna tak ještě další věc je, teď už v našem věku nebudu mluvit o nějaké vášně nebo prostě jako to, ale můj muž by mi nikdy nedovolil, abych byla v jiné místnosti, jako spala. Hodně našich známí má každý svoji vlastní prostě ložnici a my do dneška prostě máme jednu společnou ložnici, byť jsou to někdy takový to, problémy nebo to a třeba špatně spíme, takže můj muž hrozně čte a rád čte, takže třeba se zbudí v půl třetí a do 4 hodin si čte při lampičce a mě to nevadí. Jo, prostě, že musíte být tolerantní a že si nedovedu představit, že bychom každý žil prostě odděleně někde jako v jiné místnosti.
5: Tenhle rituál, je to tak, že potřebujete tu Marušku chytnout za ruku? Nešlo by bez toho usnout?
4: Nešlo by bez toho usnout a nešlo by ani, když ta druhá postel by byla prázdná.
5: Já mám z vás takový pocit, a klidně mě opravte, jestli se mýlím, ale že Karel, byť je to chlap, tak v sobě skrývá takovýho nějakého něžného kluka, možná trochu zranitelného. Je to cítě, který občas se to trochu bojí z toho chlapského hlediska dát možná někdy najevo, ale dá. Maruška zase je taková ta silná, o kterou se i ten Karel může občas opřít, která někdy třeba i rozhodne, když je to potřeba, když Karel se třeba k tomu nemá. Pletu se nebo je to jinak?
3: Ne, určitě, teď jste to řekl úplně výstižně, přesně takhle to je. Je to jako skládačka. Jo, že prostě zapadáme ve všech těch různých činnostech, myšlenkách a toto, že nám to zapadá, že se to krásně slouží.
5: Našel jste v Marušce ten správný dílek svého života?
4: Našel, určitě jo, určitě jo. Proto taky už táhneme ten 52. rok společného života.
3: Je prostě jako takový poctivý. Já si myslím, že se snad ani do dnešní doby nehodí. A je strašně ohleduplný i k ostatním lidem. A v podstatě se mu, jako bych mu chtěla poděkovat za to, co pro nás právě za celou dobu udělal, a opravdu toho nebylo málo. A čím jako stárneme, tak zjišťujeme, že ten druhý je pro toho druhého důležitý. Máte komu co říct? Víte, že bude problém, budeme mít obavy o některého syna a budeme tu lásku, teda ne tu lásku, ale tu obavu, nebo prostě prožívat spolu a můžeme se o tom bavit a podporujeme se tím, že neboj se, ono to dobře dopadne, jo, nebo prostě to. Takže v tom je pro mě hrozně důležitý. Prostě asi nedovedu představit, že jednou přijde a on přijde ten čas, že jeden z nás tady nebude. Bude to hodně, hodně smutný, ale ten, že ho za to stál, jako bylo to hezký a...
5: A to je asi ta láska?
3: Já myslím, že ano.
5: Milujete ho?
3: Já si myslím, že pořád ano.
5: Jak moc jí milujete?
4: Tady těžko s něčím srovnávat, protože láska je jenom jedna a... Takže jako... Ta láska především.
5: Milujete jí?
4: Pochopitelně, pochopitelně.

0: Marie a Karel Berkovcovi pochopili, že láska je jako dech. Není vidět, ale nemůžou bez ní žít. Láska je objímá jako něžný šál, chrání, hřeje a dává pocit jistoty.
1: Jak to napsal François Mauriac, milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný.
0: Nezavírejte lásce dveře. Na světě jsme jen jednou a až z něj budeme odcházet, s láskou a něhou to bude příjemnější.
1: To už ve svém věku dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Po téměř 80 letech budou exhumovány ostatky Jana Masaryka. Nový přivaděč k dálnici D3 zrychlí dopravu na Lipno a uleví od tranzitní dopravy okolním obcím. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Českému rozhlasu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti. Tu už skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
2: Při jméně, jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
3: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o 2 týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
3: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
5: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad zatím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
3: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Víc než 3 kilometry dlouhý úsek za 400 milionů korun zkrátí cestu z Prahy na Lipno. Pro obyvatele okolních obcí znamená klidnější dopravu, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl.
6: Velmi důležité je odvedení té tranzitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Uvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem a řidiči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděč.
1: V Hradci Králové začaly královské slavnosti. 9denní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 horkovzdušných balónů.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor, hned za sjezdem na Kamenný Újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel. Následky blokují už jen levý pruh. Je to bez kolon, ale brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z Jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, tedy alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Já vás znám z doslechu.
3: Ano? A co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Pozrite se, já vám to povím takto. Jak bych se chcel blisknout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
2: Nemenovat.
3: No právě jsem si myslel.
2: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
3: Aha.
2: Já jsem to bez svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat
2: ne. Ne.
3: Mohl bych vám požičat 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevím povedat ne. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvára, páteř a nějaké, jako kostru, aby dostal.
3: Ano, jde slovo, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte
2: charakter. To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
3: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
2: Já celé dny čítám. Není to vidět. Totiž já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych se mohl zavolat nějaké...
2: Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako a...
3: Ale len sako, ano.
2: A trošku uvolním, bač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
4: No ale to bylo ještě vtedy, keď se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papá vás z toho vyseká.
4: Však papá.
3: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papá.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě ní je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
2: Transplantaci.
3: že najlepšie by bolo mozog.
2: Ja bych vedel, co bych si dal transplantovať. Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
3: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezať. To je fakt.
2: Pánové, no? Já vám musím říct, že vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
3: No,
2: no. Herecké umění, to není nalepit si fouzo.
3: Ale mne to drží, mne to drží.
2: Metamorfózy přímo. Já vám,
3: Já hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
2: To dokonal perfektně.
3: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
5: Ani na mě?
2: Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalí podvodníci.
3: Výborně.
5: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodníci.
3: Já jsem si myslel, že mě chcete utěšovat. No, děkujeme.
2: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích nebo hrát lidi z vyšších kruhů. Koncem konců není to tak velká meta.
3: Ano.
2: Jsou jiná prostředí,
3: no,
2: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To,
3: například? No,
2: no. Například nemocnice, že jo? Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
3: No, ne.
2: Proč se nelečíte?
3: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
3: Nemocnice,
2: ano. Blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo rovnou do operačního sálu.
3: To jako se na vás dělám do půrodnice, že?
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
5: S kým?
3: Team. Po slovensky čaj.
2: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
3: Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, ktorý z vás je vrah?
2: Je. Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co gáže stoupá.
3: No.
2: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov, no to je kov, to je ocel, švédská zajisté, že ano. Kde bysme u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
3: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
2: No ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
3: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
2: Specialista na uspávání.
3: Na uspávání. Zpěvat je uspávánky.
2: Ne, ale ne.
3: Ali?
2: Ne. Ne. On vám řekne, abyste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si...
3: Peniaze.
2: Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo,
3: ano,
2: tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
3: No, nejlepší.
2: To?
5: To by bylo aj drze voči tomu anesteziologu. Rodiče ho dali študovať, 5 rokov študovať.
2: Dělám, že spím, oni mají radosť, no a všechno v pořádku. Okamžite vás rozšmelciujú na cudky z radosti.
3: No dobré, prostredie a nemocnica, tam sa viete správať, to viem, ale povedzme, prostredie celkom iného charakteru. Prostredie, kde sa objavujú však dívčata a...
2: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však.
2: Plavárny.
3: Bar!
2: Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně županu.
3: Županu.
2: V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně, či ne? Jo. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytáhnout ho, zapáče si na breh a jste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše.
3: Ano.
2: To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže.
3: Snad zpěváčky, ale
2: to je vlastně. No, zpěváce, že musel to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlej, šlachovitý, čistý chlap.
3: Ne.
2: Perfektně, oblečený vypadá.
3: Samý šperk.
2: Ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
3: Co je to?
2: Tak to ne, asi... to není ono, Samozřejmě to lidi rozptyluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné,
2: tak se říkáme chodidla a nohy řekněme po kolena. Jo?
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu.
3: Mm-hmm.
2: No?

0: z mikro bude hrůza. Zima je mi z pomyšlení, že by se mi na stydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
4: Je to moje dáma, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl, muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, Rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka, a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takže jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, o to je výborný, den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování.

Apla o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekli bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre séparée. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky. Myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
3: Jsem od tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
3: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.

0: tohle?
1: Máte snad jiný?
2: Ne.
1: Škoda.
0: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
1: Jak jste se dostal k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svýho kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít. No jak, vy jste se dostal k divadlu?
1: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu. Na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší. Na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně. To vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
1: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
0: To je takové, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si toho vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchideje nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje? Já jsem na to přišel.
1: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milne.
0: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Nedo, chtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej. Ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu ošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž.
1: No,
0: na první pohled. Na první pohled.
1: No tak na to nevím. To nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
2: Podívej se.
3: Co?
2: Tady.
3: Slečno, vaše téměř...

0: všechno vaše slibující ústa. Chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu,
1: že vím kterou.
0: Bez ní je má duše, hleďte pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno, vaše povzbudivá očka, je studánky modré, mekuši mínky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
3: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se naučil, proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník, on si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company, Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic zajímavý. Já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl by, takovej instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty Kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
4: Mistře, jak byste se bavil se svobodou?
2: Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence.
4: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
2: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce. Já to vidím jako dnes nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, jestli Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějakej malej chlap, takovej plešatej, nějakej ponty, a nenechal nás o samotě nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sofii Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sofie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sofie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
5: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sofia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl, já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, bač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vědělo z těch novin, že Sofia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sofia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se klidnil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sofia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorie prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, všem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem. A ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů, potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled. Já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paniač, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na něj, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, když to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní páteční noční linky Českého rozhlasu. Zdravím vás ze zlínského studia a jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. Léto se pomalu loučí, prázdniny končí, srpen se chýlí ke svému závěru a před námi je září. Možná si říkáte, kam se ty dva letní měsíce vlastně poděly. Vždyť ještě nedávno jsme se těšili na první prázdninové dny a najednou už stojíme na jejich konci. A právě dnes bych se společně s vámi chtěla za letošním létem trochu ohlédnout. Jaké bylo? Vyšlo vám všechno, co jste si plánovali? Byli jste u vody, u moře, na horách, na výletě, nebo jste si nejlépe odpočinuli doma, třeba na zahradě? A možná bylo nakonec všechno úplně jinak, než jste si představovali. Ale léto nemuselo být pro každého jen bezstarostné. Někdo mohl prožít nějaké těžší období, řešit nějaké starosti, vyrovnat se s něčím, co do života přišlo nečekaně. I takové příběhy k životu patří. A tak se vás dnes ptám, jaké bylo vaše letošní léto? 731 800 900, to je telefon, volejte nebo pište na linka@rozhlas.cz. U mikrofonu Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, dlouhé letní večery budou pomalu střídat první náznaky podzimu. Pojďme si dnes ale povídat o tom, co jste během těchto prázdnin zažili. Paní Libuše je s námi, zdravíme ze Zlína do Mníchovic.
1: Já vás zdravím ještě jednou, Jaruško, a všechny posluchače, co jsou napřímo. No, léto jsme prožili jako doma a hlavně v Klátku, protože byly horka, to já nesnáším. A tak jako jsme se to usili doma. Ale už se natěším na ten podzem.
0: Povídejte, s kým jste letos strávila nejvíc času v létě? Potkala jste nějakého člověka třeba, i kterého jste dlouho neviděla? Ne, jaké milé setkání vás potěšilo a překvapilo?
1: Já tak nemůžu, tak že jsem většinou doma, jo? Takže jako jsme byli se sestrou. Takže to nejde, no.
0: Tak Libuško, jaký den letošního léta byste si chtěla zopakovat?
1: Jaký den? Mm-hmm. No, aby ještě bylo hezké teplo. Ne, to je horka, ale teplo. To já mám ráda teplo. A ty horka ne, protože to mi nedělá dobře. To jako ne. A jsem, já mám strašně ráda teda léto, to miluju a jaro. No a teď je ten podzim a i ta zima, no tak to už je horší pro nás.
0: A kdybyste si mohla, Libuško, prodloužit léto o jeden jediný den, jak by vypadal, kdybyste mohla dělat cokoliv byste chtěla?
1: To nevím, jako prodloužit, nebo jak to myslíte?
0: Kdyby jsem vám přidala jeden den prázdnin, tak jak byste ho chtěla strávit?
1: No tak jako s přáteli a se sestrou, ale tak v klidu, no, v pohodě. A tak no.
0: Dobře, když jste mluvila o tom, že se těšíte už na nějaké chladnější období, tak ty léta, jak jste se je snažila zvládnout? Co vám pomáhalo, když přišly tropy?
1: Jo, já jsem nikam nechodila a mám tam v pokoji v ložnici krásný klárek, tak tam jsem si buď chvilku odpočinula, tak tam jsem to trávila, protože na sluníčko nemůžu, teda to ne. Tam jsem trávila, aby jsem trošku... No, bych měla chládek, aby tam to je dobrý, když je takovýhle vedle. Ale já ty horka nesnáším, no, bohužel. Někdo to miluje, no a to, co bylo letos, tak to si myslím, že bylo hodně horka.
0: To jako... Je pravda, že ano, léta vypadají úplně jinak než dříve, mění se to. Tak řekněte, co vám chybí z těch dob, když jste byla mladší? Jak jste léto trávila odlišně od toho letošního? Byla jste velmi aktivní, jezdili jste po dovolených, nebo se vlastně zas tak moc nezměnilo?
1: No, bych řekla pravděpodobně, my jsme jezdili do Plzně s rodiči, tam má tatínek bratrance, tak každý rok jsme byli v Plzně. Jako někde jsme nebyli a tam jsme byli. Tam... No i tak... pak přijeli zase k nám, že jo, tak se to střídalo.
0: Návštěvy, ano, i to patří k létu. Já vám děkuji za tu vaši návštěvu tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Jaruško, prosím vás, já bych potřeba číslo, jestli se můžu na paní doktorku, no, potřebuji poradit, mám kvasinky, ústek, už dlouho.
0: Dobře, Libuško, tak počkejte mimo éter, uvidíme, co pro vás můžu udělat. Hana Zagorová, tak ta nám právě teď zaspívá píseň Dotazník.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Před námi je září, s ním návrat k povinnostem, školám, každodennímu zhonu. Než se do něj ale pustíme, pojďme ještě na chvíli zůstat u toho, co nám přinesly prázdniny. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Pěknou noc!

0: Máme 11 minut po 23. hodině. Srpen se pomalu loučí, s ním přichází čas bilancovat, co nám letošní léto přineslo. Bylo podle vašich představ, nebo vás život zavedl někam docela jinam? Na to se teď ptáme další volající. Krásnou noc přejeme.
1: Tady paní Věrka z Ostrova u Prachatic. Teď jsem se zrovna dovolila, tak je to narychlo, ale stejně mám svůj příběh, protože co jsem zažila během 14 dnů, to asi málo kdo zažil. Já jsem měla akorát dovolenou a chtěla jsem prožít dovolenou letos, jak má být, tak jsem vlastně těch 14 dní prožila nejkrásnější asi dovolenou, jako si je neviděl. Jo, zažila jsem vlastně, našla jsem si přítele po telefonu, už jsem tam teda volám po 11. za ten měsíc. A prostě jsem si našla přítele po telefonu, teda dovolal jsem se asi do Zlína, že jo? Já no, právě nevím přesno. A ještě nemám pohled ze Zlína, takže asi se tam budu muset co nejdřív podívat. A přítele po telefonu, druhý den mě vlastně příbuzný dal dohromady po telefonu, tak já jsem se ten hned třetí den vydala do Vodňan na výlet a říkám, no tak pojedu, tak jsem volal tomu neznámému a říkám, že chci teda poznat, teda, no tak jsem jela jako do Vodňa na rande, teď jsem neviděla, co bude mít na sobě, no tak říkám, tak jako jsem si vzpomněla na příběh z televize, tam měla vlastně růži, jednu s ornamentem a jedna přišla jako živá růže, tak jsem říkala, co bude mít na sobě, nebo se poznám, já ho říká, je horko, tak já budu mít na sobě slaměný klobouk. A já říkám, no to se mi teda bude líbit, ale to jsem zvědavá, to snad najdu, když je tolika lidí ve vlaku. No tak jsem dojela do Vodňan a nikdo nikde. Říkám, no na rande se má chodit hodinu nebo půl hodiny před, abych toho člověka poznala. Tak všichni lidi se rozprchli a já tam zůstala sama. Tak jsem si říkal, no tady je nějak někdo pohřbený, tak tam má jako ceduly, tak jsem to přečetla. Zlištany seděl pán takovej, tohle popíjel tam pivo, nebo co to měl ve flašťáku, limonádu, já nevím. A prostě říkám, můžu si k vám sednout, můžete. Já říkám, a někdo se tamhle už konečně s oslaměným kloboukem, že ne? Tak jsem říkal, a tak to asi bude on. No tak jsem jako s pánem, taky se jmenoval Jirka, říkám, tak Jiří, já se sebou loučím, já tam asi mám toho dotyčního, který už tady měl být. No tak nakonec on přišel a říkám, jo, to jste vy, Jiří, a říkám, jo, to jsem já. Já říkám, no celou dobu si říkám, z který ulice tam jdete nebo odkud. A on to měl pár, no tak asi 4 hodiny, jako pěšky se jde k němu. Ale prostě, no tak ten, tak jsme si dali to a říkám, no tak já zítra teda, no tak já už tady zůstanu teda, no a zavolám, když tady přinejhorším domů, nebo to bude. No tak jsme šli jako na vycházku, no a třetí den jsem říkal, no tak sem přijedu, tak nahlásím to doma, synovi bude 30 letos, tak říkám, no tak jo. No a on vlastně je narozený. Ve stejný měsíc má svátek v dubnu, já mám teda 10. dubna narozeně, on má ve stejný měsíc svátek a on má narozeniny vlastně, syn má 14. prosince, on má 20. prosince, i když on má syn 30 a on teda víc než jednou tolik plus 10. Zase ta desítka prostě, jo, když nejste dát, tak 10. A mě vlastně mu bude 70. Tak jsem říkala prázdniny a on říká, no a nechtěli byste takhle, já říkám tomu, co nás vozí, říkám, hele, Michele, nepojedeme někam do Heitzmühle a jako dál za Heitzmühle, třeba 20 kilometrů do nějaký jiný vesnice a on říká, no to bychom mohli. No tak já říkám, no tak já se zeptám toho neznámého přítele, jestli by náhodou nechtěl jít s námi a on říká, no to bych rád, já tam vlastně asi 3 roky bydlel a vařil jsem tam v kuchyni nebo pomáhal na té farmě německé. A já říkám, no když je to 20 km za Heitzmühle, tak to jedu. Ze dne na hodinu nebo dáme si hned. Tak jsme si dali sena a je pojedem. Já říkám, neznáme Jirka, to je jedno. Tak prostě oberem sebou. Tak Michal teda přijel do Vodňana a říkám, Michale, hele, tak jedem do toho Heitzmühle, ale jedeme za 17 km za hranice a tady bereme známýho Jirku, který ho znám teda druhý den, to je jedno. Prostě mi padnul do voka a ze všem všude, i kdyby byl postižený prostě tohle. A no, tak vlastně jsme jeli do té Heitzmühle, do té vesnice tam, za hajcmými do té vesnice, přijeli jsme tam a on říká, Jiří, no tady jsem dělal a ve 2 hodiny tady je jako oběd, začali jsme si to tam hajcmili v té vesnici. Prošli, dojeli jsme tam, tam bylo všude jako hromadu lidí cizích, já říkám, ježmarja, proč tady na tom autě 108? To je nějaký znamení, nebo co to je? Tam je 108 z mý strany. A on říká, ne, to je 108, to je nějaký kuliček, tam nějaký znamení, hele. A já říkám, 108, to je znamení moje. 10. jsem narozená, 8. mám svátek. Říkám, to je znamení hned na první pohled. Já říkám, sem budu ráda, i když to tady neznám. No a on říká, no tady jsou samý skleníky, tady mají krávy. Já říkám, no to vím, jaký to je na farmě. Kluk se chtěl přihlásit taky na českou farmu. Já říkám, no to já bych tady ráda i prožila třeba celý týden. Jo, protože vlastně ráda vařím, bez masí a nemasní jídla, takže jsem se tam jako, bych se tam jako ze všim všudy vlastně zahrádkářím, takže to tam jako bych to poznala, ne? No tak jo, my se známe s nějakýma českýma lidma, vlastně některým jsme to přeložili do Německa, protože Michal umí vlastně německy, no tak potom teda odjel někam a já si říkám, ale to se domluvíme, když jsme německy, tak po rukama nebo to. No tak prostě jsme se tam jako najedli.
0: Věnuško, jestli můžu poprosit, kdyby jsme přišli k té pointě?
1: No.
0: Ano, abychom dokončili myšlenku.
1: No, tak já to dokončím. Tak prostě jsem prožila vlastně ten jeden den se s tím všudy v Německu, jako to, jo. A každý den jsme jezdili takhle po vejletech, 14 dní, co jsem měla dovolenou. Takže jsem vlastně prožila jak s českou, tak v německým vlastně jezeře. Tam jsem říkal, že se teď ještě vrátíme, abych se tam zaplavila na tom, jak se šlapadle, tam si koupíte šlapadlo, prostě pro 4 lidi, když tak 2 nějaký nabereme neznámý, to bude jedno, ty to budou jako gratis a tam jedině bych se ještě vrátila.
0: No, to zní dobře. Vy jste hodně cestovala, užila jste si báječné prázdniny a ještě jste po telefonu poznala teda nového přítele. Tak to začalo právě tím telefonátem. No, tak to vypadá, že vám letošní léto opravdu přálo, tak doufám, že vás to nebude opouštět ani nadále a že si prožijete příjemný podzim.
1: Domácího králíka, tak jsem mu dneska udělal na půl. Už v oběd na zítra, jo, a zbytek udělám ráno.
0: Opatrujte se, Věruško, moc zdravíme.
1: No a vy taky, mějte se tam hezky a do toho zlína bych se ráda podívala, když sbírám ty pohledy a magnetky, tak tam někam zase uděláme vejlet kolem Zlína.
0: Ano, ideálně v čase, rok, nebo kdy tady bude třeba den otevřených dveří, abyste mohla navštívit i nás vilu Jana Antonína Baťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Každé léto má svou atmosféru, vůni, místa i příběhy. Jakou stopu zanechalo to letošní léto právě ve vašem životě? Na to se teď ptáme, konkrétně paní Lidky. Zdravíme vás, prosíme, stěmte rádio a povídejte.
1: Nejteplejší léto mého života a nejsuší.
0: Liduško, poprosíme stlumit rádio.
1: Ano, ano, já vydrčovečko, já jsem teďka dovalila zvenku.
0: Dobře. Ano, prázdniny utekly jak voda, máte pravdu, bylo opravdu velmi horké, velmi
1: takové. Jo, hrozně rychle utekly prázdniny. Hlavně dětem, že? No, my jsme se také vždycky těšívali na prázdniny a potom už, jak byl ten poslední týden, já říkám, no, nazdar, zase do školy, kdyby ta škola spadla. A dneska jsem říkala, dneska by nechtěla mít 20 a nikdy by mě k těm 20 letům dávali 20 milionů. Protože co čeká si mladé.
0: Tak Liduško, pojďme k tomu tématu, tak zkuste nám povědět, co vás nejvíc potěšilo letos v letě, co jste zažila?
1: No tak nemůžu mluvit, co mě dneska nejvíc potěšilo, dneska spíš jsem měla nejtěžší den mého života, se dá říct, protože jsem vlastně jsem se bezlém rozešla s kamarádkou, s kterou jsme se znali jak 30 let. Ta má prostě rozmazleného synáčka, který se dá na drogy, na pití, že? A je to mamánek, vyložený mamánek. Ona se ho zřejmě bojí. Má doma dvě kočky, psa, do těch dává všechno, o ty se stará vzorně, ale o sebe vůbec. No to je její věc.
0: No, Leduško, tak to samozřejmě člověka zamrzí, protože když se někdo rozejde s někým ve zlém, tak to umí zabolet, hlavně když je to vaše dobrá kamarádka, ale já myslím, že by se to dalo snad zahojit to, co teď vás trápí, tak snad čas trošku zalepí. I nejlepší kamarádky se můžou pohádat, to přece víte, tak budu doufat, že to tak bude i u vás. No a obecně, když se řekne letošní léto, co se vám vybaví? Jaký zážitek, třeba ten pozitivní? Bylo něco milého, co vás potkalo? Potkala jste po dlouhé době nějakého člověka nebo navštívila jste nějaké místo, přijel někdo z rodiny, koho jste nečekala?
1: 30 let, jo. A dneska měl pohřeb. Tento měsíc měl slavit 70. Už se jí nedožil, rakovina. Před 20 lety pochoval manželku, 52 roku, na roztroušenou sklerózu a nechala mu tady dvě děti. No, tak co vám mám na tom říct pozitivního? Byl to nejtěžší snad, nejtěžší den mého života, no, ale už to snad bude lepší. No. Protože už si užívám důchodu asi 16 let, no a jsem v prostředí, kde jsem nikdy předtím nebyla, ani jsem

0: Mrzí to, že vaše léto nebylo takové, jaké byste si přála, ale věřím, že i když tyto prázdniny nebyly jednoduché, tak přijdou ještě dny, které vám přinesou mnohem víc radosti, klidu a hezkých chvil. My vám teď k tomu zahrajeme milou písničku, bude to od Michala Davida, doufám, že se vám bude líbit. Zdravíme vás, Liduško.
1: Já vás taky zdravím a mějte se hezky, na shledanou.

0: poslední srpnové večery mají v sobě trochu nostalgie, protože další léto už je zase o rok dál. Řekněte nám, Michale, co bylo pro vás během letošních prázdnin nejdůležitější? Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, chtěl bych vás všechny pozdravit a vás hlavně. Prosím vás pěkně. Co bylo nejhezčí? Celý prázdniny byly nejhezčí. Ty brďo, jsme mladí, máme děcka, máme prácu, máme všechno. Co víc si můžeme přát, ty brďo? Že někde někomu někdo se pohádá nebo umře. Bohužel to se stává, to patří k životu. Ale jsme tady teďka a užíváme si toho. Teď jsem přišel z práce, mám doma rodinu, která už spí a bomba, za mě super. A leto bylo krásný, protože bylo teplo.

0: nadáváme, když prší. Co se jako holt svítí slunko, no tak jako zase nadáváme, že svítí slunko. No, to furt nadáváme, že jo. Ale bylo krásně, ty brďo. Když jsme byli u vody všude, to je bomba, bomba.
1: To je krásný pozitivní příspěvek. Michale, kam jste jeli na dovolenou? Co jste viděli?
0: V Itálii jsme byli s dětskama podívat se na potučku na terén. Já nevím, teď jsme třeba byli pod stanem v Dalšické přehradě. Super přehrada, krásný místo, všecko. Jedeme teďka do Jedovnic na potočku se otočit na víkend. Furne co? Já nevím, když chci, tak si prostě zařídím život tak, aby fungoval, že jo. Mám doma tamhle koně, jezdíme na výlety s koníma. To se dá dělat věcí, užívat si, ty brďo. Já nevím, stezky je úplně zbytečně.
1: No, takže vlastně děti vám pomohly zařídit krásné prázdninové dobrodružství.
0: Krásný prázdnin, stuproj. Jasný. Bylo vedro, tak jsme jezdili na kolech, jezdíme kolem řeky na kolech, ty brďo. Vemte, teďka vám padají kadlátky ze šestky ze stromu, když to padá na zem, to krásně voní všechno. Slyklo se seno, že jo, voněly loky. Ty brďo, já nevím, na co si stěžovat.
1: A bylo něco, co jste podnikl o těchto prázdninách úplně poprvé?
0: Poprvé jsem jel autem do Itálie.
1: No, jak jste to zvládli? Kdo to zvládl nejlíp? Děti se hezky vyspaly a v pohodě.
0: Ne, děti celou dobu zhůru. Děti úplně superový. Jel jsem s modrahořkyňou a s mojima dvěma dětma. Já nevím, celou dobu se jako sranda. Přežili jsme celou cestu tam a i zpátky. Zasekli jsme se chvíli ve Vídni, jenom na nějakých 7 hodin, ale tak jsme se bavili ostatníma autama, jak předjížděli, kličkovali, jak se snažili obět kolonu, která nešla obět. Tak jsme se už bavili takhle. No.
1: Zážitku plno. Co poslední prázdninový víkend? Co vás čeká?
0: Pojedeme právě ještě pod stan tady do Jedovnic.
1: Jo, to jste říkal.
0: Se podívat.
1: Pravda, ono už těch posledních pár dní je před námi, takže
0: musíme využít
1: to by mohlo dojít, jako, že to bude právě.
0: Hele, prázdninama svět nekončí, že jo, on jako pokračujeme dál, že jako palíme v dalších akcích a furt něco.
1: Tak vám přejeme celé vaší rodině, ať si užíváte poslední letní dny a ať vám ty hezké vzpomínky na letošní prázdniny vydrží co nejdéle.
0: Děkuji vám.
1: Naslyšenou, Michale, zdravíme vás.
0: Naslyšenou.

0: Máme 8 minut po půl 12. Možná už máte v telefonu desítky fotografií, které vám letošní prázdniny připomenou. Možná vám je vaši blízcí přinesli ukázat, hezky vytištěné. Která z nich by podle vás nejlépe vystihla letošní léto? Jaké byly letošní prázdniny? Na to se dnes ptáme v Noční lince a odpovídat bude paní Anička z Miroslavy.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a zdravím všechny do všech koutů světa a zdravím taky ty své spřízněné duše. No musím říct, že mám ráda teplo, takže léto budíš pochváleno, i když možná ty teploty opravdu byly někdy extrémní. No tak jsme se schovali hol do chládečku, dovolenou jsme nikde netrávili, trávili jsme ji doma, a taky někdy na zahrádce, když to počasí dovolilo, ale zalévat se muselo každý den, takže i to patřilo k denním povinnostem. No a opravdu jsme se z toho léta jako těšili, že je krásně teplo, i když té vody, samozřejmě voda je potřeba stále, tak je jí málo. Doufáme, že ten podzim to nějak vynahradí nám a budeme zase brblat, že stále prší. No a takže taky jsem nějaký den strávila v doprovodu své dcery na místním koupališti, což mi udělalo velikou radost, protože se ráda čachtám ve vodě. No a měli jsme tady taky pravnoučka na prázdninách s babičkou ze svojí, takže jsme si ho užili. A dneska zrovna odjel syn, takže tady byl syn, bohužel sám, protože snacha je dlouhodobě nemocná, takže a děti už mají taky vylétly ze hnízda, jak se říká. No takže byl tady sám, tak jsme si zaspomínali tak, jak to bylo, když byl ještě, přijela včera i dcera chvíli na popovídání, tak jsme si povzpomínali, když ještě jsme byli takhle jako čtyři, ti děti byly naše, byly svobodní, bez závazků, tak jsme si na to zaspomínali a i slzíčku jsem uronila z těch vzpomínek. Takže takhle to léto proběhlo a opravdu, když si vzpomenu, že jsem říkala nedávno tomu našemu pravnoučkovi, když tady byl, jaké má naplánované prázdniny, a on mi to všechno vypovídal a teď najednou už ty končí. Tak to tak rychle uteklo, že člověk ani dvakrát se otočí a prázdniny jsou pryč. I když my, seniori, máme celý rok a je jenom na nás, jak si je zařídíme a jak je prožijeme, že jo, to je. A taky jsem se setkala s některými přáteli a posluchači a volajícími z Noční linky, takže to tak uteklo to jako voda. Uteklo to jako voda.
0: To zní jako příjemně strávené léto. Pravda, že jo, někdy tak není potřeba nikam daleko cestovat, když má člověk doma zahrádku klid.
1: Tak na to už nemáme síl někde brouzdat se a to, takže už spíš takové ty dny jsou takové, jak bych řekla, odpočinkové a někdy naskočí ta práce, taky byly nějaký plody na zahrádce, tak se to muselo zpracovat, že jo, a Tak jak ten život běží a já už se těším na příští léto, pokud se ho dožiju. Taky jsme měli takové s manželem výročí, že jsme neslavili, ale relativně tak jak další seniori, tak jsme se dožili určitého společného života. Byla to diamantová svatba. Takže uprostřed léta zrovna, takže ale my jsme si to jenom mezi sebou oslavili, protože to je jenom naše výročí a náš takový takové dospění do určitého stádia života, takže je to jenom mezi námi dvěma. Já to nechci slavit, já z toho nechci dělat žádný takový nějaký rodinný ten, to je jenom náš prožitek a je to, sami dva jsme začínali, tak i dva to oslavujeme.
0: No, Aničko, tak to je 60 let, nepletu se?
1: Ano.
0: 60 let spolu, to už není jenom manželství, to je celý společný životní příběh. Tak vám přeju, ať máte ještě spoustu kapitol toho příběhu před sebou, ať jsou plné smíchu, zdraví a vzájemné blízkosti.
1: Tak v tom doufám, že hlavně abychom byli v rámci možnosti a věku samostatní. To zdraví už taky pokulhává samozřejmě, ale abychom byli soběstační a já jenom mám strach, abychom nestratili tu důstojnost lidskou, jo, která se na nás valí v těch různých nemocech a potom člověk je odkázaný, toho se snažíme a taky manžela v tom povzbuzu, abychom tady toto pořád zvládali, takový, aby jsme žili důstojný lidský život, abychom nebyli odkázáni na nějaké takové pomoci. A je to, protože pak už je ten život takový, už je smutnější, daleko smutný. Takže tak se snažíme, no, oba dva.
0: Ano, Aničko, aby to bylo. Můžete zkusit udělat maximum, výsledek neovlivníte, ale alespoň
1: ne,
0: to budete
1: právě
0: moci říct.
1: Ale tak se aspoň snažili. Člověk má nějaké svědomí nebo ví, nebo že si jistý, že proto něco udělal, no, ale jaký bude konec, to nikdy neovlivníme. Takže takhle, no, tak musíme myslet optimisticky, že to přijde třeba náhle, ten konec života, ale na to nemyslíme. Já tady ještě chci být, nechci ještě jít do nebe. Takže se mějte krásně a zatím mějte se všichni moc hezký a ať se máme dobře a jsme v rámci možnosti zdraví a trošku optimističi. Mějte se,
0: Aničko,
1: a dobrou noc přeji všem a krásné dny.
0: Užívejte si jeden druhého a zase někde naslyšenou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se z uplynulých týdnů odnáší něco jiného. Co vám udělalo největší radost a na co budete vzpomínat, až venku začne podzim? Na to se vás dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Láďa. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já taky vás zdravím a ještě krásnou letní noc a všem divákům. Já jsem ze Štětí, je to na severu, kousek od Mělníka a letošní léto úplně jsme se ženou zamilovaný do tohohle léta.
0: Ano?
1: Bylo krásně teplo, takže jsme se jezdili koupat, jezdili jsme po vejletech, dvakrát jsem byl na začátku června v Plzni, já jsem rocker, tak mám rád rockerskou hudbu, tak tam byl Metal Fest a teď jsem byl na Moravě, Moravský Krumlov, taky na Metal Festu. Tamní super lidi. A jak si někdo myslí, že na Metal Festu lidi jenom pijou, tak to není pravda, vůbec tam nepijou. Tamní hodní lidi. Bezvadný.
0: No tak ono někdy trocha alkoholu patří možná k jakémukoliv festivalu a nemusí se jednat o metalový,
1: no,
0: ne?
1: No, jo, to je pravda.
0: A co se vám stalo takového výjimečného, že budete právě na tento festival dlouho vzpomínat ještě?
1: No tak byla tam jedna kapela, jmenuje se Powerwolf a měli úžasný vystoupení, hodinu a půl, nádherný kulisy, stage úplně v plamenech. No krásný.
0: Tady dám stage doporučit. V plamenech, no. Tak to no. Je lákadlo.
1: Ale můžu říct, že mě je 72 a furt mě to baví. Mě to drží při životě.
0: To jste borec a říkáte, že i s manželkou teda.
1: Tohle to s manželkou ne, protože ona má ráda vaše rádio, ale jako je to rozdíl rok a vaše rádio, ale my si výborně rozumíme, už budeme 50 let spolu a já tam jezdím se svým synem a s kamarádama už leta pod stan.
0: Teda, žasnu. Řekněte, kde jste byli teda na dovolené letošní? Koho jste vzali, jaké to bylo?
1: Na dovolení jsme nikde nebyli, my jenom jsme se tady po Čechách jezdili koupat. Nevím, jestli to můžu říct, tady kousek od Štětí, blízko Mělníka, jsou želízy a mají tam nádherný koupaliště. Je tam všechno, my jsme si připadali jako moře, opravdu, nelžu.
0: Tak to je báječné. Ono, pravda, při těch teplotách, které nás provázely v letošním létě, byl člověk nejraději u vody a nepotřeboval zatím mořem jet daleko, protože ty tropy jsme měli tady.
1: Přesně, a báječní lidi, jak říkal ten mladík, jak má tu rodinu a všechno nej, tak my to samý. Nám se tady strašně líbí.
0: To je dobře. Děkuju za váš pozitivní přístup a milý příspěvek do dnešní noční linky. Zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Jo, mějte se všichni hezky a zdraví. Na

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince, milí posluchači. Je tady naše druhá společná hodina a já vás vítám u dalšího povídání. Večer pokračuje, srpen se chýlí ke konci a my se pořád ještě vracíme k letošnímu létu. K prázdninovým cestám, setkáním, radostem, ale i k tomu, co nám tyto letní týdny přinesly do života. Možná jste letošní léto strávili daleko od domova, možná jste si nejvíc užili vlastní zahrádku, nějaký obyčejný večer s lidmi, které máte rádi. Každý z nás má jinou vzpomínku. A právě ty vaše dnes večer společně skládáme do jednoho velkého letního příběhu. Tak pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou. Telefonní číslo do zlínského studia je 731 800 900. Těším se na vaše příběhy. No a s dovolením teď ještě přečtu nějaké příspěvky, které přišly na váš web. Píše Zdeněk. Dobrý večer, moje letošní léto nebylo u moře, bylo se smutkem. Zemřela mi sestra. Vedra, která panovala, mě nedovolila někam se podívat, ale velikou radost mi udělala moje nejlepší kamarádka z mládí. Neviděli jsme se skoro přes 30 let a najednou u mých dveří. Píše pan třeba Michal. Bylo příšerné, nejhorší v mém životě. Dozvěděl jsem se nepříznivou diagnózu. Pak jsem docházel do nemocnice na infúze kortikoidů. A jak už jsem zmiňoval kdysi, těsně před týdnem mi odešla moje spřízněná duše. Srazil ji vlak. Měli jsme tolik společného. Platonický vztah, to se nedá vylíčit. Včera měla poslední rozloučení. Byl to působivý pravoslavný obřad. Přišel zpívat dětský sbor školy, kam chodila. Když už jsem nemohl přijet osobně, chtěl jsem poslat alespoň peníze na věnec nebo velkou kytici. Jenomže kvůli mezinárodním sankcím jsou mezibankovní převody nemožné. Píšu si každý den s její mámou, vzájemně se podporujeme. Nevím, co teď budu dělat. Skončil jsem na antidepresivech. Nemám důvod se tu v životě dál snažit. To nejcennější jsem ztratil. Druhou takovou Veroniku nenajdu. Děkuji všem posluchačům, kteří mi v minulých týdnech vyjádřili podporu. Děkuji také moderátoru Honzovi Macounovi, s níž jsem hned den poté hovořil v éteru. Tak Michale, to nás moc mrzí, že prožíváte takové těžké období, takové těžké časy. Od toho jsme tady, abychom to sdíleli, protože, jak se říká, radost, kterou sdílíte, je dvojnásobná a starost, kterou sdílíte, je poloviční. Tak jestli budete mít prostor, chuť, klidně se nám i ozvěte, můžeme si popovídat po telefonu a snažte se to všechno zvládat, jak nejlépe umíte, truchlete, smutněte. I to k tomu bohužel patří, k tomu životu a věřím, že čas vám pomůže.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé prázdninové okamžiky trvají jenom chvíli, ale v paměti mohou zůstat celé roky. Máte takový zážitek i z letošního léta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. Vítám pana Olina.
1: Já vás zdravím taky, dobrý večer nebo dobré skoro ráno. Zážitek z letošních, já jsem teď právě přišel zvenku z procházky, měl jsem ze Spacekem se projít. Takže téma je jako zážitky z prázdnin?
0: Ano.
1: Ano. Takže já bych to shrnul asi takhle. Já mám zážitek každý den, protože jsem rád na světě, dělám radost druhým, mám radost z toho, že mají radost ostatní. Víte, to jsem říkal moc krát, že máme takovou partu, že se scházíme, hráváme si, máme kytary, banjo, harmoniky, prostě sejdeme se a je to prostě nádhera. Můj poslední zážitek je z tohoto týdne, kdy jsem se ve středu rozhodl odjet z Kopřivnice na pár dnů, až do dneška, teda to bylo tři dny, na pár dnů na Jižní Moravu, do svého rodiště. Mě tak občas chytne takové, jakoby, neříkám stesk, ale prostě mám potřebu tam zajet, potkat se se svými příbuznými, mám tam sestřenku, teda dvě sestřenky, bratrance a tak dále. Takže jsem to začal tím způsobem, že jsem přijel na, jestli vám něco říká, název Smraďavka.
0: Ano.
1: Asi vám to,
0: ano, Uherského Hradiště, ano,
1: Buchlovice. Hradiště, Buchlovice a tak dále. Správně se to říká Svírné lázně Leopoldov.
0: Ano.
1: To jsou regulární lázně, kam můžete na křížek. Takže tam jsem začal. A jenom proto, že moje sestřenka tam má chatu, říkala, klidně si tam zajeď, řekla mi, kde jsou klíče, přišel jsem do chaty, vybalil jsem se a ten večer, v tu středu, v těch lázních, tam je takové venkovní posezení, tak tam hrála partia, byli tam čtyři takový dětci, jak jsem já, ten věk 70 až 80 roku, byly tam dvě kytary, basa a mandolina. A já jsem sebou měl banjo a foukací harmoniky. Tak jsem tam přišel jako nenápadně a sedl jsem si kousek od nich a potom mi přizvali k sobě. Tak jsme hráli krásně, jsme si zahráli do 8 hodin, potom tam měl vystoupení nějaký místní umělec, který tam oficiálně vystupuje skoro každý večer. Takže to byl začátek té středy. Pak jsem se vrátil na tu chatu a řeknu vám potom takovým stresu, který jsem tady prožíval, protože léčil jsem včely, zakrmoval jsem včely, neměl jsem všechno hotové, to, co jsem chtěl, nebo jsem si představoval, tak jsem opravdu chodil spávat v jednu hodinu, ve dvě hodiny po půlnoci, budil jsem se v 6, 7, pokračoval jsem v práci, ale tam ten balzám, seděl jsem na verandě té chaty, před sebou lahvinku s pivečkem, pocucával jsem a co, víte, co tam bylo úžasné? Co byste řekla? Klid. Ticho. Prostě ta... Už byla tma, tak jsem zasnul teda samozřejmě světla a teď jsem se díval jakoby na ten obzor, tam to prosvítalo trošku a měl jsem tam sebou toho svýho pejska, tentokrát jsem ho vzal sebou, já to nikdy neberu. Vzal jsem si ho a ta Korina, to je jako tefénka, ona byla vydivočená, protože stala na tom balkoně. Tam pod tím, pod náma, po trávě chodili ježci. Lítali tam netopíři, křových, tam byli nějací ptáci uhnízdění nebo usazení. Prostě ona jiné pachy, než tady má v tom městě. To byla první noc, to jsem do rána, tam jsem si potom ještě spočnul. Pak jsem jel směrem ke svému rodišti, v městečku Žeravice. Stavil jsem se u sestřenky. Bohužel je to 14 dní zemřela manžela, tak jsme prostě tak nostalgicky zazpomínali, tak jsme povykládali. Pak jsem se zebral a jel jsem za druhým bratrancem do Vřesovic, kde má můj brácha teda i chatu, ale já jsem měl k tomu bratranci. Je to 2 roky, jsem mu přivezl kytaru. On hrál takový ten jazz, takový ty slaďáky. A přijel jsem před 14 dny nebo 3 týdny, předtím jsme tam byli zpátky hrát. Já říkám, nemáš kytaru? No, přišla vnučka a řekla, dědo, já si na chvilku půjčím. A ta chvilka už je 2 roky. Takže jsem sestavil novou kytaru, dovezl jsem mu tu kytaru a hráli jsme, začali jsme hrát v 9 a skončili jsme kolem 2 hodiny. Říkám, Františku, už to necháme, půjdeme spát. Ale ten pocit, že prostě jste s nějakým příbuzným, s kterým jste se neviděli třeba půl roku nebo rok, pořád si máte o čem vykládat, vzpomínáte na naše rodiče, když jsme jezdili na prázdniny k ním, on jezdil k nám, na hory a všechno, a to bylo to prostě úžasné. On upekl takový tu bokovinu, nebo ten, jak se tomu říká bokovina, to je ten špek, maso, bylo tam to masné a prostě já jsem byl tak spokojený, že jsem nemusel nic dělat, protože já ráno vstanu, obleču se do monterek a celý den furt něco kutím, něco to a večer padám únavou, ale tam to bylo prostě, to byl balzám, to byl takový fantastický balzám. Dneska jsem se vrátil zpátky, vzal jsem to přes Sudol nad Odrou a Kletnou, kde každý pátek tam je westernový klub Sudol nad Odrou a oni tam mají postavený krásný salon ve stylu country, ve stylu cowboyu a tak dál. Je tam poštovna číslo 21, přes tu poštovnu pojíždí dvakrát do roka takzvaný Pony Express, jestli víte, co to je. Vyjíždí koně někde ze severu a vezou poštu.
0: Oline, vždycky, zní to je, zajímavě, já bych, ale ano, trošku přednáška, jsme se rozpovídali. Přednáška.
1: Ano, ano. Ne, takže já bych to zkrátil, nebo bych to zhrnul tím, že prostě moje radost je to, když přijedu někam, kde se mám dobře, kde cítím takovou tu pohodu, kde prostě i já přinesu nějakou tu pohodu, prostě někoho potěším a to je asi tak všechno.
0: To jste měl opravdu léto plné života. Muzika, kytara, zpívání, k tomu spousta zážitků. To jsou přesně ty prázdniny, ze kterých člověku zůstane v hlavě spousta krásných vzpomínek a můžete z toho těžit celý rok. Mějte se nádherně, Oline.
1: Já vám děkuji moc krát za prostor a nezlobte se, že jsem se rozvykladal. A to jsem ještě do toho nezapojil včely.
0: Tak jo, léto trvá 2 měsíce a vy na to máte 5 minut, abyste je popsal, takže já vám úplně rozumím.
1: To je jasné.
0: Tak
1: já vám moc
0: krát
1: děkuji, mějte se krásně taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička od Jakuba Smolíka nám zahrála v noční lince. Blázen Žárlí končí 20 minut po půlnoci a s námi je paní Alenka, která volá z Krkonoš. Krásnou noc vám přejeme. Alenko, slyšíme se? A vypadá to, že ne, tak zkusíme linku číslo 2. Ta je také obsazená, jak slyšíme. Halo, halo. Pozdravíte nás? Nebo ani tady nám to nevíde? Slyším, že tam jste. Halo. Halo. Tak už se podařilo.
1: Mě?
0: Ano, vypadá to, že teď nám všechno funguje, jak má. Tak se prosím představte a řekněte, odkud voláte.
1: Já volám z Ostravy.
0: A vaše jméno?
1: Jmenuji se Mirka.
0: Můžete prosím mít to rádio, abychom se dobře slyšeli? Halo? No, tak bohužel ani tentokrát nám to nevyšlo. Tak víte co, já se podívám znovu na web noční linky, abychom si přečetli nějaký vzkaz. Píše Sváťa. Pohodový večer. Tak co pak mě letos o prázdninách potěšilo? To jsou tři události. Oslavy 80. sestřenice Boženky ve Svitavách. Další dobu jsme se neviděli a tak jsme si měli o čem povídat a na co vzpomínat. Velký dojem na mne udělala dvě utkání našich reprezentantek ve volejbalu žen, které se konalo v Brně. Byl jsem tam osobně. Těším se, že se potkáme po prázdninách spolu se spolužáky v Kácově u řeky Sázavy, a to u příležitosti 70. výročí ukončení školní docházky. Vše si zaznamenávám do své kroniky a tak mohu vzpomínat. Váš Sváťa. Sváťo, děkuji, ještě zkusíme jeden telefonát. Jarka, Český rozhlas, dobrý den. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, David, Praha.
0: David?
2: Ano, ano.
0: Davide, vítejte a povídejte.
2: No, já jsem jenom, jak mluvil ten pán nebo paní, u těch Krkonoších, jak to teď na to, tak jsem si vzpomněl, ale to jsem měl ty prázdne, nebo tu dovolenou takovou nějak, no bylo to horko a tak, tak jsem spíš tak jako chodil plavat, ale jestli ještě předtím to bylo nějak v Krkonoších, no. Jsem prodal obraz jeden a šel jsem takhle, jakoby, prostě jsem se zjel do těch Krkonoš, když jsem měl pár korun, kdy to máme takový domeček, no, a to bylo takový zvláštní, já moc jako necestuju teď poslední dobou, no, opustilo mě, nebo opustilo, prostě mám takový složitý vztah platonický a tak jsem takový smutný, tak jsem si řekl, tak si tam zajedu, no, a teď jsem prostě vyjel na tu Černou horu tam a šel jsem takhle na tu Sněžku, tam taková dlouhá cesta, kamenitá. Prostě jsem si to tak užil tam, no, ta lanovka, to všechno. A bylo léto, taky nevím, tady, nebylo to léto úplně, bylo to nějak předloni, myslím, no. A teď jsem teda na té chaloupce, že jsem pustil vodu, než jsem odešel, elektřinu, no a zapomněl jsem, že tam je prasklá voda dole, no. A když jsem pak se vrátil už večer, že jo, spokojený, no, tak v tom sklepě, kde byla dílna, jako jo, tam byla vlastně, táta byl restaurátor, on tam měl dílnu a tam byly takový různý věci, které se nesmí jako s tou vodou moc, jako nemají rádi vodu, no. A prostě tam bylo půl metru vody, že jo, no. A tak vím, že jsem pak někoho volal tam na to jako úpravu toho, ale no. Tak to je jedna věc, no a pak ještě Kompostela, jestli víte.
0: No určitě.
2: Kompost.
0: Byl jste, šel jste?
2: No takhle, já se tam chystám strašně dlouho, vždycky někoho potkám, jo, třeba teď jsem potkal jednu kamarádku, která tam právě šla a říkala, že to bylo jako hezký, ale že se bála jako celou cestu, určitě to holka, že jo. A vlastně, ale prostě došlo, ona má jako srdeční nějakou vadu, nevím teď přesně co, ale vím, že se to odvážilo, jako a bylo jí asi 18, nebo já nevím. A prostě šla to celý vlastně tou těžší cestou. A já jsem prostě si říkal, že vlastně bych hrozně rád někdy šel tou, jakoby u toho moře, jak je vlastně po těch útesech, no. A já víte co, no, já vždycky, když jako něco nemůžu udělat, nebo jsem to, se na to chystám, tak si udělám takový scénář, no. A prostě jenom jsem si říkal tak, jak vlastně já jsem pořád nějak sám, no, tak prostě jsem si říkal, že možná by mi to moře tak jako utěšilo ty bolesti vnitřní, no.
0: Podívejte, prostě to je určitě velmi dobrý nápad, nebo spousta lidí ve chvíli, kdy jsou v nějaké takové situaci složitější, jako vy, tak volí třeba právě tu cestu do Santiago de Compostela. A taky bych šla jako vy ráda tu portugalskou, hezky podél pobřeží, podél Atlantiku, no. Tak jak moc je to pro vás reálné?
2: No tak víte co, já jsem třeba byl v Hamburku jednou, jo, a to bylo rok 2004 a to bylo v zimě, to bylo zase, to jsou takový skupiny jako, já jsem katolík, to nechci nějak, ale prostě já trošku jsem v tom okruhu a vlastně to bylo TZ, to je zase taková jakoby hezká, tam se zpívalo, ale to bylo v zimě. No a teďka, on je to trochu po penězích, já jsem se nějak naučil, mě 50, jo. A já jsem dřív to bral všechno, že když jsem byl mladý jako pohodě, jo, jak jsem někam vyjel, teď to dopadlo někdy dobře, někdy špatně, jo, ale prostě jakoby moc jsem ty peníze neřešil, jo, vždycky prostě buď rodiče mi něco dali, nebo z práce jsem měl, já jsem dělal civilku a měl jsem ještě docela dobrý jako k tomu nějaký peníze a nevím, jestli je to platil, no prostě jako nebyl to problém, ale teďka bych zase musel něco prodat, nějaký známky, nebo já mám po dědečkovi ještě pár známek tady zůstalo a už jenom zbytek, no nevím, no reálný. A některý lidi říkali, že prostě vzali batoh někde z Teska, musel si koupit, nebo co jsem mi říkal.

0: Slunce možná ještě hřeje, ale kalendář nám připomíná, že léto se krátí. Který letošní den nebo zážitek byste si nejraději zopakovali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože téma je jasné. Jak jste prožili letošní léto a prázdninový čas? Zdeněk Kolín, vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně, přeju dobré jítro, nebo ráno, nebo já nevím. Ale abych pravdu řekl, tak tenhle ten rok bych úplně vymazal z mýho života. Přišel jsem po práci, musel jsem pustit byt, koupil jsem si autobus, že jsou udělaný karaván. Autobus mám, karaván z toho není. A teď si říkám zaplať pánbu, že mám aspoň ten autobus, že mi neprší na hlavu. No a teďko jsem chtěl

0: vlastne známýmu. Volal jsem známému, protože já na tu elektroniku jsem totální trotl, když to musím říct takhle. A protože mám ještě auto osobák, že ho docela pěkný. Mám o 10 let a 5000 na to, tak říká, tak to mluví tak z garáže. A ať mi dá nějaký inzerát na nějakou paní s řidičákem, která umí jezdit, že bychom jezdili někam na dovolenou. No, to se taky nepovedlo, pochopitelně, že jo, tak tady trávím léto na parkovišti v autobuse.
1: Mm-hmm. Tak to je originální příspěvek.
0: Jo.
1: A co vás čeká dál, jaké budou poslední 3 dny prázdnin?
0: No, nevím, no, zatím tady tvrdnu, čekám na odtahovku, to už taky tady naháním 2 měsíce, že mi odtáhne někam do servisu, protože se tady u toho autobusu podívá motor ještě. No a to taky nic. No, mi tady ještě otravují policajti, že už tady stojím 2 měsíce a no. Takže se to nějak tak, se to podělává.
1: Se bude muset vyřešit, no, ano.
0: Furt dokola. No, hlavně mi naštalo to léto, že jo, já jsem říkal, vyrazíme někam na houby, na koupání, sluníčko je nádherný, a miloval takovýhle počasí, jo. To je 30 a ještě je pro mě.
1: To je pro vás, no, tak to...
0: A teď tady prší a prší a prší.
1: Vážně, no. Tak u nás,
0: je, no.
1: U nás dnes bylo a stále je hezky, i ta noc je velmi teplá, takže teď by jsem si to s vámi klidně prohodila, protože já bych zase uvítala trošku toho deště svěžejšího vzduchu. No.
0: Sice se tady dá spát, jo, tady to bylo dělané vlastně pro 8 lidí, takže 8 lidí by se tady vyspalo, no ty to zase budu všechno bourat a nechám si tady vzádu akorát to spaní a nevím, jak to dopadne s tím autobusem, no peníze nejsou, protože to je státní příspěvek, co mi dávají, že jo, no to je, nebo s paní poštačkou vždycky říkám, že mi poslali státní výsměch. Já teďka 50 let točím balantem a mám 10 000 z důchodu. Jo, a 13 korun teďko od nového roku od pana Babiše. Nalíká to své vytrhce.
1: Rozumím. No. Tak já vám teda přeju, abyste i teda s těmi možnostmi, jaké máte, našel nějaké důvody k úsměvu, aby se stalo něco, no, co vám tu podporu, kterou potřebujete, dodám. Jestli víte, kam se obrátit, tak se obraťte pro nějakou pomoc a nebo zkuste přemýšlet, co by se dalo udělat, abyste si žil lépe. Kdybyste chtěl, mě napadá nějaká možnost, zůstaňte klidně na lince. A teď se pojďme pustit písničku od Michala Tučného. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To je taková písnička pro chlapy. Tak i pro vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Za 4 minuty je tady 1:45. A já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Na návštěvě je paní Marie. Paní Marie, ano. Vítejte a povídejte. Můžu připomenout téma letošní léto.
1: Já to vím. V červenci jsem byla v hotelu v Beskydech s vnučkou, pravnučkou a dcerkou. My tam byli 14 dní. A teďkom v srpnu jsem byla týden v Luhačovicích, zase se stejným obsazení. Krásné, v těch hotelích byl i krytý bazén, tak jsme si tam i zaplavali.
0: No ale to je krásné, Marie, jestli tomu rozumím a pochopila jsem to dobře, tak se tam na jednom místě sešly hned 4 generace. Vy, vaše dcera, vnučka, pravnučka, tak to je krásné a není to samozřejmé, že se takto umíte spolu sejít a užít si to. To jsou vzpomínky,
1: kde to organizuje dcerka. A ta pravnučka má 2 ročky a tak to ještě betálka, vnučka je taky a dcerka to jsou šikovné holky, no. Vždycky se mi zkazí leto, jezdím s nima na dovolenou.
0: No.
1: Protože už jsem sama, tak mě berou.
0: Co jste spolu podnikali?
1: My jsme, protože jsme měli, my jsme tam zrovna byli, tak bylo hodně vedro, tak jsme hlavně chodili do toho bazénu a večer jsme chodili kolem, tam bylo nádherné okolí, tak jsme večer chodili kolem toho hotelu a po lese a tak. Tak to, a v Luhačovicích jsme byli v Lázních a pak jsme byli v zoologické zahradě, to byl druhou dovolenou. No.
0: Kdybych se měla zeptat, kdo z těch 4 generací měl nejvíc energie, tak by to asi byla zbytečná otázka. Asi to dvouleté baby, že?
1: Ano.
0: A máte už v hlavě nějaký další společný výlet?
1: Ne, to vždycky organizuje dcerka. Ona mě vždycky překvapí. Já jsem teď už 10 roků sama, tak ona to organizuje.
0: To je úžasné, to je krása. No tak já vám přeju, abyste někam vyrazili co nejdříve, teď, když je na mateřské dovolené, ta vaše vnučka.
1: No ona není, tak to... no, vnučka už vnučka zase pracuje. Pracuje už zase. Malá si vybývá s tatínkem, tak jako...
0: Aha, dobře. No tak, o to víc je to cennější, že i když teda tak pracujete, tak jste si našli ještě čas, předpokládám, vaše dcera, vaše vnučka. Tak to je fajn. A teď si dáme písničku Otec a syn od Pavla Bobka. Doufám, že se vám to bude hezky poslouchat.
1: Určitě, taky o rodině. Děkuji.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Otec a syn Pavel Bobek. Za 12 minut je tady jedna hodina, noční linka Českého rozhlasu se chýlí ke konci. Ale ještě stihneme jednu návštěvu. Pan Robert z Olomouce je u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý večer. Jo. Slunce možná ještě přes den hřeje, pálí, ale když se podíváme do kalendáře, tak je to neúprosné. Léto končí. Řekněte, na co budete nejvíce vzpomínat, Roberte?
1: No, na to, jak jsme se synem chodili na bazén, ale to chodíme, i když nejsou prázdniny. Jak chodíme na bohoslužby, trávíme spolu čas, stavíme pucle, to je moc prima všecko. No a jinak jsem ještě chtěl říct. Nejzávažnější rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělal, protože jsem mluvil o zvýšení platu.
0: Roberte, držíme se tématu léto. Patří to k němu?
1: Dobrý. Trošku.
0: Tak mělo by to k němu patřit úplně, takže pojďte mi raději říct, mluvil jste teda o tom, že jste chodili na bazén, to chodíte běžně. Bylo něco, co běžně neděláte, co bylo úplně mimořádné, že jste spolu mohli podniknout?
1: No, trávíme spolu hodně času, což si myslím, že je důležitý pro vztah, jo? Protože jako co mě umřela žena, tak se snažím být lepším tátovi, když to není jednoduchý.
0: Uhum. A kam jste se společně podívali?
1: Tak my jsme třeba si zaspomínali a jeli jsme společně třeba do náměště na Hané, je tam moc hezky. Nevím, jestli jste byla někdy v náměšti na Hané.
0: Nebyla.
1: Občas tam jezdím a tam jezdím rád.
0: Aha, takže jste podnikali výlety, to bylo za nějakými památkami nebo co vás tam
1: přetáhlo? Tak jsme ke studánce, napili jsme se vody.
0: Takže
1: podívali jsme se. No, výlet. Ale my jezdíme do Vigde jako s klukem, ale tak jsem tam, jakože třeba žena s ním jezdila hodně po výletech a já jsem tam někde, jako, ale tak je to takový dobrý, že spolu trávíme čas. Třeba kam bych se ještě chtěl podívat, tak na Mohelnické bagr, potom na Fuňkovou studánku, to je ve Vilémově, ale to si musím pořídit mapu, protože žena mě varovala ještě, když žila oku, tam je za turistický značky, tohle se tak, aby jsme zablodilo.
0: A jak jste zvládali to teplo? Jste milovník tropických dnů, anebo už jste rád, že to je za námi?
1: Tak je to takový, když s tím člověk chodí do práce, tak je to nepříjemný. Ale řeknu tady z té druhé stránky, co třeba bylo příjemné, tak když jsem šel do té práce, jsem to udělal, tak jsem si vzal do kabele plavky, zajel jsem si v řece, my tam máme. Dá se tam zkrátka plavat v té řece, takže všechno dobrý, jak říkal blbý, je k něčemu dobrý, to říkal můj děda. No a jinak závěrem chci pozdravit Jinka, že paní Vlastičku, paní Skrnová, tak bych chtěl tu Ludmilu pozdravit, Olino, no zkrátka všechny linkaře. A chci vám poděkovat, že jste se mě vzala, jo, protože není těžko je se dovolat do mě. Tam přerušuje ta i té neštěstí, no. A víte, co jsem rád? Že v 91. sice jsem chodil do práce, ale nemusel jsem na vojnu a to je tak všecko.
0: Roberte, děkujeme. Milí posluchači, děkuji i vám, že jste byli dnes večer se mnou, že jste se podělili o své letní příběhy, radosti, vzpomínky i chvíle, které třeba nebyly úplně jednoduché. Bylo milé slyšet, kolik různých podob může jedno léto mít. Někdo cestoval, jiný si užíval doma, někdo potkal nové lidi, další strávil vzácný čas se svou rodinou. No a právě z těchto malých i velkých okamžiků se nakonec skládají vzpomínky, které si neseme dál. Teď se na chvíli rozloučíme, naše noční linka pro tuto chvíli končí, ale ve 23 hodin tady budu zpátky a doufám, že vy také. Těší se Jarka Barvoříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
2: No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to.
1: Ale jinak jste šikovnej mužský, co vím.
2: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
1: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
2: Kdo to udělá?
1: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
2: A co za to chtěl?
1: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
2: A ty?
1: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátko vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám vám, znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pan důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
4: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
4: No?
5: Bodeď by Radach sám napích na nejspičatější tento.
4: Dejte pokoj, pane poustevník. Neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastykem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v Pekle před čerty.
6: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
7: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
8: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
7: To proč?
8: Žací strojek je nový,
7: ale prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který už nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
8: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
7: ale
8: manžel.
7: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
8: Ne,
7: to... Pus mě k tomu, her. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
9: Tati, není tam benzín.
7: No tak ho tam nalej.
9: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
7: Proč?
9: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
7: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
8: Se divíš.
7: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
8: no,
7: to samý.
8: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
7: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
9: Tati, nádrž je plná.
7: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
8: Járo, prosím tě, zavři jo. kočku uvaž psa a připrav minimax.
7: Chytil!
8: Běží!
7: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
9: Tati, jeď rovně.
7: A neráč.
9: Uber plyn.
7: Proč?
9: No přehřeješ to.
7: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
9: Ale tati, tak to není.
7: Ale to je známý fyzikální úkaz.
9: Ne, tati, ne.
7: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekříku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
8: Vando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
9: Už je v růžích.
8: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
9: Nemůžu, zatočil do brambor.
7: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
9: Vypni to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
7: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
8: kde je tatínek?
10: Já ne, je na střeše.
8: Já ho nevidím.
10: Ale u sousedů na střeše.
8: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
7: Jsem Tifasraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vajo keši operse me kamata. Solo sano eto bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
8: Ne! Ne, to ti zakazuju.
9: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
7: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou prosny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
5: 18.
2: Na krytí této nové pohledávky vystavuje nám obžalovaný směnku ve výši 26 000 $, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co je to situace? Slavný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
3: Ale já nic, slavný soude, to je jejich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
6: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a dekolem taková statná čtyřicítka. Brápu se vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknou. Na bys prostěku a podešla. Za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pak to stihne. Tak to stihli, on podívejte se, milost paní. Tady mám pixus červen. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
7: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím jít dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tých jsem se zastavil, byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak kluci říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spolej a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, kdy ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spole Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypity sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to. Pol, když jsou tady ženská, pol, dám tak jako vyoslovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a pali jsme Jardo ještě furt. On pol, porad, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. Teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten sepaděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to

0: Vladimíra Dvořáka.
1: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
2: Přijde na to o za to.
3: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
1: Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
2: Sem mám k službám. Hned jak ji dostanete.
3: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
2: Ono tu jde o Kristýnku.
1: Serenádička pro Kristýnečku.
3: Zaspívá mi
1: na dluh
3: zadarmo.
2: Ostatně je to za jedny peníze.
1: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte, čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace Za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů, prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat, jedem.

0: A koho?
1: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
1: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
2: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte, přátelé.
3: Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: Jedeme. Kam?
1: Do Prahy.
0: Proč?
1: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
1: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
1: Hejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
1: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
1: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
1: Ale nezapomeňte, že si nadívaj zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral. To jsem trouba, víte?
1: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Nepak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
1: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
1: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
1: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
1: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
1: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
1: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
1: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
1: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
1: Člověče, tak co mě tady unavujete, člověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
1: No, s váma bychom to asi vykopali, člověče, dejte
0: no,
1: mi
0: pokud. Kopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
4: Tato!
0: Moje stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
4: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
5: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
7: Jo, točil 48. rok.
6: Byl
7: dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který ho pak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku fousy, jak v tom bude vypadat. Oni dal fousy a Krška pán, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No ale právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno a kvejkla. A bylo to zrovna po té jeho premiéře, po té dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po té roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu ty aplauzy a ovace a byl takovej to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejchavičinu a on mě tam recitoval svůj širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, Ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, když si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr, a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky, už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu, až on třeba každý herec se přeci pere o práci, že jo. A je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. To chrobáka, on ten majeteč, to hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
5: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouši, já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky.
4: Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
5: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety. herce Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak

0: barometr klese, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí,

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě? No to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost? Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No, koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči na vrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se snažením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec si ještě doopravdy zmokne, mýte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak. To je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha. A kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světe zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepi Klankmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jiného může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveřích, aby mě přišel probodnout. Tak Pepik si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den je radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.